Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

Řeknu vám, je to k vzteku. Dva květnové svátky a oba letos vyšly na den pracovního klidu. Takže žádné pracovní volno navíc. Ale nezoufejte, my vám to pofoukáme a jako obkládek přiložíme hodinku Oldies. My znamená mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme pohledem na vrchol horké stovky Billboardu přesně před půl stoletím a přejeme příjemný poslech.

Skupina Three Dog Night, Joy to the World, byl její nejúspěšnější single, doma sice jednička, ale na Albionu jen umístění ve třetí desítce. Manželé Karčovi narazili možná na internetu na hit skupiny Medicine Head z roku 1973 s metaforickým názvem One and One is One. Líbí se jim a napsali mi, že by rádi slyšeli i jiné písničky této sestavy. Nabízím další singlový hit a něco k tomu.

Snažil jsem se, ale další stejně chytlavou jako One and One is One jsem nenašel. Pro manžele Karčovi jsem nakonec vybíral z LP desky Through a Five z roku 1974. Rising Sun, to je A strana singlu, který byl vydán ještě před tím albem a který také bodoval. Slip and Slide je albový štráfek z první strany. A teď něco pro pana Jiřího Zuzku, který nedá dopustit na skupinu Orchestrion. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

míroval suprafonskou 45 z roku 1976 v pořadí BA. Písně autorské dvojice Didovič Kocfelda mají názvy Každý večer a Oheň.

Určitě jste pochopili, že první dnešní předělávku jsme s Vojtou zmákli spojením obou nahrávek dohromady. V první části hráli a zpívali brněnské Synkopy 61 svůj Měsíční park s textem Milana Hanáka z roku 1971. A anglické pokračování, tedy originál, to byla skupina Uriah Heep a její song The Park z A strany Alba Salisbury, také z roku 1971.

Dostal jsem na identifikaci také jazzové nahrávky z konce 60. let. Není to moje parketa, ale podařilo se. Byly to staré americké songy v podání leningradského Dixielandu a to mě inspirovalo k tomu, abych vám je nabídl v zaoceánském provedení. Mahalia Jackson zaspívala spirituál Just a Closer Walk with Thee a Kidori's Creole Jazz Band přidal pohřební Oh, Didn't He Ramble.

Začínám podruhé porovnávat, tentokrát už žádný mix. Rok 1976 Věra Špinarová a Zdeněk Mann zaspívali za doprovodu skupiny Iva Pavlíka píseň Bledý výpravčí. Je to ostravská rozhlasová nahrávka, autorem textu je Pavel Veselý. Jména zahraničních autorů jsou v křestním listu zapsána zkomoleně, název originálu chybí, ale identifikace se podařila. Gloria Gaynor zaspívá We Belong Together.

Určitě si vy starší pamatujete hit Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye z roku 1974. Naše dvojice si vybrala její méně známý song, ale také z alba, kterému dal ten hit název. Zpěvačky jsou stále v menšině, abych ten nepoměr mírně vylepšil, sáhl jsem po výběru Carly Thomas. Takže z diska let 70. sklouzneme dál do hudební historie, do soulu let 60. 1961 a 66.

Love of My Own, to je začátek kariéry Carly Thomas a strana jejího druhého singlu. Následující Baby je singlová pecka o 5 let mladší. Thomasu bylo a je na americké hudební scéně poměrně dost. Carla je dcerou Rufuse Thomase a s tatínkem také v roce 1960 poprvé nahrávala. Později byl jejím příležitostným pěveckým partnerem Otis Redding, po jeho smrti pak Johnny Taylor.

této chvíli pravidelní posluchači pravděpodobně čekali třetí porovnávání, jenže, jak se říká, pokaždé není posvícení. Josef Štágr zaspíval za doprovodu Točru a Vokálních planet píseň Za pár dnů a chvíli. Rozhlasová nahrávka je z roku 1974. Autorem textu je Luděk Nekuda. V kolonce autor hudby je uvedeno jméno Gremier, původní název ale chybí a identifikace se zatím nepodařila.

Nepodařila se zatím ani identifikace zahraničního původu písně Jarmily Veselé, která právě dozněla. Jestli máte nějaký nápad nebo poznatek, napište na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zakončím instrumentálkou Jerryho Reeda The Claw. Ve své databázi ji sice nemám, ale za poslech rozhodně stojí. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriada. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proči, končí.
3: Já mám nalíkají.
0: Humoriáda.
4: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
5: Zdravím vás všichni, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
4: Jo, to pomáhá na co?
5: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že jsem nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedem zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plný sál, každý stůl mě kytici šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozhal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředběhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekyrek, tak si laskavě kupte sekyrku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak se tak strašno prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. A ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tedy něco à la Paříž, kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak, račte do kabinky, prosím.
3: Zlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak by vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Já tamhle vzadu vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné?
3: Oh!
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získala nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: V oděvech, víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schová, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký se hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sejře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusťách těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá, to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost, štěstí ti na tváři takhle?
1: Ne, tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká jsem jejich tvář a ten je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to takové laděný do hněda, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonkej, takový chladivý a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
0: Jo, To se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš si, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je
0: na šeříku. Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou. po boku, anebo si dáme Moje první taneční, Miroslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak víte všechno, hlasujte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Naděou Konvalinkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce Ivu Janžurovou nebo Miloslava Šimka. Dobrý den po telefonu u Moriádnickém.
2: Jaj, zdravím moju Naděnku Bučovatou Konvalinku.
3: Dobrý den, já vás taky zdravím.
1: A co to bude?
2: Máta vás zdraví, Naděnko, já se zase chystám do Prahy, kterou znám už od dětství, nebo jsme tam měli rodinu, tak doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad vás zazvoním.
1: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
2: Na triku. Já jsem na horách, na pustevnách. Za mojich 79 let to zatím zvládám, tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
1: Děkujem, děkujem.
2: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
3: Ahoj, ahoj.
1: Další hlas od koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
1: No.
4: Bčko.
1: Píšeme Bčko. Miloslav Šimek, děkujeme za zavolání i vám, ať se daří, krásný zbytek dne.
3: Nashledanou.
1: A dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady je Marcela Čistí nad Labem, Patriku, já vás zdravím a naše sluníčko taky moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Naděnko. Jsem ráda, že jste tam zase po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
3: Děkujeme. Dobrá.
1: Děkuju za ten bod.
5: Nemáte zač.
1: Ale máme, máme a ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr Stavec nad Metojí.
3: Zdravíme.
1: A co vybíráte?
6: Pozdravuji tady svou milovanou a tady zboč milovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím, dobrý den.
6: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
1: Dobře, tak jo, přibyli mu hlasy nakonec i díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem. Moje první taneční.
7: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisnem. Ale milostivá, chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem.

0: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádený. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako límcem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který, jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, už tě tam nikdy nechci, tatínku.
1: A nevzala to nikdy?
0: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsi říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
1: Neznechutil ti to tancování trochu?
0: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
1: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
0: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
1: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční. V podstatě jenom si proběhla pasáží.
0: Pasáží a byla jsem a bylo to. Na sále.
1: To musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
0: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováku, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto a koukám na modrý nebe a na střechy.
1: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
0: Blízko nebe. Blízko nebe.
1: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 01 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty, tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujem dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Je, dobrý den, přátelé, tak vám zdraví ještě jednou Jirka Strnovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Jak říkám, já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku, mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%, dneska 30, takže 30% je lepší náladu, takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Zdravím si pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Tak je bod pro něj.
5: Na
1: těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: Mně je to jedno, co dáte. Oboje je dobré.
1: Ale vy musíte, vy musíte to, někomu
6: aby
1: dát.
6: To vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to vyšlo.
6: Vás zdravím.
3: Naschle. Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vydal mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka? Ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín.
0: Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
3: Víš, co mě se spíš, to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
3: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí svým modrým brněním a prostě jste chráněný. Ale tak jak tak jsem toho poprosila a volala jsem svého známého opraváře, říkám, prosím vás, je to konec, s těmi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. A říkám, běžím k tomu, bylo to vypadlý ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, viď?
1: Ale jak už vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři, jako, jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
3: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obrací?
3: To víš, že jo, na všechny, jako každý den je nějaký archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam a když je nějaký problém, tak koukneš, který archanděl?
3: Ano, ano, mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archandělé. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
3: Obzračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí,
3: jo.
1: Čistí.
3: A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
3: Jo,
1: a řekneš, poprosím dneska, je. Dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bude plamen.
3: To ne. To čistí myšlení hlavně o takový věci, víš. Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naděja Konvalinková je naším hostem.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděkon Valinková, náš dnešní host v Muriádě. Co?
3: Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No, to nevadí, ale uděláme to. No, říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle a nevím co a všecko a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vypadáte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkala, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, půjdu až na příští termín. No ale šla jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný a říkala, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla, dali mi dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle jsi měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Jo. Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štiky, u Modré Štiky, on byl bezvadný, jako jo. Takže.
2: Takže tam kontrolovat docházku a tak. Naděja Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranotěla. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to. A nebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška. Ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naděj Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlického hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Jiří Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano,
2: vydat. A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu, že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no,
3: děkujem.
1: Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo proto poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se to jmenuje. A v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací u brusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě Pedojí ladě do Teliany, pedojí ladě na vše stelany. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? A říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naděj Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Naděj, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků. A tě všichni archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat, máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy. A poslouchejte Český rozhlas, jsme tu s vámi a jsme tu rádi pro vás.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vybudování vzdušných stěn na haldě Heřmanice v Ostravě brzdí majetkové spory. Antimonopolní úřad potrestal distributora elektroniky HP Tronic Zlín pokutou 39 milionů korun. Dolní Lutyně investuje přes 20 milionů do nového chodníku. Dnes bude v regionu oblačno, později zataženo, teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Diamodal jedná s firmou OKK Koksovny o pozemcích na prohořívající haldě v Ostravě Heřmanicích. Spory brzdí přípravu další sanace této velké ekologické zátěže. Po návštěvě premiéra Andreje Babiše v Ostravě z hnutí ANO to potvrdil ředitel státního podniku Ludvík Kašpar. Diamo chce postavit vzdušné oddělovací stěny, které mají zabránit tomu, aby se oheň rozšířil do okolí.
2: Ta klíčová stěna B je stále na pozemcích Koksoven, to znamená, to je ta věc, která nás zatím stále brzdí. My jsme řešili majetkoprávní vypořádání, jak umožnit realizovat stěny, na kterých se všichni všeobecně shodnou, že je to správné řešení. Zatím nemáme žádný souhlas od Koksoven s tímto projektem, stále k němu mají výhrady.
0: Město Ostrava chystá změnu územního plánu, která by v budoucnu umožnila potřebné pozemky vyvlastnit. Distributor elektroniky HP Tronic Zlín dostal od antimonopolního úřadu pokutu skoro 39 milionů korun. Firma podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže určovala minimální ceny svým odběratelům, tedy koncovým prodejcům elektroniky. Podle úřadu tak omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavil prodejní cenu a prodával zboží za nižší ceny. Společnost HP Tronic Zlín s pokutou nesouhlasí a podala proti rozhodnutí rozklad. Radnice začala stavět chodník, který spojí lokalitu Zbytky s centrem Dolní Lutyně. Součástí stavby jsou i úpravy autobusových zastávek, vybudování dvou přechodů a nové odvodnění komunikace. Náklady přesahují 20 milionů korun.
3: Obec stavbu chodníku připravuje už 5 let. Na trase totiž Dolní Lutyně nepatří ani jeden pozemek a tak musela složitě s vlastníky jednat. Chodník má délku přes 1 kilometr a práce skončí letos na podzim. Z Dolní Lutyně Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Hejtman kraje Radim Holiš z hnutí ANO vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě a firmám zakázal spalování klestí při lesních pracích.
4: Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem. Tam, kde dneska může být nějaká hromada dříví nebo dřeva, vás požádáme jako majitele lesu o zpřístupnění těchto všech komunikací. V návaznosti na to žádáme všechny starosty a provozovatele požárních nádrží, aby si zkontrolovali v případě velkého odebrání této vody další náhradní zdroj.
0: Na železniční tratě zároveň nesmí historické parní lokomotivy. O vyhlášení mimořádných opatření požádali hasiči.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer lokální přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Prchalovském tunelu na silnici 1/58 u Příbora pokračují stavební práce. Je tam zajištěný kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu. Omezení tam bude platit do 15. května. V případě komplikací na dalších místech kraje volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, důležitá data. Dnes je čtvrtek, 7. květnový den roku 2026 a právě teď 4 minuty po 5. začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, o které se budou starat Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme vám příjemný den a hlavně dobrý poslech.

0: Ostravy se za pár měsíců budete moci cítit jako na břehu moře. Na břehu řeky Lučiny vyrůstá venkovní inhalační místnost s vodou plnou jodu. Inspirace přišla z Polska, kde se takhle lidé chodí nadýchávat běžně. Více informací krátce před 17:30. Teď souhrn historických souvislostí s dnešním datem 7. května.
1: Vítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 7. května. Svátek má získávající slávu vytrvalostí. Tedy Stanislav. A tady je Petr Jungmann. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal 7. května 1945 ve 2:41 v Remeši v hlavním stanu vrchního velitele západních spojenců Dwighta Eisenhowera německý generál Alfred Jodl.
4: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations.
3: A v Evropě o den později skončila nejhorší válka historie.
4: The flags of freedom fly all over Europe.
3: V Praze se však ještě tvrdě bojovalo. Pražské povstání chtěli nacisté potlačit všemi prostředky a 7. května zahájili útok za podpory dělostřelectva a tanků. Před 80 lety v roce 1946 byla v Tokiu založena japonská společnost Sony. Dneska má 112 000 zaměstnanců na celém světě. A název Sony znamená něco jako kluci, jako buci. Míněni tím byli zakladatelé Akio Morita a Masaru Ibuka. Noc ze 7. na 8. května před 35 lety přinesla nevšední nebeský úkaz. Nad naším územím rozehrál dechberoucí ohňostroj takzvaný bolid Benešov. Po půlnoci na 8. května 1991 na celých 5 sekund nastal kdesi nad Olbramovicemi den, když se 4-tunový vesmírný balvan dotkl naší atmosféry a vytvořil až 75 kilometrů dlouhou zářící světelnou dráhu. Kousky bolidu se podařilo najít až o 20 let později. Kulatých 80 má dneska první polistopadový premiér Marián Čalfa a já přeju krásný den.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku celkem příjemné, pojďme k teplotám. V tuto chvíli ve Frýdku Místku naměříte 16,5 stupně Celsia, je tam oblačno. Když zamíříme trochu západněji, tak například na Slezské Hartě na Bruntálsku teď teploměr ukazuje 12,5 stupně. Meteoprognóza na dnešek říká, že v regionu bude většinou oblačno, přechodně se může zatáhnout odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk. Teploty ale příjemné až 23 stupňů, na horách pak naměříte okolo 15.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Jelene teď byla součástí Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Zdravý mořský vzduch jako na břehu Baltu budou moci za pár měsíců Ostravané inhalovat přímo ve městě. V Radvanicích vzniká venkovní solanková gradovna. Na nově zpřístupněném břehu řeky Lučiny bude pro zájemce volně přístupná.
1: Tím bardziej, že vy jako Češi nemáte moře.
2: Tím spíš, že vy Češi nemáte moře a musíte jezdit k nám na Balt. Tak tady budete mít aspoň něco. Bude tam plno jódu a vy jste průmyslové město, tak prosím, tady máte něco pro vaše horníky.

0: pomocí nádrží, přečerpáváním bude téct solanková voda, bude vlastně stíkat po švestkovým proutí.
1: Venkovní solankovou jeskyni mi představuje starosta Radvanic a Bartovic a Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu. Bazének už vidím, potom já v něm budu sedět a dýchat.
0: Ten zůstane jenom opravdu pro recyklaci vody.
1: Čili sedím u bazénku
0: a dýchám. Vlastně konstrukce teda uzavírá tento venkovní objekt a okolo těch zdí budou lavičky. Sedím, dívám se na břehy Lučině a do toho poslouchám kapky vody, jak stíkají po švestkovém proutí a inhaluju.
1: Lučina je přírodní říčka z Beskyd, která ale na okraji Ostravy desítky let zarůstala. Proto se k ní téměř nedalo dostat a mnozí o ní ani nevěděli. Podle Martina Matyho z ostravských městských lesů nebylo vůbec snadné její břehy oživit.
2: Nepřístupný porost, haldovina, měli jsme spoustu technických problémů. Jakmile jsme tady do tohle území kopli, zjistili jsme, že se pod tím nachází struska. Jo, tohle byly všechno výzvy, s kterými jsme se potýkali.
1: Na mořský vánek si Ostravané do Gradovny budou moct zajít už v létě. Kompletně budou úpravy nábřeží Lučiny hotové do konce roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Krátké zprávy nabídne Lenka Blažová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v ostravském obvodě Radvanice a Bartovice se do konce roku promění na přírodní promenádu. Na 5 místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Unikátním prvkem areálu bude solanková gradovna, která funguje jako venkovní solná jeskyně. Českotěšínská radnice chce lidem postupně zpřístupnit sportovní areály u škol. Hřiště a atletické ovály město opraví a zajistí správce. Místo jednotlivých škol se o sportoviště bude nově starat správa účelových zařízení. 8 nových monitorů dechu dostali darem pracovníci novorozeneckého oddělení Jesenické nemocnice. Přístroje sledují dýchání dětí a slouží k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců. Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky v Česku. Senátoři se obávají výpadku příjmu důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěny menší důchody. Změnu chtěla prosadit vládní koalice Hnutí ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta může veto Senátu přehlasovat. Opavská kulturní organizace OKO připravuje výstavu, která připomene umění formující veřejný prostor v době socialismu. Vernisáž bude ve čtvrtek 21. května a výstava potrvá do září. Ukáže plastiky, mozaiky i malby určené pro sídliště, školy nebo průmyslové areály. Počasí v regionu dnes bude oblačné, později zatažené s možností slabých přehánek a teploty od 19 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální nehodu už máme nahlášenou ze silnice 1/11 v Ostravě u Krásného pole ve směru na Opavu. Řidič osobního auta tam srazil srnu. Na vozovce je rozlitý olej, hasiči i policisté už jsou na místě nehody, tak projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Dnes je čtvrtek, což je den, kdy pravidelně po 11. hodině dopolední vysíláme náš magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Kdo bude hostem dnešní lékárny a o čem se bude mluvit, řeknu za pár minut.

0: 5 hodin 37 minut, posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Pokud s námi budete trávit čas i dopoledne po 11. hodině, dočkáte se pravidelné lékárny. Hostem dnešního pořadu bude doktorka Barbora Oravcová z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. Spolu s ní se zaměříme na osteoporózu, tedy řídnutí kostí. Nemoc přichází nepozorovaně, nebolí a často se projeví až zlomeninou. Osteoporózou trpí nejen starší lidé, ale stále více i mladší pacienti. Jak nemoc léčit a jak jí předcházet, to vám řekneme dnes mezi 11. a 12. hodinou. A ptát se prostřednictvím telefonu budete moci i vy. Teď kapela Starship a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava přivítáme Václava Smolku, ostravského meteorologa. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o aktuální situaci.
2: Tak v kraji máme oblačno až zataženo, na Bruntálsku se také ojediněle vyskytují přeháňky. Teploty jsou nejčastěji od 12 do 16 stupňů a vane slabý, místy mírný jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Před námi je čtvrtek, 7. květnový den. Jak to bude vypadat?
2: Tak dnes by mělo být oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer také očekáváme lokální přeháňky, výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 14 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a bude večer postupně slábnout.
1: Jaké počasí přijde v noci na pátek a co zítra?
2: V noci by mělo být hodně oblačnosti, lokálně s občasným deštěm nebo přeháňkami, zpočátku výjimečně i bouřkami, k ránu potom bude těch srážek postupně ubývat. Minimální noční teploty budou od 11 do 7 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být oblačno, místy i polojasno, výjimečně s přeháňkami, které budou četnější v horských oblastech. Později odpoledne a večer ty srážky ustanou a oblačnost se bude většinou rozpouštět. Maximální denní teploty budou od 16 do 20 stupňů, na horách to bude kolem 12 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka, děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Maria Rotrová, je přesně 5:52. Český rozhlas Ostrava i dnes po 13. hodině nabídne pořad Alex a host, pokud posloucháte, asi vás bude zajímat, kdo dorazí k mikrofonu.
1: Bezpečnostní expert a někdejší šéf vojenského zpravodajství Andor Šándor přijde do Alex a host. Co ho přivedlo do armády? Učinil by stejné rozhodnutí i dnes? Šlo mu někdy o život? Měl někdy strach? A jak se vyhodnocují tajné informace? Ptát se budu po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stavební práce omezí provoz kulturního domu v Orlové. Děti se mají v mateřských školách učit, jak lépe zvládat emoce. Učitelé k tomu budou mít nové metodiky. V Opavě bude nový multimediální prostor nazvaný Cesta města. Dnes bude oblačno, později zataženo, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Hezké ráno s datem 7. května. Vnitřní prostory Domu kultury města Orlové se dočkaly rozsáhlé modernizace. Rekonstrukce za 20 milionů korun se týká obou hlavních sálů a potrvá do srpna. Na většinu nákladů přispívá evropská dotace z fondu Spravedlivá transformace.
3: Práce zasahují estrádní i divadelní sál. V estrádním sále se modernizuje vzduchotechnika, elektroinstalace, vytápění i interiéry, včetně podlah a akustiky. Divadelní sál dostane nové osvětlení a upravené nouzové osvětlení. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Děti by měly být na nástup do základní školy připravené nejen znalostmi, ale i tím, jak zvládají emoce a vztahy. Právě s tím mají mateřským školám pomoct nové metodiky organizace SOFA, které vznikly na základě pilotního testování. Nabízejí učitelům konkrétní aktivity, jak tyto dovednosti rozvíjet v běžné výuce. Je rozdělená do 7 navazujících oblastí, doplňuje expertka Monika Kubásková.
4: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
2: Kvůli konfliktu na Blízkém východě volí část lidí bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. Podle prodejců letenek se zájem cestujících přesunul třeba do jižní Evropy.
5: Zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
6: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
7: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
6: Tam létají společnosti El Al a Izrael. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: V historickém centru Opavy vznikne nová multimediální expozice Cesta města. Zaměří se na historii Opavy i celého Slezska. Na její financování získala opavská kulturní organizace dotaci z česko-polského programu Interreg. Podobně zaměřená expozice vznikne i v nedaleké polské Ratiboři. Na obě výstavy půjde 27 milionů korun. Výstava bude ve formě experimentální historické herny a otevřená má být za 2 roky.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 16 a vítr bude mírný jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ještě stále je uzavřená ulice Janáčkova v Kopřivnici. Odstraňují se tam včerejší následky havárie nákladního vlaku. Silnice má být uzavřená zhruba do 10:30.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Lenka Blažová, Petr Soukup, staráme se o dnešní 7. květnové ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava a přejeme dobrý den i poslech. Určitě hezký den čeká dnes všechny Stanislavy. Mají totiž svátek, je to staroslovanské mužské křestní jméno, jehož význam by se dal označit jako slavný bojovník. Všem Standům a Stanislavům přejeme, ať si ten sváteční den užijí opravdu maximálně a speciálně pro ně teď bude hrát a zpívat i kapela Kavár.

0: It's a heartache nám zpívala Bonnie Tyler, teď je 6 hodin 12 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Vedení Krnova se snaží vymyslet více aktivit pro mladé lidi. Často se schází na veřejných prostranstvích, na to si ale stěžují místní lidé hlavně kvůli hluku. Téma pro reportáž uslyšíte i krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na břicho. Nohy na šířku ramen, kolena propnutá, špičky na zemi, paže propnuté vpřed. Plynule hmitáme rukama i nohama nahoru a dolů. Dýcháme také plynule. Tělo stále zpevněné. Cvik cvičíme 20 sekund a opakujeme 5x. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Než nabídnu předpověď na celý den, tak pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Většinou je všude oblačno, co se týče teplot. Karviná to dělá asi 14 stupňů, ve Frenštátě pod Radoštěm je o stupeň vyšší teplota. Meteorologové od dnešku říkají, že bude den většinou oblačný, přechodně se může zatáhnout, odpoledne a večer mohou přijít lokální přehánky. Teploty ale příjemné až 23 stupňů v nížinách, na horách naměříte mezi 12 a 16 stupni.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava míříme 20 minut po 6. do Krnova. Tam se snaží rozšířit možnosti, kde se můžou ve městě bavit mladí lidé. Jde třeba o podporu sportovních aktivit. Hradnice teď řeší stížnosti obyvatel na hluk a nepořádek, který dělají mladí lidé scházející se na veřejných prostranstvích.
1: Určitě bychom jako neměli zapomínat na to, že taky jsme byli mladí, ten prostor jsme taky chtěli a prostě to město stejně tak, jak patří všem, tak patří mladým dospělým, patří bezdomovcům, patří prostě všem.
2: Lubomír Rapušák mě vzal do takového vnitrobloku kousek od městského divadla. Na první pohled to tady vlastně vypadá úplně obyčejně, jenom se občas povaluje, dejme tomu nějaká plechovka, nebo tam vidím obal od Kinder vajíčka, ale jinak je tady vlastně poměrně pořádek.
1: Tady, kde stojíme, je problém, že tady postávají skupinky mladých lidí, kteří ale nedělají nic zásadního, jenom prostě tady jsou a baví se. Je to jakási přirozená potřeba.
2: To pak vadí místním hlavně v nočních hodinách. Krnov se s tím ale snaží něco dělat. Město má například 3 nízkoprahové kluby. Každý víkend taky pronajímá tělocvičnu na cvičení. Vznikla i pracovní skupina a městu se snaží vyjít vstříc i evangelická a českobratrská církev.
1: Ty církve využívají nějaký prostor jako klub pro setkávání mladých lidí, takže za to jsme moc rádi.
2: Mladí ale nejsou jediným problémem. U divadla se scházejí i klienti armády Spásy. Těm se teď například snaží poskytovat zázemí nedaleké nízkoprahové centrum.
1: Rada města schválila realizaci projektu Stravenka za práci. Za nás je důležité těm lidem dát nějaký smysl tomu jejich bytí nebo dát jim nějakou aktivitu, aby něco dělali. Chceme tyto lidi zapojit do zvelebování města, do uklidových akcí.
3: Došlo k posílení kamerového systému, vylepšení osvětlení a úpravě zeleně ve vnitrobloku za divadlem, což zvýšilo přehlednost a pocit bezpečí.
2: Mluvčí krnovské radnice Dita Círová vysvětluje, co už se změnilo přímo u divadla. Na mapě mi taky ukázala další problémovou lokalitu.
3: Podobná lokalita se nachází u autobusového nádraží a prodejny Albert.
2: I tam město chystá bezpečnostní opatření. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Ve studiu je Lenka Blažová, čekají vás krátké zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Menší zdravotní pojišťovny si rozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. V ostravském obvodě Poruba začne příští týden 6. ročník akce Zdílko. Je určena lokálním tvůrcům, designérům, gastropodnikům i neziskovým organizacím. Akce se bude konat od 12. do 26. května na upraveném prostranství u kruhového objezdu na hlavní třídě. Budova bývalé knihovny v Jeseníku by mohla v budoucnu sloužit k bydlení a taky jako zázemí lékařských ordinací. Přestavbu nemovitosti za zhruba 36 milionů korun plánuje vedení města. Na investici se teď snaží získat dotace. Uvedl to místostarosta Václav Urbán z Hnutí pro Jeseník. V Kopřivnici přibylo 10 nových cykloboxů. Lidé najdou nedaleko vstupu do muzea nákladních automobilů. V každém boxu je místo pro dvě jízdní kola a taky elektrická zásuvka, například pro dobití elektrokola. Česká televize nabídne na kanále ČT Sport a digitální platformě ČT Sport Plus všech 64 utkání nadcházejícího mistrovství světa v ledním hokeji, které se uskuteční od 15. do 31. května ve Švýcarsku. Počasí dnes bude oblačné, postupně zatažené, místy čekáme v regionu lokální srážky a teploty od 19 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě je dnes uzavřená v obou směrech ulice Písková v části Jaktař. Omezení tam potrvá do 16 hodin. Objízdná trasa vede přes Slavkovskou ulici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne po 9. nás čeká toulání našim moravsko-slezským regionem. Kde to bude, uslyšíte za chvíli.

0: My vás v dnešním toulavém magazínu Křížem krajem po 9. hodině vezmeme do krajiny okolo Těrlicka. Konkrétně tedy do místní části Hradiště, kde se nachází sochařský park pod Babí horou. Atraktivní místo s artefakty ze sochařských sympózií potěší nejen duši umělce. Pokud máte zájem se tam s námi vypravit, určitě poslouchejte 10 minut po 9. hodině. Teď zpěvačka Patti Smith a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava přivítáme Václava Smolku, ostravského meteorologa. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o aktuální situaci.
2: Tady máme oblačno až zataženo, na Bruntálsku se také ojediněle vyskytují přeháňky. Teploty jsou nejčastěji od 12 do 16 stupňů a vane slabý, místy mírný jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Před námi je čtvrtek, 7. květnový den. Jak to bude vypadat?
2: Tak dnes by mělo být oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer také očekáváme lokální přeháňky, výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 14 stupňů a vítr bude mírný, jeho západní od 2 do 6 metrů za sekundu a bude večer postupně slábnout.
1: Jaké počasí přijde v noci na pátek a co zítra?
2: V noci by mělo být hodně oblačnosti, lokálně s občasným deštěm nebo přeháňkami, zpočátku výjimečně i bouřkami, k ránu potom bude těch srážek postupně ubývat. Minimální noční teploty budou od 11 do 7 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být oblačno, místy polojasno, výjimečně s přeháňkami, které budou četnější v horských oblastech. Později odpoledne a večer ty srážky ustanou a oblačnost se bude většinou rozpouštět. Maximální denní teploty budou od 16 do 20 stupňů, na horách to bude kolem 12 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka, děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Loučíme se s Martou Kubišovou a to v 6 hodin 53 minut. Český rozhlas Ostrava teď nabídne pár pozvánek. Ta první, tak ta nás zavádí do refektáře Opavského domu umění. Historik umění Martin Pavlíček tam bude mluvit o mistrech světového malířství. Přednáška začíná dnes a v 18 hodin. Přes 20 umělců se představí na Majálesu Ostravské univerzity. Koná se v kampusu v centru Ostravy. Areál se otevírá ve 14:00 a vstup je zdarma. A nebo můžete navštívit novou fotografickou výstavu v návštěvnickém centru v Novém Jičíně. Snímky zachycují vysokohorskou krajinu Asie a Evropy. Vernisáž výstavy začíná v 17:00.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vodohospodáři v Dobré u Frýdku Místku opravili čerpací stanici. Česká národní banka dnes vyhlásí novou výši základní úrokové sazby. Dělníci staví v České Vsi na Jesenicku bytový dům pro zaměstnance tamní řetězárny. Bude zataženo, teploty do 23 stupňů, odpoledne lokální srážky. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Skončila oprava vodovodní čerpací stanice v Dobré u Frýdku Místku. Severomoravské vodovody a kanalizace za modernizaci zaplatili přes 7 milionů korun. Jak upřesnil mluvčí firmy Marek Siebert, pokud je odstavená úpravna vody ve Vyšních Lhotách, je přes tuto stanici zásobováno Těšínsko a Třinecko.
4: Ve špatném stavu bylo venkovní zdivo, nefunkční byla hydroizolace, střecha vykazovala defekty, obnovu potřebovaly také všechny klempířské prvky a nevhodně zaústěné odvodnění objektu. V nevhodujícím stavu byly také železobetonové konstrukce v budově s ohledem na působení koroze a vlhkosti.
2: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. Navzdory rychlému růstu inflace v posledních dvou měsících analytici očekávají, že centrální bankéři základní sazbu tentokrát ještě nezmění a zůstane na úrovni 3,5%.
5: Bankovní rada sazbu pravděpodobně nezvýší, přestože inflace v Česku kvůli krizi na Blízkém východě prudce roste. Za poslední dva měsíce se zvýšila o víc než 1 procentní bod a podle nejnovějších údajů statistického úřadu dosáhla v dubnu 2,5%. Dopady na českou ekonomiku ale podle expertů stále nejsou takové, aby musela centrální banka zpřísňovat měnovou politiku. K tomu pravděpodobně přistoupí až na konci léta nebo na podzim, kdyby se sazby mohly dohromady zvednout o čtvrt až půl procentního bodu. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Vedení řetězárny v České Vsi na Jesenicku investuje do nového bytového domu pro zaměstnance. Hotový by měl být do konce letošního roku. Investice firmu vyjde na zhruba 25 milionů korun. Rozhodla se pro ní kvůli dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných pracovníků a omezené nabídce bydlení v tomto regionu. Pokračuje generální ředitel firmy Jiří Uhlíř.
6: Vznikne 9 bytů, toho bude 7 bytů 1 plus KK, 2 byty 2 plus KK. Předpokládáme, že bychom mohli ubytovat 15 až 20 zaměstnanců. Chceme to udělat tak, že cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
2: Většina obchodů v Česku zítra zavře. Podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k nim můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Dodržování zákona o otevírací době na státní svátek bude kontrolovat Česká obchodní inspekce.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně zataženo, odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, na horách od 12 do 16 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici první třídy číslo 57 přes Vrchy na Novojičínsku se tvoří kolony. Dejte na to pozor a počítejte se zdržením.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je čtvrtek 7. května roku 2026, máme 4 minuty po 7. a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. O dnešní program se starají Lenka Blažová, Petr Soukup. Přejeme vše dobré a pro nejbližší minuty slibujeme Hanu Zagorovou, Jiřího Korna nebo třeba dvojici Erasure. A co se informací týče, za chvíli dobré rady a nápady Artura Kubici. Ten se právě dnes zaměří na údržbu zahradního nářadí.

0: Jiří Korn a jeho hudební příspěvek v tom dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. V Ostravě se za pár měsíců budete moci cítit jako doma u břehu moře, na břehu Lučiny totiž vyroste venkovní inhalační místnost s vodou plnou jódu. Inspirace přišla z Polska, kde se takto lidé chodí nadýchat naprosto běžně. Podrobnosti k tématu krátce před 7:30. Teď se svými dobrými radami a nápady přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Špinavé zahradní nářadí jednak dobře neslouží, jednak se říká, že zbytky plísní a nečistot na zahradním nářadí mohou přenášet plevele i řadu chorob z hlíny. Nevím, jestli je to pravda, ale pokud to tak funguje, pak si sami špinavým nářadím ohrožujete svou zahrádku. Navíc špína způsobuje rezivění, což se samozřejmě netýká třeba nářadí z nerezu. Nezbývá, než vzít drátěný kartáč, ocelovou vlnou brusný papír a čistit a čistit a čistit. Něco se dá dobře očistit i vapkou. Záleží, co máte doma. Dalším krokem je vyhlazení všech dřevěných držadel pomocí brusného papíru se střední zrnitostí. Brusný papír také lehce vyleští i kovové části. Až budete hotovi, nářadí otřete a odstraňte z něj veškerý kovový nebo dřevěný prach z broušení. No a na závěr je dobré nářadí namazat přípravkem, který chrání před vznikem koroze. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Mrkneme se, jak to aktuálně vypadá na horách regionu. Začneme v Beskydech na vrcholu Lise. Tam je oblačno, teplota vzduchu 7 stupňů Celsia. O stupeň nižší teplotu pak evidujeme na pradědu v Jeseníkách. Mimochodem teploty na horách v průběhu dne se budou pohybovat okolo 15 stupňů. V nížinách bude většinou oblačno, přechodně se může zatáhnout a odpoledne a večer ojediněle lokální přeháňky. Teploty ale příjemné 19 až 23 stupňů.
0: Veselé a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Veselé a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zdravý mořský vzduch jako na břehu Baltu budou moci za pár měsíců ostravané inhalovat přímo ve městě. V Radvanicích vzniká venkovní solanková gradovna. Na nově zpřístupněném břehu řeky Lučiny bude pro zájemce volně přístupná.
1: Tím spíš, že vy jako Češi nemáte moře.
2: Tím spíš, že vy Češi nemáte moře a musíte jezdit k nám na Balt. Tak tady budete mít aspoň něco. Bude tam plno jódu a vy jste průmyslové město, tak prosím, tady máte něco pro vaše horní cesty dýchací.
1: Zapraszamy tutaj.
3: To něco je solanková gradovna a Arek Holiš je specialista na jejich stavbu. V Polsku je takových plno, v Česku je to novinka. Dřevěnou konstrukci budoucí gradovny právě teď kompletují ze smrkového a modřínového dřeva.
4: Je zde betonový bazínek a z vrchu s pomocí nádrží přečerpáváním bude téct solanková voda a bude vlastně stíkat po švestkovým proutí.
3: Venkovní solankovou jeskyni mi představuje starosta Radvanic a Bartovic a Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu. Bazének už vidím, potom já v něm budu sedět a dýchat.
4: Ten zůstane jenom opravdu pro recyklaci vody.
3: Čili sedím u bazénku
4: a dýchám. Vlastně konstrukce teda uzavírá tento venkovní objekt a okolo těch zdí budou lavičky. Sedím, dívám se na břehy Lučiny a do toho poslouchám kapky vody, jak stíkají po švestkovém proutí a inhaluju jod.
3: Lučina je přírodní říčka z Beskyd, která ale na okraji Ostravy desítky let zarůstala. Proto se k ní téměř nedalo dostat a mnozí o ní ani nevěděli. Podle Martina Matyho z ostravských městských lesů nebylo vůbec snadné její břehy oživit.
5: Nepřístupný porost, haldovina, měli jsme spoustu technických problémů. Jak byla jsme tady do tohle území kopli, zjistili jsme, že se pod tím nachází struska. Jo, tohle byly všechno výzvy, s kterými jsme se potýkali.
3: Na mořský vánek si ostravané do gradovny budou moct zajít už v létě. Kompletně budou úpravy nábřeží Lučiny hotové do konce roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde ji infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlás v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Teď už krátké zprávy a s nimi Lenka Blažilová.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Státní podnik Diamo jedná se společností

0: Společností OKK Koksovny o pozemcích na Haldě Heřmanice v Ostravě, kde chce vybudovat stěny, které oddělí její termicky aktivní část. Majetkoprávní spory zatím plány brzdí. Odval tvoří odpady z bývalých dolů. Halda hoří a to uvolňuje v Ostravě do vzduchu škodlivé látky. Její sanace je pozastavená. Lidé s domácí plicní ventilací nebo kyslíkovou terapií budou dostávat vyšší příspěvek na mobilitu už nastálo a navíc vzroste na 3000 korun měsíčně. Pozměňovací návrh podala ve středečním druhém čtení skupina koaličních i opozičních poslanců. Velké obchody zítra zavřou. Ze zákona nesmí na vybrané státní svátky otevřít prodejny nad 200 metrů čtverečních. Podle svazu obchodu a cestovního ruchu ale možná zavřou i menší prodejci. Zákazníci by si tak měli otevírací dobu ověřit. Otevřené zůstanou benzinky, lékárny anebo obchody na letištích a nádražích. Školky v Česku mají k dispozici novou metodiku k rozvoji socio-emočních dovedností. Děti se tak mají naučit lépe rozumět svým emocím, komunikovat a navazovat zdravé vztahy. Metodiku připravila organizace SOFA. Českotěšínská radnice nabízí lidem tašky na tříděný odpad. Zájemci si je mohou vyzvednout na odboru místního hospodářství na městském úřadu. V sadě jsou tři barevné tašky odlišené na papír, plast a sklo. Počasí dnes bude oblačné až zatažené, místy přijdou slabé přehánky, teploty budou do 23 stupňů a na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dejte pozor na omezený provoz na silnici 1/57 u Krnova. Za obcí Úvalno se opravuje povrch. Práce na silnici tam v tomto místě potrvají do 15 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Další půlhodina ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přinese zajímavé pozvánky, ale ještě předtím muzika. Teď Helena Vondráčková. Mějte pěkné čtvrteční ráno.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou historií. A také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Všechno bylo řečeno, ptám se, kdo je na lince. Dobrý den. Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: S kým pak hovořím?
2: Tady Dita.
1: Dita, já vás zdravím, odkud nám telefonujete?
2: Poruby.
1: Vy jste byla ta nejrychlejší, která po zaznění té výzvy soutěžní zatelefonovala.
2: Ano.
1: Takže víte, co vás čeká?
2: No něco jsem asi vyhrála.
1: Tušíte co?
2: Nějakého slosování o nějaký pobyt.
1: Dobře, tak pojďme na to. Tak tím, co jste vyhrála, je CD, které se jmenuje Toulky českou historií, takže pokud máte ráda historii, tak se můžete něco zajímavého dozvědět. No ale navrch tedy opravdu postupujete do losování, ve kterém jde o víkend ve wellness hotelu Bavária v Horní Lomné. To losování bude zítra a budou tam výherci z celého týdne, tak si musíte prostě držet palce, ať vám to klapne.
2: Určitě. Budu.
1: Já vám gratuluju. Ještě se tam, jak dnes budete trávit den před tím prodlouženým víkendem?
2: Rychle v práci všechno stihnout a vyjet pryč.
1: Už máte nějaký plán?
2: Máme plány, jedeme na Slovensko.
1: Tak to vám přeju krásný výlet. Děkuju. Ještě mi neutečte od telefonu.
2: Určitě.
1: Poznamenám si adresu. Hezký den.
2: Vám také děkuji.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Eva Richtáriková z Meteorologického ústavu je na lince. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět do počasí. Nejprve ten aktuální stav.
2: Tak nyní máme oblačno nebo i zataženo a teploty se pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia na horách, v těch nejvyšších polohách kolem 6 nebo 7 stupňů a vane mírný vítr jižních směrů nebo jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, teď pojďme k předpovědi na celý den. Co nás čeká?
2: Stále bude hodně oblačnosti, většinou bude převažovat oblačno nebo zataženo. Zejména v odpoledních hodinách se potom přidají místy přehánky. Výjimečně očekáváme i bouřku. Ty srážky by měly být četnější spíše později odpoledne a večer. Teploty během dne ještě vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni a vítr povane stále mírný, jihozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a ve večerních hodinách bude většinou slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí pak následně máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: Noc bude ještě stále ve znamení velké oblačnosti a po většinu noci i místy s přeháňkami nebo s deštěm. Zpočátku ještě může doznívat i výjimečná bouřka. K ránu pak budou srážky ustávat. Teploty během noci klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia a vítr už povane většinou slabý, proměnlivý rychlosti do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude oblačno, lokálně i polojasná obloha a jen výjimečně s přeháňkami, které budou četnější zejména v horských oblastech. Později odpoledne a večer pak budou i zde srážky ustávat a bude dále ubývat oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severních směrů rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě požádám o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1009 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 70%.
1: Tolik informace o počasí, měla je pro nás Eva Richtáriková. Děkujeme a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Našimi pátečními hosty budou nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity docentka Anna Pumprlová i odcházející děkan profesor Robert Antonín. V rozhovoru s Ivou Piskalovou oba potvrdí, že předání funkce může probíhat v přátelské atmosféře a dojde i na koníčky obou respektovaných historiků nebo na původ jejich příjmení.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Marek Ztracený, 7 hodin 51 minut, pár tipů, jak strávit čtvrtek s datem 7. května. V Karviné se koná festival Rozsviť tmu, který pořádají místní křesťanské organizace. Začíná ve 3 odpoledne u lesoparku Dubina, hrát tam budou kapely a připraveny i program pro děti. V Ostravském muzeu jste zváni na vernisáž výstavy mikrofotografií rostlin Nelly Klusové. Výstava představuje rostliny z pohledu, který běžnému oku zůstává skrytý. Slavnostní zahájení je v 17 hodin a to v podkroví muzea v centru Ostravy. Pozveme vás i do Bruntálské knihovny. Tam přijede Rastislav Maďar, epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a také autor knihy Zachráníš-li jediného. Ta kniha vypráví o zážitcích z humanitárních cest do rozvojových zemí. Beseda s Rastislavem Maďarem se koná ve studovně knihovny v Bruntále a to od 18 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Povinnost používat stavební geoportál se má odložit o rok, schválila to sněmovna. Na břehu Lučiny v Ostravě vzniká volně přístupná gradovna na inhalaci solanky. Lidé si dnes připomenou konec války u památníku v Bratrušově na Šumpersku. V regionu bude zataženo, teploty kolem 20 stupňů a místy přehánky. Začínají zprávy. Hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok, schválila to sněmovna. Přechodné období, kdy se geoportál ještě nemusí používat, se tak prodlouží do 30. června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se ještě musí systém plně otestovat. S tím souhlasí i opoziční poslanec Lukáš Vlček ze Starostů.
3: Tak přineslo by to určité komplikace, že právě v oblasti územního plánování by věci nemusely fungovat tak, jak by fungovat měly, takže i z těch důvodů, že ten systém v mnoha ohledech je dokončen, ale je potřeba ho otestovat, tak právě proto, že my se snažíme vyslyšet názory města obcí, tak z toho důvodu my to i podpoříme.
2: Novelu podpořili poslanci všech poslaneckých klubů, proti nehlasoval žádný, teď ji projedná Senát. Inhalovat vzduch nasycený solankovou vodou budou moci lidé na břehu řeky Lučiny v Radvanicích. Pracovníci městských lesů tam staví gradovnu podle inspirace z Polska. Dřevěná stavba s cirkulující vodou s vysokým obsahem jódu bude pro zájemce volně přístupná. Podle Martina Matyho z ostravských městských lesů začne gradovna fungovat v průběhu léta.
4: To je technologie, s kterou tady v České republice neměla žádná firma zkušenosti. Oslovili jsme teda polské kolegy, s nimi jsme to konzultovali jak projektově, tak na konec v realizaci, takže teď vzniká opravdu technologie, která je tady výjimečná a určitě neběžná.
2: Navrhované zavedení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce 15 000 korun měsíčně je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Ve středečním druhém čtení poslanci předložili k novele skupiny zákonodárců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou trojici úprav. Týkají se například dalšího růstu rodičovské. Konec druhé světové války a taky takzvanou bratrušovskou tragédii si dnes v 9:30 dopoledne připomenou lidé u pomníku poblíž bývalé střelnice v Bratrušově na Šumpersku. Před 81 lety tam nacisté krátce před osvobozením popravili 16 mužů. Pokračuje mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
5: 16 popravených mužů patřilo mezi členy odboje a vlastence, kteří se aktivně zapojili do boje proti okupantům. Pětní shromáždění připomene jejich památku. Pro účastníky zajistím autobus, odjíždět bude v 9 hodin ráno z parkoviště u hotelu Perk a se zastávkou u restaurace Hace v Šumperku.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách od 12 do 16 stupňů a vítr dnes pouze mírný, jihozápadní s rychlostí 4 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/68 na obchvatu Třince ve směru na Jablunkov se pohybují vozidla údržby a je tam částečně omezený provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tento týden jsme odstartovali novou rubriku, co v učebnicích nebylo. To u nás provází Martin Písařík vždy krátce po 8 hodině raní a dnes se zaměří na pražský odloj. Ještě předtím ale budeme dobře hrát třeba Lenku Filipovou anebo kapelu Foreigner. Jsme Český rozhlas Ostrava. Lenka Blažová a Petr Soukup přejí hezký čtvrtek.

0: Jitka Zelenková zpívá Bez lásky láska není, to byla ale původní verze kapely Foreigner. 8 hodin 12 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. My se krátce před 8:30 podíváme i do Krnova. Toto město se snaží vymyslet více aktivit pro mladé lidi. Často se totiž scházejí na veřejných prostranstvích a stěžují si na to místní obyvatelé. Co se tedy připravuje, to vám povíme za 9 minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Mrkneme se, jak to právě teď v regionu s počasím vypadá. Je oblačno, místy se začíná zatahovat. Co se teplot týče, v Ostravě 15 stupňů. Když se zaměříme například na Osoblahu, na Krnovsku, tam je o stupeň vyšší teplota. Prognóza na čtvrtek, ta říká, že bude oblačno, přechodně zataženo, odpoledne a večer místy, tedy ojedinělé přehánky. Teploty ale relativně příjemné, až okolo 23 stupňů v nížinách. Na horách bude okolo 15.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Vondráčková, 8 hodin 22 minut, míříme do Krnova. Toto město se snaží rozšířit možnosti, kde se můžou bavit mladí lidé. Jde třeba o podporu sportovních aktivit. Radnice teď řeší stížnosti obyvatel na hluk a nepořádek, který dělají mladí lidé scházející se na veřejných prostranstvích.
1: Určitě bychom jako neměli zapomínat na to, že taky jsme byli mladí, ten prostor jsme taky chtěli a prostě to město stejně tak, jak patří všem, tak patří mladým dospělým, patří bezdomovcům, patří prostě všem.
2: Lubomír Rapušák mě vzal do takového vnitrobloku kousek od městského divadla. Na první pohled to tady vlastně vypadá úplně obyčejně, jenom se občas povaluje, dejme tomu nějaká plechovka, nebo tam vidím obal od Kinder vajíčka, ale jinak je tady vlastně poměrně pořádek.
1: Tady, kde stojíme, je problém, že tady postávají skupiny mladých lidí, kteří ale nedělají nic zásadního, jenom prostě tady jsou a baví se. Je to jakási přirozená potřeba.
2: To pak vadí místním hlavně v nočních hodinách. Krnov se s tím ale snaží něco dělat. Město má například 3 nízkoprahové kluby. Každý víkend taky pronajímá tělocvičnu na cvičení. Vznikla i pracovní skupina a městu se snaží vyjít vstříc i evangelická a českobratrská církev.
1: Ty církve využívají nějaký prostor jako klub pro setkávání mladých lidí, takže za to jsme moc rádi.
2: Mladí ale nejsou jediným problémem. U divadla se scházejí i klienti armády Spásy. Těm se teď například snaží poskytovat zázemí nedaleké nízkoprahové centrum.
1: Rada města schválila realizaci projektu Stravenka za práci. Za nás je důležité těm lidem dát nějaký smysl tomu jejich bytí nebo dát jim nějakou aktivitu, aby něco dělali. Chceme tyto lidi zapojit do zvelebování města, do uklidových akcí.
3: Došlo k posílení kamerového systému, vylepšení osvětlení a úpravě zeleně ve vnitrobloku za divadlem, což zvýšilo přehlednost a pocit bezpečí.
2: Mluvčí krnovské radnice Dita Círová vysvětluje, co už se změnilo přímo u divadla. Na mapě mi taky ukázala další problémovou lokalitu.
3: Podobná lokalita se nachází u autobusového nádraží a prodejny Albert.
2: I tam město chystá bezpečnostní opatření. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Co je nového, to poví v krátkých zprávách Lenka Blažejová.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě v Česku bylo právo na platbu v hotovosti anebo právo být offline. Navrhovala to skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tím končí. Sněmovna se jim už zabývat nebude. V ostravském obvodě Poruba začne příští týden 6. ročník akce Sdílko. Je určená lokálním tvůrcům, designérům, gastropodnikům i neziskovým organizacím.

0: Akce se bude konat od 12. do 26. května na upraveném prostranství u kruhového objezdu na hlavní třídě. Českotěšínská radnice chce lidem postupně zpřístupnit sportovní areály u škol. Hřiště a atletické ovály město opraví a zajistí správce. Místo jednotlivých škol se o sportoviště bude nově starat správa účelových zařízení. Opavská kulturní organizace OKO připravuje výstavu, která připomene umění formující veřejný prostor v době socialismu. Vernisáž bude ve čtvrtek 21. května a výstava potrvá v Opavě do září. Ukáže plastiky, mozaiky i malby určené pro sídliště školy nebo průmyslové areály. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili ve čtvrtfinále ligové play-off Opavu 87-72 a snížili stav série na 2-3. Slezané budou mít druhou šanci na postup v sobotu na domácí půdě. Dnešní počasí bude oblačné, odpoledne zatažené, čekáme lokální přehánky a teploty kolem 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální dopravní problémy teď máme nahlášené z Ostravy. Konkrétně v ulici Výškovická u odbočky do ulice Kosmonautů se srazila dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V Orlové začíná velká rekonstrukce domu kultury za více než 20 milionů korun. Co vše se změní? Tak to povíme po písních Leony Machálkové, Petra Koláře a skupiny Rangers. Pěkné ráno.

0: V dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava, teď míříme na Karvinsko. V Orlové začala rekonstrukce vnitřních prostor Domu kultury. Opravy v obou sálech vyjdou na 20 milionů korun a budou trvat do letošního srpna. Město na projekt získalo dotaci 17 milionů korun z Evropského fondu Spravedlivá transformace. S podrobnostmi už nás seznámí reportérka Andrea Brtníková. Andreo, pěkné ráno.
1: Dobré ráno tobě i posluchačům.
0: Tak, co všechno ta rekonstrukce v kulturním domě zahrnuje?
1: No opravdu je to velká akce. Dělníci pracují rovnou ve dvou sálech, jak v tom estrádním, tak i v tom divadelním. V tom estrádním se modernizují a jsou v plánu modernizovat technologické zázemí. To je vzduchotechnika, elektroinstalace, samozřejmě i vytápění. V plánu je i oprava stěn, podlahy, vstupní části. No a protože jsou to sály a to je nám blízké, takže tam se dělají i nové akustické podhledy, protože zvuk, což my víme, samozřejmě Petře, je klíčový v takových sálech. Čeká se v divadelním sále i výměna osvětlení v hledišti, no a i obnova nouzového osvětlení. To je dost důležitá věc právě kvůli bezpečnosti, protože nikdy se neví, co se může stát. Takže aby to všechno lépe fungovalo při běžném provozu, opravdu těch oprav a modernizace je tam celá série.
0: No a dotknou se ty opravy, ta rekonstrukce toho běžného provozu Domu kultury?
1: No určitě dotknou. Docela nám nahrála teď situace tady u nás ve studiu, protože tady zrovna před ještě minutkou byli pracovníci, kteří nám kontrolovali. Tady máme klimatizaci a i to byl mini zásah, i když byli velmi veselí a vlídní. A teď si představ to všechno, co jsem vyjmenovala, jak se to dotkne provozu Domu kultury. Dotkne se samozřejmě, že ano. Kino promítá jen do poloviny května, kavárna funguje pouze v době projekcí, ty menší se přesouvají do malého sálu. Dům kultury to má prostě v plánu tak, že ty zásadní akce zkrátka přesune ven. Orlová má i letní kino, takže to bude dominantním zázemím pro ty kulturní akce. Ale zkrátka to všechno vede k modernizaci, k lepšímu zážitku pro diváky a já jsem v Domě kultury mnohokrát natáčela různé akce. Posluchači naši si to možná vybaví, bývají tam setkání spolků, takže je to opravdu živá organizace, takže si to určitě zaslouží.
0: O tom, že Orlovský dům kultury bude hezčí a také modernější, nás informovala Andrea Brtníková. Děkujeme za to a hezký den.
1: I vám hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Den bude příjemný, ale k večeru může i sprchnout. Pojďme se nejprve podívat, jak to v regionu vypadá. Všude je oblačno, místy se začíná zatahovat. Na východě regionu v Horní Lomné na Jablunkovsku teď teplota 15 stupňů Celsia. V Opavě v tuto chvíli naměříte ještě o stupeň vyšší teplotu. Prognoza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude většinou oblačno, přechodně zataženo. Odpoledne a večer počítejme tedy s lokální přeháňkami. Teploty ale příjemné, v nížinách okolo 23 stupňů, pokud vyrazíte nahory, počítejte s teplotou do 16 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mandraže a Brouci v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Pozvánka k poslechu naší dopolední lékárny. Naším hostem v tomto pořadu bude doktorka Barbora Oravcová z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. Zaměříme se na osteoporózu, tedy řídnutí kostí. Nemoc přichází nepozorovaně, nebolí a často se projeví až zlomeninou. A osteoporózou trpí nejen starší lidé, ale stále více i mladší pacienti. Budeme o ní mluvit dnes 10 minut po 11. hodině. Teď veselá minutka s Arturem Kubicou.
1: Zasmějte se s námi. To přijde takový mladý pocestný na samotu k sedlákovi, jestli by tam mohl přespat, a sedlák povídá: klidně, ale máme jenom dva pokoje. Tady spím já se ženou a ve vedlejším pokoji spí naše dvě děti. Tak buď si lhnete k dětem, nebo do stáje na seno. A ten pocestný povídá: u děcek bych se nevyspal, jdu na seno. No a ráno se umývá na dvorku u studny, když tu z dětského pokojíčku vyběhnou dvě slečny na vdávání. A ta jedna mu povídá: my jsme sedlákovi děti, kdo jsi ty? A ten mladík povídá: no já jsem ten vůl, co šel spát na seno.
2: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostrava upraví břehy řeky Lučiny v části Radvanice. V části Moravy platí mimořádná opatření kvůli suchu. Na výletní lodi na Kapverdách, kde zemřelo několik lidí po nákaze hantavirem, není podle dostupných informací žádný občan České republiky. Dnes bude v našem kraji zataženo až oblačno, teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá a hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Břehy řeky Lučiny v Ostravě Radvanicích procházejí obnovou. Pracovníci městských lesů odstranili hustý porost náletových dřevin a zahradníci na místě vysazují 10 tisíce kusů původních rostlin. Úpravy za 30 milionů korun městská část financuje převážně z evropských fondů. Podle starosty Radvanic Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu nábřeží nabídne i solankovou gradovnu a dřevěné herní prvky pro děti i pro dospělé.
2: Práce zasahují estrádní i divadelní sál. V estrádním sále se modernizuje vzduchotechnika, elektroinstalace, vytápění i interiéry, včetně podlah a akustiky. Divadelní sál dostane nové osvětlení a upravené nouzové osvětlení. Z Orlové Andrea Britníková, Český rozhlas.
0: Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Nesmí se rozdělávat ohně ve volné přírodě. Omezení platí i pro vlastníky lesů. O vyhlášení opatření požádalo hejtmanství vedení krajského hasičského záchranného sboru. Více dodává jeho ředitel Vít Rušar.
3: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
0: Od začátku dubna bylo ve Zlínském kraji 45 požárů ve volné přírodě, lesích, polích a na loukách. Budova bývalé knihovny v Jeseníku by mohla v budoucnu sloužit k bydlení a jako zázemí lékařských ordinací. Přestavbu nemovitosti za zhruba 36 milionů korun plánuje vedení města. Na investici se snaží získat dotace. Uvedl to místostarosta Václav Urban z Hnutí pro Jeseník.
4: My předpokládáme, že náklady na konstrukci se pohybují kolem 36 milionů. Nyní již v podstatě čekáme na zajištění financování dotačních strojů. Pokud se zadaří a vyjde některý z těch dotačních titulů, ideálně všechny tři, se kterými kalkulujeme, tak se dá očekávat, že bychom mohli začít tento rok.
0: Na výletní lodi MV Hondius na Kapverdách na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. Není podle dostupných informací žádný občan České republiky. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí zůstává riziko pro evropskou populaci velmi nízké. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem tři lidé. Další byli za přísných podmínek evakuováni do Nizozemska. Loď má v sobotu zakotvit na Tenerife.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně zataženo, odpoledne a večer lokální přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty kolem 23 stupňů, na horách kolem 16 a vítr bude mírný jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dejte pozor, v Havířově, konkrétně mezi křižovatkami ulici Jana Švermy a Svornosti, platí omezení v provozu až do 17 hodin. Se tam bude umisťovat jeřáb, řidiči se tam nedostanou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Lenka Blažejová a Petr Soukup, všem přejeme pěkné čtvrteční dopoledne s datem 7. května. Jako každý den v tuto dobu i dnes pro vás máme náš toulavý magazín Křížem krajem. V něm vás pozveme do krajiny okolo Těrlicka, konkrétně tady do místní části Hradiště, kde se nachází sochařský park pod Babí horou. Je to atraktivní místo s artefakty ze sochařských sympózií a my se tam za pár minut podíváme s Petrou Štrimplovou.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Návštěvníci Těrlicka by určitě neměli vynechat atraktivní sochařský park pod Babí horou. Místo někdejšího pohřebiště pod vzrostlými stromy koncentruje umělecké sochy z kamene a jako bonus nabízí jedinečné rozhledy po okolní krajině a hřebeni Beskyd. Se sochařem Martinem Kuchařem a místním patriotem Ladislavem Chrobočkem natáčela Petra Štrimplová. My vám toto vydání magazínu Křížem krajem nabídneme v repríze.
2: Úžasná lokalita na procházku je sochařský park pod Babí horou. Jsme vlastně v katastru Těrlicka. Je to místo, kde je až přetlak umění. Poví mi k tomu více sochař Martin Kuchař. Vy jste to vlastně organizoval, že jo?
3: Ano.
2: A ještě organizujete?
3: No, poslední jsme dělali v roce 2019, už ve spolupráci s Těrlickem. A předtím bylo 5 bienálí na Landeku v areálu Hornického muzea.
2: Mm-hmm. Sochař Martin Kuchař má tady v blízkém Koňakově ateliér a stojí za sochařskými sympozii. Z nichž vlastně vznikala ta díla, která jsou tady teď k vidění. Kolik jich tady je?
3: Tak to vám neřeknu z hlavy, protože bych to musel spočítat.
2: Máme tahák tady.
3: A plus pan Chroboček mi pomůže.
2: Ladislav Chroboček, další můj průvodce, rychle spočítal díla, která jsou vlastně 30, na 30, infotabuli.
4: 30 a nová je 31. sluneční stela.
2: No a autoři jsou různí, nejen našinci, ale i z ciziny.
3: Z různých koutů doslova světa. Takže máme tady díla od brazilské sochařky, máme tady dokonce dílo od ruského autora, máme tady díla od Novozélanďana, od Němce, od Poláků, od Egypťana, plus samozřejmě od českých sochařů a slovenských sochařů. Takže ten záběr je široký.
2: A široký je záběr i tematický, jak to z těch ročníků vyplývalo?
3: Vlastně my jsme ty sympozia dělali tak, že to téma bylo otevřené a nebylo nějaké hlavní téma, které by museli jako dodržovat. A hlavním vodítkem byl materiál, který se mi podařilo zajistit. Takže podle toho, jaké byly ty bloky kamenné, anebo jaké kusy kamenné byly, když přijeli sochaři, já jsem jim je potom i fotil a posílal, aby věděli dopředu, tak každý sochař nosí v hlavě jakési svoje představy a mohli aplikovat přímo vlastně do toho bloku nebo do toho kusu kamenné. A důležitým momentem samozřejmě pro sochaře je, kam bude dílo umístěno. Mělo by to tak být. Takže my jsme objížděli ta potenciální možná místa, kam se sochy potom umístěvaly po skončení sympozia. Takže to pro ně bylo asi ještě potom zásadní a tam se potom dohodli, kdo kam by chtěl tu sochu dělat. Protože nebylo to jenom do sochařského parku bývalého tady v Horním dvoře, ale některá díla zůstala v Ostravě solitérně, také dílo ve Stonavě, na Lučině a v Havířově. V Havířově jsou tři sochy. To byl takový katalyzátor, ta místa, protože pak se dohodli a pak se neprali o ty kameny.
1: To říká sochař Martin Kuchař. My se společně s ním do sochařského parku v Těrlicku vrátíme už za 3 minuty. Uslyšíte například o trochu nestydaté soše, která se svléká. Možná i to vás může přilákat na výlet pod Babí horu.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Do Hradiště pod Babí horu Těhlické místní části se sochařský park stěhoval před lety z nedalekého Horního dvora. Prostranství někdejšího starého hřbitova s parkovou úpravou se ukázalo jako velmi vhodné pro umístění mnohatunových kamenných kolosů. Se sochařem Martinem Kuchařem a těhlickým pamětníkem Ladislavem Chrobočkem park navštívila Petra Štrimplová.
3: Pod Babí horou ten sochařský park trůní jak dlouho, kolik let?
4: My jsme to přeměstěvali v roce 2017. Z toho Horního dvora a v roce 2018 se slavnostně otevíral ten sochařský park. Takže už je to zase pár let, ale zajistili jsme tím, doufám, jeho budoucnost, že už bych se stěhovat neměl. Máme s obcí jako spolek smlouvu na dobu 30 let, vlastně bezplatného pronájmu, s opčním právem na dalších 20 let. Doufám, že se to nezmění nějak, protože ty sochy to nemají moc rády, ty převozy, hlavně teda ty obrovské kamenné.
3: Mm-hmm. Pan Chrboček zmiňoval vaši sluneční stélu, která přibyla jako vlastně poslední, kterou z těch soch máte, pane Chrbočku, vy nejraději nebo
5: no,
3: je pro vás zajímavá.
5: První mě utkla v očích ta sluneční stěla, když na nás zařila, na tým, jak jsme byli stranu na Javorově. Tam jsem si přemýšlel, co to je za objekt, který takhle zaří do dálky a teď se mi strašně líbí jako ta paní, která se i v tom mrazu svléká. Je to nějaká utvílkyně?
3: Můžeme to říct za éteru, jo?
4: Ten název té sochy je Těhlická nymfa.
5: Nymfa.
4: Ano.
3: No tak přijďte prozkoumat, přijďte se podívat tip na výlet. Možná ještě sochařské sympozium bude ještě, pane Kuchaři?
4: No, sochařské parky by se neměly přehustit, jo, aby se dbalo na to, aby to bylo únosné, aby ten prostor vlastně fungoval s těma sochama. Tady je místo pro jeden ročník, možná třeba 6 sochařů. My jsme ještě vytáhli část vlastně soch dolů k zdejší škole a je to původní cesta, která vede tady na Babí horu, nejvyšší bod vlastně té Těšínské pahorkatiny. A podél té cesty, která je obecní, tak tam jsme mohli osadit další dvě díla a tam by se eventuálně dali osadit třeba další dvě. Takže podél těch soch se dá dojít až do sochařského parku. Tady máme louku, která částečně by měla být zachována, protože se tady konají kulturní akce, mimo to, že se lidé chodí dívat na sochy. A část té louky by měla být zachována, protože je to nádherné místo, je to vlastně přírodní panorama, krajinné, úžasné, kde se dá prostě sedět a koukat. A je to zážitek už samo o sobě.
3: Pane Chrobočku, koukáme na to pásmo těch hor. Řekněme, co jde vidět odsud
5: ze sochařského parku. Když to vezmeme od východu, od toho sloupu, tak tam někde začíná Ostry, Javorovy, Malý Velký Javorovy, Gudský vršek, pak je taková mezera Godula, za ní je Ropička, Kotař, Prašivka. Hora Prašiva je už na konci vlastně. A za Prašivkou je vidět, dalce je Jedlisou horu, vysílat na Lise hoře.
3: Tak to stačí udělat si výlet pod Babí horu a procestujete obrovský kus beskyt. Řeknu vám, kdyby mě neumrzela ruka s tím mikrofonem, tak tady strávím, než zajde slunko. Moc hezké místo, přijďte prozkoumat. Ze sochařského parku pod Babí horou z Těhlicka Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: No a ještě pozvánka na zítřek. V pátek se v pořadu Křížem krajem vypravíme do oderské části Loučky, kde stojí vodní mlýn Veselsky. První zmínka o něm pochází už z roku 1571. Redaktorka Romana Kubicová se tentokrát zaměří na obytnou část mlýna a lidi, kteří tam žili a pracovali. Víte například, že rod Veselských byl původně z Jihočech? Těch zajímavostí nabídneme více zítra po 9. hodině.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte dopolední program Českého rozhlasu Ostrava. Přátelé, znáte pokrm zvaný žahour? Pokud ne, tak právě teď ho můžete poznat.
1: Babské rady.
2: Žahour je sladká omáčka z rozvařeného ovoce, smetany a cukru. I když se ovoce může použít různé, nejčastěji se vaří z borůvek a tento recept je spojen s jižními Čechami. Známá a velmi chutná je také verze z jahod či švestek. Omáčka se zahušťuje škrobem nebo perníkem a tradičně se s ní polévají knedlíky, lívance, ale také moučníky nebo kopečky zmrzliny. Skvěle se hodí k doplnění krupicových nebo tvarohových nočků. Zkuste jí ozdobit i koblihy s kopečkem šlehačky, to potom bude delikatesa. Pro zvýraznění chuti se do žahouru přidává citronová kůra nebo šťáva, z kořice případně vanilkový cukr. Žahour se nikdy nemixuje do hladka. Ceněné jsou v něm právě kousky ovoce. Omáčka chutná skvěle jako teplá i jako studená. K lepšímu zahuštění i výraznější chuti můžete použít trochu vanilkového pudinku, který si rozpustíte ve vodě a povaříte s ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Sándor.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dopolední program Českého rozhlasu Ostrava už za pár minut nabídne také jednu zajímavou pozvánku, a sice na beskydské farmářské trhy. Kde se konají a co nabídnou, řekneme po písni Jitky Zelenkové.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás teď zavádí do Frýdku Místku. Tam dnes znovu ožily beskydské farmářské trhy. Na náměstí Svobody se po zimní přestávce vrátili farmáři, pekaři i lokální výrobci z celého regionu. A mezi stánky je už od rána opravdu rušno. Přímo na místě je i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, dobré dopoledne. Co dnes návštěvníky trhu láká nejvíc?
1: Krásné dopoledne. Já si myslím, že hlavně vylákalo je ven to nádherné počasí a ten sortiment, který je tady na beskydských farmářských trzích, tak je opravdu tak pestrý, že pokud by někdo ještě váhal o tom, jestli si přijít sem nebo ne, tak rozhodně přijďte. Ať už jsou to květiny, ať už je to pečivo, uzeniny, je tady toho opravdu spoustu. A myslím si, že Frýdek Místek může být pyšný na tyto své farmářské trhy. Se mnou už tady pan Sýkora právě z města. Dobrý den, co všechno a jak dlouho vlastně děláte tady tuto aktivitu, tady beskydské farmářské trhy?
2: Tak já zdravím posluchače Českého rozhlasu tady z Místeckého náměstí, kde vlastně beskydské farmářské trhy probíhají už 16. sezónu, takže je to opravdu oblíbená aktivita a probíhají vlastně každých 14 dní a občané Frýdku Místku se vždycky na farmářské trhy velmi těší.
1: Jak vybíráte ty prodejce, kteří tady u vás mohou být?
2: Tak snažíme se, aby opravdu to byli lokální prodejci, kteří mají zboží většinou ze svých výpěstků, z různých farem, které jsou tady v okolí, takže opravdu dbáme na to, aby to byli místní farmáři.
1: Řekněte mi, taky nakupujete tady na farmářských trzích?
2: Určitě moc rád, protože tady to zboží je opravdu velmi kvalitní. Teď třeba na jaře jsou tady hlavně květiny, různé sazenice, takže myslím si, že opravdu i já si tady rád vždycky něco nakoupím.
1: A dokdy mohou lidé navštěvovat farmářské trhy tady v Místku?
2: Vždycky ten farmářský trh začíná vlastně ve čtvrtek co 14 dní a je to od 8 ráno a pokračuje až do 16 hodin odpoledne.
1: Tak já moc děkuju, doufám, že si i dnes něco dobrého vyberete, já rozhodně ano. Děkuji moc za váš čas.
2: Já také děkuju a věřím, že se tady potkáme i na farmářských trzích i nadále.
1: Jak jste slyšeli, určitě to stojí za to, přijďte, protože si myslím, že právě teď je tady ještě velmi, velmi mnoho věcí, které by si lidé mohli odnést domů. Samozřejmě jsou to lokální věci a myslím si, že odpoledne už ten výběr nebude tak pestrý.
0: Tolik tady pozvánka do Frýdku Místku na beskydské farmářské trhy měla i pro nás Petra Pivková. Petro, děkujeme.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

Zpíval nám Pavel Bobek. Do jaké občanské vybavenosti investuje Jablunkov? Tak i o tom budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Nabídne je za 4 minuty Lenka Blažejová.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vodohospodáři v Dobré u Frýdku Místku opravili čerpací stanici. Lidé v Česku podle prodejců letenek volí bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. Jablunkov staví novou cyklostezku kolem koupaliště Amerika. Dnes bude oblačno, postupně odpoledne zataženo a slabé přeháňky. Teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Skončila oprava vodovodní čerpací stanice v Dobré u Frýdku Místku. Severomoravské vodovody a kanalizace za modernizaci zaplatili přes 7 milionů korun. Jak upřesnil mluvčí firmy Marek Siebert, pokud je odstavená úpravna vody ve Vyšních Lhotách, je přes tuto stanici zásobované Těšínsko a Třinecko.
3: Ve špatném stavu bylo venkovní zdivo, nefunkční byla hydroizolace, střecha vykazovala defekty, obnovu potřebovaly také všechny klempířské prvky a nevhodně zaústěné odvodnění objektu. V nevhodujícím stavu byly také železobetonové konstrukce v budově s ohledem na působení koroze a vlhkosti.
1: Kvůli konfliktu na Blízkém východě si část lidí vybírá bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolenou. Je to i proto, že například z Prahy ještě nelétá stejný počet spojů do zemí Blízkého východu jako před únorovým útokem Spojených států na Irán. Poptávka se tak přesunula třeba do Maroka, Egypta a destinací jižní Evropy, říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
4: Největší nárůst zájmu sledujeme v rámci Evropy, zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
1: Podle mluvčí prodejce letenek Kiwi Daniely Chovancové jsou zatím lety po Evropě mírně levnější než loni. Ty do Asie zdražily minimálně o 10%. Dnes je Světový den hesel. Má upozornit na to, proč je důležité, aby lidé zabezpečení svých internetových účtů nepodceňovali. Třeba operátor O2 informoval o tom, že stále nejrozšířenější jsou velmi jednoduchá hesla, která útočníci prolomí za několik vteřin. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka je kromě silného hesla důležité taky to, aby lidé nepoužívali totéž heslo pro víc účtů.
5: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba Seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit více krokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus.
1: A mezi taková ověření patří potvrzení přihlášení přímo v telefonu nebo přes SMS kód. Jablunkov staví novou cyklostezku kolem koupaliště Amerika. Bude měřit zhruba 3/4 kilometru a povede od hlavní cesty na Bukovec až k hřišti v městské části Lísky. Trasa je v plánu už dlouho. Hotovo by mělo být v polovině července, potvrdil to lidovecký starosta Jiří Hamrozy.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách od 12 do 16 stupňů maximálně a vítr bude mírný, jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Sokolovská v Novém Jičíně je nehoda nákladního a osobního auta a provoz je tam omezený. Tvoří se tam kolona, zranění tam nejsou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsou 4:50, hladíte dopolední čtvrteční program Českého rozhlasu Ostrava. Lenka Blažejová a Petr Soukup přejí vše dobré a pro nejbližší minuty je tady muzika od Vabyho Daňka anebo třeba německé zpěvačky Sandry.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: I do dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava se nám vešel náš moravskoslezský rozhlasový kvíz. Pokud si chcete zasoutěžit o hezkou cenu, je to takový náš rozhlasový balíček na cesty. Naleznete tam sluneční brýle, cestovní polštářek nebo třeba i blok na poznámky. Tak pokud to chcete obdržet, volejte 596 11 22 66. Já se budu ptát, kdo je na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eva.
1: Já vás zdravím, odkud nám telefonujete?
2: Z Bečvy.
1: Tak držím palce v našem moravskoslezském rozhlasovém kvízu. Myslím, že otázka je velmi, velmi jednoduchá. Poslouchejte dobře. Jak se jmenuje česká popová skupina, která vznikla v roce 2014 ve Frýdku Místku a záhy se proslavila mezi posluchači v celé zemi? Mimochodem je držitelem ceny Český slavík nebo Anděl za skupinu roku 2019. Kapela, jejíž název přeložený do češtiny znamená budoucnost, dosud vydala 5 alb, třeba Cesta z města nebo Konnichiwa. Tak a jak se ta kapela jmenuje? Buď to Hokkaido, nebo Harakiri, anebo Mirai.
2: Jo, Mirai. Možnosti byly dobré.
1: Jo, a co když to jsou třeba Harakiri?
2: No,
1: to
2: takové
1: to... Vy jste...
2: Taková ta sebevražda, nebo co to je?
1: Jasně, ne, řekla jste to dobře, samozřejmě. Jo? Kdo jiný než Mirai? Já vám gratuluji, ten balíček, o kterém jsem hovořil, je váš. Vydržte mi chviličku na telefonu, poznačím si vaši adresu, ať víme, kam ho máme doručit. Jo, hezký den vám přeju, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Kam dnes vyrazit ve volném čase? Trochu inspirace nabídneme po písničce Michala Tučného.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Krátce před půl jedenáctou nabídnu pár pozvánek. Přes 20 umělců se představí na Majálesu Ostravské univerzity. Koná se v kampusu v centru Ostravy, areál se otevírá ve 14 hodin a vstup je zdarma. Dnes můžete také navštívit novou fotografickou výstavu v návštěvnickém centru v Novém Jičíně. Snímky zachycují vysokohorskou krajinu Asie a Evropy a vernisáže naplánována na 17 hodinu. A do Bruntálské knihovny přijede Rastislav Maďar, epidemiolog, děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity a autor knihy Zachráníš-li jediného, ve které vypráví o svých zážitcích z humanitárních cest do rozvojových zemí. Beseda s Rastislavem Maďarem se koná ve studovně knihovně v Bruntále, a to od 18 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Po písni Jaromíra Nohavici míříme na Frýdecko-Místecko. Na hradě Hukvaldy v sobotu budou měřit své schopnosti lukostřelci. Chystá se tam první ročník turnaje v historické lukostřelbě Hukvaldský šíp.

0: Více už nám řekne po telefonu kastelán tohoto hradu Miroslav Bitter, se kterým jsme právě ve spojení. Přejeme vám pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tak povězte nám prosím, co všechno se v sobotu bude na hradě odehrávat?
1: Tak proběhne den plný lukostřelby. Navštěvníci si vyzkoušejí střelbu z luku na lukostřelnicích pod dozorem instruktorů z iniciativy Mládeže Krnovský šíp a hradu Lukvaldy. Dále můžou sledovat anebo se i zúčastnit celodenního mezinárodního turnaje Lukvaldský šíp. Turnaj bude proložen přednáškami o tradiční dobové lukostřelbě, o řemeslech a máme připravené různé řemesla, kováře a další jakoby zastavení pro návštěvníky hradu.
0: Mm-hmm. Jaká jsou pravidla toho turnaje, který se bude konat?
1: Tak samotný mezinárodní turnaj je rozdělen do tří částí. Ta první je mezinárodní klání 4 členích týmů z jednotlivých zemí, Česko, Slovensko, Polsko, o pohár pánů z Zikenswagenu. Druhá část je turnaj lukostřelců jednotlivců, kdy 32 lukostřelců bude střílet ve 4 kolech na různé terče a prokáží tak svoje dovednosti. A třetí části tohoto mezinárodního lukostřeleckého turnaje je účast takzvaného bratrstva, jak jsme to nazvali, bratrstva lukostřelců, kdy každý návštěvník, ať malý nebo velký, může svou dovednosti na lukostřelnici získat listinu o přijetí do lukostřelského bratrstva a s tím právo zúčastnit se turnaje.
0: Mm-hmm. A co návštěvníci, budou mít nějakou šanci si třeba z luku vystřelit?
1: Určitě, určitě. Je to vlastně připraveno i pro návštěvníky a vlastně rádi jim zapůjčíme luky, šípy a zkušený instruktor je zasvětí do té lukostřelby a můžou se probojovat právě do takového toho klání z řad veřejnosti.
0: Tak my už víme, že na hradě Lukvaldy se akce uskuteční v sobotu. Připomeňte nám, ale v kolik vše začne.
1: Tak turnaj se koná na hradě Lukvaldy 9.5. tady v sobotu a začínáme v 9 ráno.
0: Na Lukvaldy nás pozval Miroslav Bitter. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
1: Taky děkuju, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.

0: Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Richard Krajčo, kapela Krištova, takový malý hudební flashback, vzpomínka na léta 90. To byl Obchodník s deštěm, je přesně 10:45 a my pro vás máme pár dobrých rad a nápadů. Teď hovořím o pravidelném okénku dvakrát měř jednou řeš, které připravuje Artur Kubica a dnes se zaměří na údržbu zahradního nářadí.
1: Dvakrát měř jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Špinavé zahradní nářadí jednak dobře neslouží, jednak se říká, že zbytky plísní a nečistot na zahradním nářadí mohou přenášet plevele i řadu chorob z hlíny. Nevím, jestli je to pravda, ale pokud to tak funguje, pak si sami špinavým nářadím ohrožujete svou zahrádku. Navíc špína způsobuje rezivění, což se samozřejmě netýká třeba nářadí z nerezu. Nezbývá, než vzít drátěný kartáč, ocelovou vlnou brusný papír a čistit a čistit a čistit. Něco se dá dobře očistit i vapkou. Záleží, co máte doma. Dalším krokem je vyhlazení všech dřevěných držadel pomocí brusného papíru se střední zrnitostí. Brusný papír také lehce vyleští i kovové části. Až budete hotovi, nářadí otřete a odstraňte z něj veškerý kovový nebo dřevěný prach z broušení. No a na závěr je dobré nářadí namazat přípravkem, který chrání před vznikem koroze. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zpíval nám Jiří Korn, připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Doprava na Novojičínsku bude komplikovanější, podrobnosti vám řekne Lenka Blažejová ve zprávách, stane se tak přesně za 6 minut, no a pak už vás dalším vysíláním bude provázet kolega Pavel Janošec. Pro dnešek se loučí Petr Soukup, mějte pěkný den.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Začala oprava frekventované silnice přes Vrchy na Novojičínsku. Ostrava upravuje břehy řeky Lučiny v části Radvanice. Dlouhotrvající sucho by mohlo významně poškodit úrodu zemědělců. Dnes bude oblačno, teploty do 23 stupňů, odpoledne a večer slabé přehánky. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. V obci Vrchy na Novojičínsku začala oprava frekventované silnice 57. Řidiči tam do září musí počítat s omezením. Bude se jezdit převážně kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce budou stát téměř 20 milionů korun. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Silnice 1/57 vede z Opavy do Nového Jičína, Valašského Meziříčí a Vsetína a dále až na Slovensko a navazuje na dálnice D1 a D48. V místě se často tvoří kolony. Břehy řeky Lučiny v Ostravě Radvanicích procházejí obnovou. Pracovníci městských lesů odstranili hustý porost náletových dřevin a zahradníci na místě vysazují 10 000 kusů původních rostlin. Úpravy za 30 milionů korun městská část financuje převážně z evropských fondů. Podle starosty Radvanic Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu nábřeží nabídne i solankovou gradovnu a dřevěné herní prvky pro děti i pro dospělé.
3: Teď momentálně ještě čekáme na práce i ve koordinaci s povodí Modry, které by mělo po povodních vyčistit břehy a bermu samotné Lučiny a poté budou finišovat vlastně ty práce, které budou zpřístupňovat Lučinu. Celkově by práce měly doběhnout do konce tohoto roku.
1: Úrodu zemědělců na východní Moravě ohrožuje dlouhotrvající sucho. Podle předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka spadlo za poslední dva měsíce pouze necelých 30 mm srážek. Nedostatek vláhy se projevuje na plodinách, kde nejvíc, popisuje ředitel akciové společnosti Agro Dolní Němčí Petr Koníček.
4: Kukuřice jsou žluté, ty směsi na zeleno, co máme sklízet někdy koncem června, začátkem července, tak prostě v tomto období už to bývá narostené, teď není nikde ani zakrytá zem, je vidět, jak je to vyřádkované, trpí to, žloutne to, má to prostě deficit. Když si vezmeme louky, pasinky, výroba sena, výroba travních senáží, na těch loukách není vůbec nic. Už teď je to kritické.
1: V Horní Bečvě si dnes připomenou události konce druhé světové války přes Polním Bihem, nazvaným podle Jaroslava Macury. Toho za pomoc partizánům umučili nacisté. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta závod odstartuje tradičně z vrcholu Martinák.
5: Součástí jak dětský závod dětí z okolních škol, tak profesionální závod pro dospělé. A trasa je atypická, je to jeden z mála závodů, který si běží takřka vyhradně z kopce. Běží se z Martináku, ta klasická závodní trasa má cca 4,5 km.
2: Počasí.
1: Bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer lokální přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes od 19 do 23 stupňů, na horách od 12 do 16 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Horní v Ostravě Hrabůvce vyšetřuje teď dopravní policie nehodu dvou osobních aut a provoz je tam omezený, zranění tam nejsou a s opatrností projedete.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, jsou 4 minuty po 11. hodině a za okamžik začne pravidelná rozhlasová lékárna a jejím dnešním tématem bude osteoporóza. Řítnutí kostí neboli osteoporóza není problém jen starších lidí, ale stále více i mladších pacientů. Tak už za chvíli se na to vše bude ptát kolegyně Naďa Čvančarová, našeho hosta, a to doktorky Barbory Oravcové z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. Hezký poslech přejeme.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pěkné dopoledne, začíná naše pravidelná rozhlasová lékárna. Od mikrofonu vás, vážení posluchači, zdraví Naďa Čvančarová. Příští minuty zasvětíme osteoporóze. Dovíme se více o tom, co je podstatou tohoto onemocnění, koho postihuje, jak se dá léčit a hlavně také, jak mu předcházet. A mnohé o tom ví náš dnešní host, paní doktorka Barbora Oravcová, lékařka kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. Já vás vítám a přeji hezké dopoledne.
2: Dobrý den, také vás zdravím.
1: Paní doktorko, proč se osteoporóze říká tichý zloděj kostí, jak už jsme to asi mnohokrát slyšeli? Co se vlastně s kostmi děje, jak se mění?
2: Ten problém osteoporózy je v tom, že nemá žádné varovné signály, které by nám upozornily na to, že k osteoporóze, to znamená řídnutí kostí, dochází. Takže tento tichý zloděj krade a projeví se skutečně až zlomeninou.
1: Jak si tu krádež můžeme tedy představit? Co způsobuje při osteoporóze změnu hustoty a struktury kostí, které tedy doslova řídnou?
2: Je to tak, jak říkáte, kost je tvořena asi ze 2/3 kostním minerálem, můžeme říci vápníkem, a z 1/3 bílkovinami. A při osteoporóze ubývá obou těchto složek, kost se stává křehkou a náchylnou ke zlomenině.
1: Projevuje se to na celém skeletu nebo na kterých místech nejčastěji?
2: Určitě osteoporózu považujeme za onemocnění celkové, takže všech kostí, ale jsou typická místa, kde k těmto zlomeninám dochází, a to je především zápěstí nebo předloktí, potom jsou to obratle a krček stehenní kosti. Můžou být také zlomeniny pažní kosti. Možná by bylo dobré říci, že ne každá zlomenina je spojená s osteoporózou, takže osteoporotickou zlomeninu definujeme tak, že je to zlomenina, která vznikne při malé síle, malém násilí, můžeme říci pádem ze stoje. U zlomenin obratlů někdy dochází ke zlomenině i při špatném pohybu nebo i spontánně.
1: Je názor, že osteoporóza postihuje převážně generaci starších žen už přežitý?
2: Ne, je to pravda. Osteoporóza je onemocnění především žen, což ukazuje i výsledky screeningového programu, který nám říká, že ženy jsou postižené 2x častěji než muži. Když bychom to řekli v číslech, tak nad 60 let to bude asi 1/5 žen a u mužů asi 1/10.
1: A když jste zmínila muže, ženy, liší se nějak osteoporóza právě u těchto dvou pohlaví?
2: Jako onemocnění se asi neliší, ale víme, že ženy jsou ohroženy více.
1: Co je příčinou řídnutí kostí tady u mladších lidí, nebo dá se o tom takto hovořit?
2: Zatím nepozorujeme, že by přibylo v mladší generaci lidí s osteoporózou, ale zcela jistě víme, že se mění životní styl, takže to může být problém do budoucna.
1: A roste tady počet mladých lidí, které vyšetřujete třeba přímo vy na klinice kostní medicíny v Novém Jičíně?
2: To spektrum pacientů, které vyšetřujeme, je široké, to znamená, jsou to i mladší ročníky, většinou jsou to pacienti odeslaní specialisty, kteří už mají třeba i jiné onemocnění.
1: Nicméně řídnutí kostí tady, když může ohrozit mladé lidi, co může být tou příčinou? Jaké tam pozorujete třeba změny toho životního stylu, stravy, pohybu?
2: Můžeme říct, že kost se tvoří v dospívání a rané dospělosti a takové té maximální pevnosti dosahuje mezi 25 až 30 lety. A pozorujeme určitě změnu životního stylu ve smyslu toho, že se děti méně hýbou a tím pádem nedosáhnou tohoto maxima.
1: Dá se říct, že nějakou takovou tu kostní banku si tady tvoříme už v dětství, v pubertě?
2: Je to tak během dospívání a toho mládí a potom už během života ukrajujeme v uvozovkách z této banky.
1: Tak to by možná měli slyšet také rodiče, na co dbát vlastně u dětí už od toho útlého věku.
2: Tak můžeme si představit, že kost potřebujeme nejprve z něčeho postavit, to znamená, je to výživa, v té výživě je to především zdroje vápníku a bílkovin, takže mléčné výrobky, potom je to vitamin D, to znamená, v potravě by to byly mořské ryby a potom vitamin D získáváme ze sluníčka, takže pohyb venku a tím posledním faktorem je pohyb, protože kosti se nám tvoří působením svalů a gravitace, takže děti by měly mít opravdu pravidelný pohyb. U těch dětí je to někdy i několik hodin denně.
1: Tak tolik tady na úvod. Věřím, že se k tomu všemu ještě podrobněji vrátíme. O osteoporóze dnes hovoříme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. No a teď už je to i na vás, milí posluchači. Pokud se chcete na něco zeptat v souvislosti s naším tématem, tak volejte 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: 59 611 22 66, to je číslo do studia Českého rozhlasu Ostrava, odkud vysíláme živě Lékárnu. Dnes s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. Naším tématem je osteoporóza a my už také máme na lince někoho z našich posluchačů nebo posluchaček. Dobrý den, my vás zdravíme.
2: Dobrý den, u telefonu Věra.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Chtěla bych se obrátit na paní doktorku s dotazem. Mám osteoporózu na levé i pravé kyčli. Od 50 let jsem pod kontrolou, je mi teda 60. A před 2 lety mě nasadili injekce pro LIA. Mm-hmm. A chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jak dlouho se může tady ta biologická léčba nasazovat. Jestli je tam nějaké přerušení možnost a jak to působí prostě na ty kosti.
1: Mm-hmm. Tak děkujeme za zavolání, paní doktorko, prosím.
3: Takže v případě léčby lékem pro LIA, ta léčba je dlouhodobá a někdy i doživotní, pacient z toho nemusí mít obavy. A to působení na tu kost je tak, že vlastně působí přímo na kostní buňky a zabraňuje tomu, aby se, teďka musím najít to slovo správné.
1: Tak teď nevím přesně, co máte na mysli. Mm-hmm.
3: Můžeme říci, že kost zpevňuje, jo, ale... aby se kost jako vstřebávala, protože tam dochází vlastně k obnově té kosti a ta kost se zpevňuje působením tohoto léku.
1: Děkuji, paní doktorko. Ráda bych se možná zeptala, jestli v souvislosti právě s osteoporózou i s tou léčbou mohou působit na tu zdárnost léčby jiné nemoci.
3: Určitě. Osteoporózu můžeme rozdělit na 2 základní skupiny. Tou první je osteoporóza spojená s vyšším věkem a s menopauzou, to znamená s úbytkem ženských hormonů, které na kost přímo působí a zpevňují. A ta druhá skupina není tak velká, ale je to skupina, kdy je osteoporóza druhotnou nemocí při onemocnění jiných orgánů, což můžou být závažné onemocnění ledvin, jater, ale také zažívacího traktu, celiakie, také jsou to poruchy příjmu výživy, jako mentální anorexie a podobně.
1: Takže příčiny vzniku osteoporózy můžou být různé. Nakolik v rozvoji nemoci může hrát roli také genetika a dědičnost?
3: Víme, že hraje zásadní roli. Je to i součást dotazníků, které pacientům dáváme před denzitometrickým vyšetřením, kdy se jich ptáme, jestli některý z rodičů prodělal zlomeninu krčku kosti stehení a je opravdu větší pravděpodobnost, že i ta následující generace bude mít kost dřidší.
1: To znamená, kdy by člověk měl jít a vyhledat preventivní denzitometrické vyšetření?
3: To je dobrá zpráva, že máme od roku 2023 spuštěný screening, který je daný a probíhá u praktických lékařů a gynekologů a jedná se o všechny ženy nad 60 let a o muže od 70 let. A u žen můžeme toto vyšetření už provést dříve po menopauze. Případně je možné, pokud některá žena má obavy z tohoto onemocnění, může navštívit naše pracovní viště jako samoplátce.
1: Uhum. Vy už jste zmiňovala, že osteoporóza je nemoc, která přichází plíživě, tiše, vlastně bezbolestně. Jsou přece jen nějaké příznaky, kterých bychom si měli více všímat? Uhum. Nebo je to až ta zlomenina?
3: Je to až ta zlomenina. Z takových méně nápadných příznaků by to mohlo být snížení tělesné výšky o 3 až 4 cm, což vlastně souvisí s tím, že obratle už nejsou tak pevné a můžeme říct, že si trošku sedají. Takže to by byl jeden takový nenápadný příznak. Bohužel pacienti spojují někdy osteoporózu s bolestmi zad nebo kloubu, ale to bohužel není typické.
1: Mm-hmm. Co všechno odhalí tedy denzitometrické vyšetření? Co tam z toho všechno vyčtete?
3: Mm-hmm. Takže denzitometrické vyšetření si můžeme představit jako takový jednoduchý rentgen, ale není tam žádná radiační zátěž nebo úplně minimální, takže pacienti z toho nemusí mít strach. Kdy vlastně vyfotíme nebo změříme kostní hustotu v oblasti bederní páteře a kyčelních kloubů, někdy také předloktí, pokud pacient má vyměněný kyčelní kloub, a my zjistíme vlastně, v jakém stavu ta kost je, jestli odpovídá normálně.

pracovat.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Klinika kostní medicíny v Novém Jičíně nabízí pacientům pomoc při diagnostice a léčbě osteoporózy. A my právě dnes o tom v lékárně hovoříme s doktorkou Barborou Oravcovou. Číslo do studia pro vaše případné dotazy je 59 611 22 66. Už jste zmínila, paní doktorko, jak probíhá denzitometrické vyšetření. Je bezbolestné, můžeme uklidnit všechny případné pacienty, kteří ještě to nepodstoupili?
2: Určitě, já svým pacientům říkám, že to nebolí a bude to trvat krátce. Vlastně pacient si lehne na lehátko, asistentka nebo sestřička ho napolohuje, řekne mu, co má dělat, trvá to opravdu pár minut, není to bolestivé.
1: Ano, takže pak máte nějaký záznam, který odborným okem zhodnotíte a zjistíte, jestli má pacient případně osteoporózu nebo osteopenii. Jaký je mezi tím rozdíl?
2: Můžeme to rozdělit podle tíže. Buď je nález normální, a nebo je tam osteoponie, to znamená snížení kostní hustoty, a nebo až osteoporóza, kdy už musíme nasadit specifickou léčbu pro kosti.
1: Tak a mám pokyn z režie, že máme na lince opět nějaký dotaz a nějakého našeho pana posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, zdravíme vás.
3: Dobrý den, tady je prosím vás Alena z Ostravy a mám takový dotaz. Já už mám 81 roku, těžko osteoporózu, mám už měla zlomeninu jednou krčku, druhou krčku, lámou se mi kosti a tak dále. A teď se tam, nebo jsem tam před chvílí slyšela nějaký lék prolia, jestli to říkám teď správně, jestli jsem špatně rozuměla.
2: Ano,
3: dá se to v mém věku, nebo co můžu teď už proto dělat, když mám několik zlomenin za sebou a tak dále.
1: Děkujeme za zavolání.
2: Ano. Zdravím vás. Dobrý den. Určitě tento lék můžete dostat. Ve vašem případě ho může napsat gynekolog.
1: Takže to je stručně jasně řečeno. Paní doktorko, jak se tedy diagnostikovaná osteoporóza léčí? Jaké jsou dnes v rámci moderní medicíny možnosti?
2: Na začátek bych zmínila

0: Základní pilíře léčby, jak už osteoporózy, tak osteopenie, to znamená snížené hustoty kostí. Tím prvním pilířem je vápník, to znamená jeho dostatečný příjem ve stravě v podobě mléčných výrobků, a potom ho dáváme pomocí nejčastěji tablet na večer v dostatečné dávce. Takže to je ten první pilíř. Druhým pilířem je vitamin D, který také podáváme buď ve formě kapslí nebo podobně. Tím třetím pilířem je pravidelný pohyb. To možná ještě si potom rozvedeme. Mm-hmm. A potom už je to specifická léčba, která kost zpevňuje. A jak jsem už říkala, dneska je možné, aby tuto léčbu napsal praktický lékař, gynekolog, anebo potom specialista, reumatolog nebo osteolog, jako lékař zabývající se nemocemi kostí.
1: Uh-huh. A co tak vím, letmo, tak ty léky jsou v podobě tablet nebo i injekcí, je to tak?
0: Ano, jsou to tablety, které se užívají obvykle jedenkrát týdně, jedenkrát měsíčně, anebo injekce co půl roku.
1: Uh-huh. Vy už jste hovořila o těch prvcích nebo vápníku, také jsem slyšela, možná mi dáte za pravdu nebo ne, že je dobré užívat vitamin K2.
0: Ano, v poslední době se o tom více mluví. Vitamin K2 má svoji důležitou roli při zabudovávání vápníku do kostí, tedy tam, kde má být, a je určitě doporučovaný jako další důležitý doplněk při léčbě osteoporózy, zvláště u pacientů, kteří mají onemocnění srdečních cév, jsou po infarktu nebo mají stent a podobně.
1: Na co bychom si taky měli dát pozor ve stravě, čím obohatit svůj takový ten přirozený jídelníček?
0: Myslím si, že součástí jídelníčku by měly denně být mléčné výrobky, ať už v podobě jogurtu, zakysaných mléčných výrobků, sýru. Takže to je něco, co by mělo být denní součástí naší stravy.
1: Uh-huh. A ještě něco dalšího? Třeba ryby nebo ořechy? Má to vliv i jiné potraviny?
0: Určitě ryby jako zdroj vitaminu D taky jsou důležité. Další důležitou složkou jsou bílkoviny, protože potřebujeme kromě kostí posílit svaly, které nám posilují zase kost, takže bílkovina je něco, na co bychom měli myslet v každém jídle.
1: Je důležité mít také přiměřenou hmotnost, aby člověk nebyl až příliš štíhlý nebo hubený, že zkrátka ty kosti potřebují určitou oporu.
0: Je to tak. Víme, že příliš štíhlé ženy kosti nemají příliš pevné, takže ono je potom ideální, zvlášť po menopauze, udržovat tu, řekněme, tělesnou hmotnost na té horní hranici. Je to pro ty kosti lepší, dá se to tak říci.
1: A já připomínám, že tématem naší dnešní lékárny je osteoporóza, o které hovoříme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. No a náš rozhovor bude pokračovat ještě za malou chvíli hned po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naším hostem je doktorka Barbora Oravcová z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně, kde se mimo jiné zaměřují na léčbu osteoporózy, které jsme věnovali dnešní vydání pořadu Lékárna. A my si vyslechneme poslední dotaz někoho, kdo se k nám dovolal. My vás zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, tady vás z Bílovce. Chtěla bych se zeptat paní doktorky, 2 roky jsou v léčbě pro lidi a mám k tomu kalcišev a vitamin D v kapkách. Chtěla jsem se zeptat, mám teda neuvěřitelné lámání nehtu a vlasu, tak a předtím jsem to neměla před tou léčbou, tak nevím, jestli to patří, jako jestli je to součást té léčby, nebo jestli můžu něco pro to udělat, aby se to trošku zlepšilo.
1: Tak my vám děkujeme za zavolání a poprosím paní doktorku o odpověď.
3: Bohužel nemám zkušenost s tím, že by to byl nežádoucí účinek léčby. Může to souviset i s něčím jiným nebo chyběním jiných minerálů nebo jiných prvků.
1: Takže tolik dobře vaše odpověď, paní doktorko. Nakolik je možné s pomocí léku a díky stravě a vůbec těm režimovým opatřením osteoporózu zlepšit nebo zastavit?
3: Osteoporózu určitě můžeme zlepšit, což potom pozorujeme při kontrolních měřeních na denzitometrii, kdy je léčba nasazena a my vidíme, že dochází k narůstání hustoty kosti a jsme spokojeni s tím, že je léčba úspěšná.
1: Je možné případně potom i léky vysadit?
3: Je to tak, že záleží na typu léčby, ale v případě bisfosfonátů se léky užívají 3 až 5 roků a potom se vysadí, protože ten účinek stále přetrvává v těch kostech ještě několik měsíců až let a pacient dochází pravidelně na denzitometrické vyšetření a v případě zhoršení nálezu se léky opět nasadí.
1: Je správná moje informace, že v případě, že jde pacient, který užívá nějaký lék na osteoporózu, třeba na nějaký zubní zákrok, tak je potřeba ho vysadit nějaký čas předem?
3: To téma ohledně zubního lékařství a léčby osteoporózy je velké. Dá se říci, že z principu to vysazení nemá velký význam, protože ten účinek opravdu přetrvává měsíce až roky, takže je potřeba vyřešit ten chrup, to znamená případné vytržení zubu před nasazením léčby. A v případě, že už pacient má nasazeny tyto léky, nemusí mít obavy, zubní lékař by si s tím měl poradit. A vlastně zub vytrhnout bezpečně.
1: Paní doktorko, vraťme se ještě k prevenci a k pohybu, protože vy jste zdůrazňovala, že je to velmi zásadní věc, jak osteoporóze předcházet, případně když ji máme, tak vlastně tu léčbu podpořit. Tak jaký pohyb?
3: Mluví se o pohybu na suchu, to znamená, můžeme vyloučit cyklistiku a plavání, takže pro mladé lidi jsou to veškeré pohyby, míčové hry, běh, horolezectví, co jenom člověka napadne. Postupně s věkem už chceme šetřit více naše klouby, takže je to především chůze, takže pravidelná denní procházka půlhodinová je velmi, velmi dobrým lékem i prevencí osteoporózy.
1: Takže každý v rámci možností.
3: Je to tak.
1: A naopak rizikové faktory, čeho se případně vyvarovat a odpustit si to?
3: Víme, že kouření a alkohol snižují hustotu kosti, jsou to rizika, takže určitě to první věc by mělo být, že pacient přestane kouřit, alkohol bude si dávat přiměřeně, jak se říká, takže to jsou další vlivy, které působí negativně na kost.
1: Možná bychom měli ještě připomenout, kdo se může dostat, nebo měl i naopak, do péče osteologa.
3: K osteologovi by měl být odeslaný každý pacient, který na denzitometrii má zjištěnou závažnou osteoporózu anebo už prodělal více zlomenin. To znamená, to jsou pacienti, kteří mají nárok na, řekněme, speciální léčbu, kterou může nabídnout právě osteolog nebo revmatolog.
1: A může zavítat do vaší ordinace ambulance rovnou nebo potřebuje nějaké doporučení?
3: K denzitometrickému vyšetření jsou pacienti odesíláni především od praktických lékařů, gynekologů nebo také jiných specialistů, anebo může přijít pacient také jako samoplátce v případě, že má nějaké podezření, že jeho kosti nejsou v pořádku.
1: A mě nezbývá, než říct, že čas vymezený našemu pořadu je u konce. Hostem lékárny byla doktorka Barbora Oravcová z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. Já vám moc děkuji, paní doktorko, za rady, informace a za vaši návštěvu. Těším se na shledanou příště.
3: Taky vám moc děkuji, na shledanou.
1: A loučím se i s vámi, vážení posluchači, děkuji za pozornost. Přesně za týden, pokud si nás naladíte, uslyšíte v lékárně více o rýmě, čichu i problémech s nosní průchodností. Od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava se pro tuto chvíli loučí a pěkný den přeje Naděja Čvančarová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 11 hodin 48 minut. Co nás čeká? Samozřejmě ve 12 hodin zprávy, mimo jiné uslyšíte i o tom, že železničáři částečně obnovili provoz vlaků v Kopřivnici. No a také, že Češi v jarním kole potravinové sbírky darovali rekordních 702 tun zboží. Těch informací bude více. Po 12. hodině samozřejmě začíná také hudební pošta. Budete moci opět telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybírat písničky pro své blízké.
1: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Železničáři částečně obnovili provoz vlaků v Kopřivnici. Kriminalisti navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. V Jablunkově vzniká nová cyklostezka. Bude oblačno, přechodně zataženo a může i zapršet. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Trať mezi Štramberkem a Kopřivnicí, kde ve středu vykolejil vagon nákladního vlaku, už je s omezením průjezdná. Uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Vzniklá škoda přesahuje 6 milionů korun. Poškozený vagon stáhli z kolejiště a předali dopravci. Provoz je obnovený ve směru na Kopřivnici, ale kvůli poškozené výhybce se v místě nehody nemůžou vlaky křižovat. Policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
3: Cizinci podle detektivů dovezli z Ukrajiny více než 115 kilogramů červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z takového množství by bylo možné vyrobit přes 350 kilogramů drogy.
1: 4 obvinění zůstávají ve vazbě, 5 lidí už je ve vězení kvůli předchozím trestným činům. Ostatní jsou vyšetřovaní na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení. V Česku se o prodlouženém víkendu oteplí, pršet bude jen výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný, teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Na severu Čech se taky můžou objevit přehánky. V sobotu se pak začne oteplovat, pokračuje František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Neděle bude nejteplejší den, očekáváme také většinou slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupně. Na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia.
1: Na začátku příštího týdne se pak znovu ochladí. Jablunkov staví novou cyklostezku kolem koupaliště Amerika. Bude měřit zhruba 3/4 kilometru a povede od hlavní cesty na Bukovec až k hřišti v městské části Lísky. Trasa je v plánu už dlouho. Hotovo by mělo být v polovině července, říká lidovecký starosta Jiří Hamrozy.
5: Měli jsme tam trošku komplikace, protože tím, jak se to plánovalo, tak nebyly vykaceny všechny stromy, které byly jakoby v plánu, takže jsme museli počkat na ornitologický průzkum, aby jsme tam jakoby nedělali nějaké problémy v hnízdění ptáků a další, takže to se tam trošku zpozdilo.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude v regionu oblačno, přechodně až zataženo, postupně se lokálně přidají přehánky, výjimečně taky bouřky, teploty do 22 stupňů. V noci očekávejte hodně oblačnosti, lokálně s občasným deštěm nebo přehánkami. V první polovině noci výjimečně i s bouřkami. Nejnižší noční teploty budou mezi 11 a 7 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude většinou oblačno, lokálně s přehánkami, četnější budou v horských oblastech. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné v ulici Rudé armády havarovala 2 osobní auta. Z opatrnosti je místo průjezdné. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme krásné a nerušené odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Právě teď začíná hudební pošta. Telefonujte na číslo 596 11 22 66 a vyberte si písničky, které byste chtěli poslat někomu blízkému. Svátek slaví dnes všichni Stanislavové. Podívejte se opět do kalendáře na předchozí dny, kdo oslavoval a kdo bude teprve slavit a zkuste poslat přání klidně dnes. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A první vzkaz Hudební poště už je připravený, a to od paní Jany. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana z Fidlantu nad Ostravici. Zdravím vás i všechny posluchače Radia Ostrava. Dnes bych chtěla popřát a poslat písničku do Kozlovic Staňovi Pustkovi. Jak nám kalendář praví, tak dnes svůj svátek Staňo slavíš. Milý Staňo, tvému svátku ti přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, Boží požehnání, ať tě panenka Maria Fridecka chrání. To ti přeje manželka Maruška, rodina Michnová, Hlostová, Pustková, Habrnalová, Kupčová a 5 vnoučatek. Děkuji za vyhledání písničky a naslyšenou.
1: Také děkujeme a rádi pošleme písničku od malé české dechovky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další vzkaz už je v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Připravený na číslo 596 11 22 66 se dovolal pan Emanuel. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, z Horních Budovic s vámi všem posluchačům. Staňa Kantoru z Hájova a Staňa Pustku z Kozlovic jsou naši kamarádi, kteří dnes svátek slaví. Klimšovi, Vančurovi, Fojtíkovi, Helenka Žižková a němečtí Čechoslováci dnes písničku dárkem vám obaři k svátku posílají. Přání hodně zdraví a božího požehnání přidávají. Ať máte v krku stále to vaše valašské komorní a neopouští vás dobrá nálada. Na vaše zdraví kelišek zvedáme a živio, živio voláme. Děkuji za písničku.
1: Nemáte zač, rádi posíláme písničku Roste drobná jatelinka.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje do 13. hodiny. Telefonovat můžete stále na číslo 596 11 22 66. U telefonu je paní Anička. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Zdravím vás všechny v redakci i posluchače rozhlasu. V těchto dnech oslaví moje neteře svoje narozeniny. Jsou to Božka Mikundová 8. května a Hanka Adamcová 13. května. Obě jsou z útiska Solánce. Zdravím ještě neteř Lidku Pavlicovou a synovce Jendu Mikundu, který letos oslaví kulaté narozeniny. Milé neteře a synovče, přeji vám všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost, stále dobrou náladu a radost z každého dalšího dne. Aby vše krásné bylo a v dobré se obrátilo. K tomu Boží požehnání a ochranu Panny Marie. To vám ze srdce přeje teta Anda s celou svojí rodinou, teta Vlasta a strejda Karel. Děkuji za písničku a přeji krásný den. Nasledanou.
2: Také děkujeme a rádi pošleme směs spolek Václava Maňase od Záhořanů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je vám stále k dispozici, stejně jako je k dispozici i paní Jarmila Střince, jež se před chvílí dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pavle, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Všem Stanislavům, kteří dnes mají jmeniny, přejeme jen to nejlepší. Především pan Stanislav Sokol z Vendrině a pan Stanislav Klímek z Třince Sosny. Milí oslavenci, přejeme vám k vašemu svátku, ať máte život jak pohádku, štěstí, lásku, zdravíčko, políbení na líčko, dobrou náladu, ať vám nikdo neskazí, úsměv na tváři, ten ať vám neschází, všechno nejlepší, boží požehnání a pohodu vám ze srdce přejí vaše rodiny a připojují se manželé Kazimír a Jarmila Lipkovi Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, pane Pavle, děkuji a budu se zase těšit příště naslyšenou.
1: Také se těšíme a rádi posíláme písničku Damiana Holeckého.
2: Díky moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava si vybíráte písničky, které posíláte blízkým. U telefonu je teď s přáním paní Anička. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Dnešní majový hudební dárek poletí do senior centra ve Slavkově pro pracující a klienty, kteří se v tom rozkvetlém měsíci narodili. A jsou to: o udržbu v domově nám dohlíží pan Hubert Barč, 71. A veselá pečovatelka paní Kokošková Hanka, 58. A z klientů jsou to tři muži. Pan Vančat Josef, 87 let, pan Kuděla Jan, 82 a pan Kavan Miroslav, 83. Všem jmenovaným do dalších let přejeme co jiného než to pevné zdraví, k tomu trochu štěstí, pohodu, spokojenost a hlavně hodné lidi kolem sebe. A každý nový den, pokud to půjde, přivítat s úsměvem. To všem vám přeji všichni ze senior centra ve Slavkově. Vám v rozhlase děkuji a přeji krásný den.
1: Také děkujeme.
2: A nashledanou.
1: Mějte se krásně, posíláme nejhezčí tango.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: K dispozici je stále číslo 596 11 22 66 a to v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. U telefonu je paní Anička, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, pane Pavlejeva. Zdravím a zdravím také vaše kolegy. Písničku bych chtěla poslat sen do mají dneska. Svátek a sen do mají návrhení. Taky bych chtěla poprosit o písničku pro svoji asistentku Míšu, která je moc a moc hodná. Zahrajte jí moc hezkou písničku. On je moc děkuji a vám taky. A pozdravuju všechny známé přátelé a kamarádky, kamarády. A děkuju vám a nashledanou, pane Pavlo.
2: Děkujeme, Aničko, a posíláme písničku Karla Gotta.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přání Hudební poště pokračují číslo 596 11 22 66. Je stále k dispozici. U telefonu je paní Helena. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pavle. Zdravím vás a celý Ostravský rozhlas a posluchače hlavně Ostravského rádia. A ráda bych dnes dala zahrát písničku, teda dohor udělanou, jako a svojim sousedům. Je to k 63. narození nám mojeho souseda Zdeňka Macečkovýho a Staňo Hatlapačku, ten je standard dneska. Dneska je standy, tak Staňo, všechno taky nejlepší. Zdeňku, tobě všechno nejlepší a jeho bratrovi ještě Pepovi taky hodně, hodně zdravíčka přeju. Všechno nejlepší vám, kluci, přeju. Mějte se krásně, pane Pavle, a vám tu písničku taky posílám, jo?
1: Děkujeme, paní Helenko, a posíláme písničku od Záhořanů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava stále pokračuje. Před okamžikem se do vysílání dovolal také pan Milan. Dobrý den.

0: jenom z Opavy. Já bych chtěl zahrát s mojí dceře, jen tak dcery z Praradu 8, z Ostravy, z Bělského lesa, ať pro dobrou náladu přišla o práci a taky přeju. Ať si, ať se žene.
1: My to přejeme také, ale většinou...
0: Tak
1: a hrajeme samozřejmě i při příležitosti svátku, narozenin, výročí, ale protože bychom rádi, aby bylo veseleji, tak přejeme, ať se vše daří, hodně zdraví. A vy, pane Milane, nebo někdo z příbuzných, neměl oslavu narozenin, svátku, něčeho hezkého?
0: No, zahrajete mi?
1: Samozřejmě, a při jaké příležitosti ještě navíc?
0: Vy jste slavil. Já budu svátek 18. června.
1: No,
0: jo?
1: Tak budete slavit svátek.
0: A já jsem minulý týden v sobotu hrál na přání jedné kamarádce.
1: Tak posíláme přání a vzkaz i jí. Pozdravujeme vaši dceru a držíme pěst, jak vše vyjde. Nashledanou.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čety naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Rekonstrukce Parmova mostu v Ostravici začne později. Valašské Meziříčí zakáže ohňostroje, výjimkou bude jen Silvestr. Armáda má nové plukovníky, náčelník Řehka jej jmenoval na Vítkově. Zítra čekejte oblačno, místy s přeháňkami a naměříme do 19 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Parmův most v Ostravici bude neprůjezdný až za 2 týdny. Přípravné práce nabraly zpoždění. Oprava měla začít už v pondělí 11. května. Most u někdejší Pily využívají hojně turisté. Jeho konstrukce je v havarijním stavu. Jak potvrdila lidovecká starostka Pavlína Stankajová, pro auta se uzavře úplně. Chodci přejdou po provizorní lávce.
3: Termín zahájení prací a uzavírky Parmova mostu se přesouvá až na pondělí 25. května, a to z důvodu probíhajícího vyřizování dopravního značení. Do uvedeného termínu tedy zůstává most nadále přístupný jak pro automobily, tak i pro tu pěší dopravu.
1: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Za litr benzínu Natural 95 teď řidiči zaplatí v průměru 42 korun a 80 haléřů. To je o korunu a 14 haléřů víc než minulý týden. Nafta zdražila o 49 haléřů na průměrných 43 korun a 31 haléřů za litr. Nejlevnější benzín natankují řidiči na pumpách v Ústeckém kraji, naftu v Jihočeském. Nejdražší paliva jsou v Praze. Valašské Meziříčí chystá plošný zákaz ohňostrojů. Zastupitelé vyhlásili záměr vydat vyhlášku, která by odpalování pyrotechniky zakázala celoročně na celém území města. Výjimkou by byla silvestrovská noc. Město se podle mluvčího Jakuba Mikuše opírá o zákonnou úpravu z prosince loňského roku, která používání pyrotechniky na velké části území už dnes omezuje.
4: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy silvestrovskou noc 31. prosince. Na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě.
1: Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými, pokračuje Karel Řehka.
5: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocení té práce a je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
1: Řehka dnes taky udělil armádní odznaky za zásluhy anebo plakety za záchranu lidského života.
2: Počasí.
1: V noci čekejte v regionu hodně oblačnosti a místy občasný déšť nebo přehánky. Zpočátku výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Zítra přes den bude většinou oblačno, lokálně s přehánkami. Četnější budou na horách. Později odpoledne a večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni, na horách do 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Jablunkově v ulici Nádražní se srazila 2 osobní auta, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Zamlada velel v armádě pěšákům, později sloužil coby diplomat. Počátkem našeho století vedl vojenskou tajnou službu. Dnes je bezpečnostním expertem, bubeníkem a naším dnešním hostem. Generál Andor Šándor, vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji, Alex, za milé pozvání, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hostem Alex a host je Andor Sándor, generál, někdejší šéf vojenské rozvědky, v současnosti bezpečnostní expert, který často v médiích komentuje především právě otázky bezpečnostní a vojenské, ale i ty politické. Ono to dost často spolu souvisí, ale dnes to bude, pane generále, více o vás. Vy jste nedávno vydal už svoji čtvrtou knihu, ve které jste nechal mimo jiné nahlédnout i do svého soukromí, do svého dětství, dospívání a tak. Co bylo impulzem k té knize?
1: To je dobrá otázka. Asi před rokem a půl mi jeden novinář volal, že by se mnou tu knížku rád napsal. Já ho nebudu schválně jmenovat, není to fér. A pracovali jsme na tom asi půl roku zase formou, že on měl připravené otázky, já jsem na ně odpovídal, pak se odmlčel, nebyl ho k sehnání, pak se najednou zase vrátil a v zásadě ani ne měsíc před deadlinem zmizel zase úplně. A já jsem chtěl dodržet termín, takže ten tu knížku vlastně napsal z hlavy za 16 dní, jako jo. A proklínal jsem ho teda, to v každém případě, protože jsem neměl ani ty poznámky. Ani ty poznámky, které jsem mu nadiktoval, tak jsem to všechno musel tahat z hlavy jako zpátky. A já už jsem nechtěl psát knížku. Já už jsem prostě říkal, tři, který jsem napsal, stačili. Tu první, když jsem psal s neboštíkem, s Zdenkem Čechem, tak jsem mu říkal, hele, buď to mě zavřou, nebo to nikdo nebude číst. A sedím tady, že jo, a dostal jsem za ní mezinárodní ocenění Egona Erwina Kiše, což mě jako potěšilo. Protože dneska, když člověk nepíše Harryho Fottera, tak toho moc jako neprodá, že jo. A tady té knížky se prodalo hodně přes 10 tisíc, což mě jako udělalo radost. Ale už jsem dalek toho, abych říkal, že už další psát nebudu. Jo, protože člověk se pak sám jakoby někde jako nachytá, no.
0: Nebo mu zavolá další novinář?
1: Mizící
0: a objevující se novinář. Ta knížka byla od počátku zamýšlená tak, že to bude vaše dětství, dospívání, které se bude ale proplétat s těmi vážnými, seriózními tématy, bezpečnostními tématy, politikou. Tak ano, to bylo myšleno,
1: ano,
0: zamýšleno od
1: začátku? To bylo myšleno a já jsem tam se snažil být i otevřený ve svém dětství a musím se přiznat, že najednou se mi spousta věcí zase vrátila. Když člověk takhle o tom přemýšlí, jaké to bylo, tak vám to nedojde. Ale když najednou máte jakoby nějak popsat nějakou etapu, která se má propojovat s tou vaší prací a těma věcma, tak se mi to najednou vrátilo a byl jsem tam rád i za takové věci. Já nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale když mi otec našel v peněžence dvě fotky nahých dívek, bylo mi 14, povolal mě domů a mě položil přede mě a ptal se mě, co se mi na tom líbí, že jo. No a tak teď sedíte a říkáte si, co mu mám na to říct, že jo. Chtěl jsem mu samozřejmě říct to stejné, co se líbí tobě, že jo. No a za měsíc jsem ty fotky objevil v jeho vlastní sbírce, takže jsem měl jasně o tom úplně jasno. Ale snažil jsem se být upřímný, všechno říct taky ani nechcete, ale nepovažoval jsem to za 13. komnatu, to určitě ne.
0: A máte nějakou?
1: Nemyslím si. No ne, když řeknu, že ano, tak někdo ji bude chtět znát. Já myslím, že jsou věci, které ani do komnaty nepatří a měly by zůstat u mě.
0: Tak bylo něco, když jste říkal, že se vám některé momenty opět vrátily, co jste si třeba myslel, že jste, že vás velmi překvapilo, že jste si vybavil nějakou situaci, která vám vlastně někde zůstala schovaná v vaší hlavě, jenom prostě ta knížka ji oživila?
1: Tak určitě byly to některé momenty z mého velmi úspěšného studia, především na střední škole, kdy vlastně otec byl pozván, aby mě nějak vyřešil a on velmi, velmi chytře mi řekl, tak když tady budeš dělat bordel, tak půjdeš domů a půjdeš do JZD. To jako byl velký moment v mém životě, protože představa, že nastoupím někde do JZD nebo do zemědělského statku v Čáslavi, byla strašidelná. Ale co mě na tom nejvíc nevarovalo, ale připomnělo, když mi maminka nebo táta se snažili říkat něco z dětství a já jsem vždycky říkal, hele mami, to už jsem slyšel tolikrát, hele, a teďka jste ale k situaci, se nemáte koho zeptat. A já to považuji takový memento, jako ptejme se rodičů, dokud ještě žijí, komunikujme s nima, zajímejme se, protože až odejdou, tak fakt nemáte nikoho, kdo by vám odpověděl na vaše otázky. A to se mě vybavilo mnohem víc, jak nějaký hlouposti s fotkama nahých holek nebo jaksi oživením zemědělského sektoru za minulého režimu.
0: Pak už to bude všechno jenom zprostředkované.
1: Přesně. A nebo to nebude vůbec.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je generál Andor Sándor. Vy v té knize vaší zatím poslední, vy jste říkal, že už to možná bude úplně poslední, ale nikdy neříkej nikdy. Andor Sándor v rytmu generála špionů, tak jste tam uvedl, nebo je tam uvedeno, že pomsta není dobrý návod na život. To jste nám trochu i tady ukázal, když jste mluvil o tom novináři, který s vámi původně psal tu knihu a dost vám zavařil, mohl jste ho jmenovat a tak trochu se pomstit, ale to, to není váš způsob.
1: To je nefér, jako já na tom nic nezískám. Pro mě je důležité, že jsem tu knížku dal dohromady, že jsem byl schopen ji napsat tak, že se prodává a chápu, že on mohl mít i nějaká životní traumata, která ho k tomu vedla. Já ani nečekám ani omluvu, já mu jenom přeju všechno dobré, aby jeho život další byl mnohem lepší. I v minulém životě profesním jsem mohl přemýšlet o nějaké mstě, ale to fakt není dobrý návod na život. To vás jenom užírá, teď přemýšlíte, jak to uděláte, je třeba jít dál, je prostě z každé prohry je potřeba se nějak poučit, říct si, nakolik ta vina také byla na mě, nehledat v tom, kdo ví co, prostě tak se to stalo, nic se s tím už nedá dělat, je potřeba jít dál, to zatímhle si skutečně stojím a takhle jsem to vždycky měl.
0: Vždycky jste to měl, to, že pomsta není dobrý návod na život, nebo jste k tomu musel dospět a dospěl nějakou dobu, to trvalo?
1: Já jsem k tomu dospěl, až když jsem se dostal do situace, že bych se měl ze svého vlastního pocitu jako pomstit. Samozřejmě jsem se s tím asi nenarodil, že jo? Ale když přijde a každý se dostane do nějaké situace, kdy máte pocit, že vám někdo ublížil vědomě nebo nevědomě, no a pak vám to přijde, jak si na vědomí, co teda s tím dělat. Je to jedna z možností, jak se s tím vyrovnat, ale já jsem byl od samého začátku, že ne, tohle není cesta dobrá. A já nejsem ani mstivý člověk a jsem relativně velmi impulzivní, mě věci velmi rychle vytočí, ale sklidním se okamžitě. A to je i vlastně možná takový základ toho, že vlastně ani tu pomstu jakoby nevyhledáváte, jo. Takový ty hloubavci, co se svým bebičkem zavřou na dlouhé dny, dlouhé noci někde a teď přemýšlí, to já nejsem. Já prostě vyletím, sklidním se a jde to dál, takže tak to mám jasný.
0: A řekl jste si někdy v minulosti u toho, kdo vám ublížil a pak jemu se něco takového stalo, že patří ti to?
1: Něco ne.
0: Jako patří? Ani to ne?
1: Ne, to není dobře. Já si říkám, co vysíláš, to se ti vrací. Jo. To jako asi není dobrý. Šíří člověk negativní energie a nebo někomu něco přát, no tak dostal to, co asi dostat měl, o co si řekl, ale jako proč, já to přijde ubohý, takový malý, jako to fakt jako není dobrý na život. Já se snažím být optimisticky naladěný, snažím se dívat pořád do budoucnosti a co uděláme z minulostí? Můžeme se s ní jenom poučit, nic víc s ní neuděláme.
0: A neopakovat ji nejlépe.
1: Ano, no přesně, a to je to poučení, protože ano. Když se s ní člověk nepoučí, tak ji opakuje, že ano. Ty chyby. Takže já to mám takhle jako celá asi jednoduchý. No, asi tak.
0: To máte veselý život?
1: Tak veselý je, ale jakože by to byla jako neustále nějaká velká show, to taky není tak.
0: Dobře, a kdybyste říkal, že jste znětlivý, já jsem tak říct, že rychle vybouchnete, co vás dokáže vytočit?
1: Strašný kraviny, strašný blbosti. Mně pořád něco spadne z rukou. Jako mě, když jdu, já nepamatuju si, kdybych otevřel dveře a neupadly mi klíče. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného. A to mě tak strašně vytočí, že ještě toho nikdo není. Jako. Jsou to fakt jenom takovýhle hlouposti. A když jsou to vážné věci, tam jsem se naučil z práce, že je třeba se jaksi zastavit, vzít to jakoby hodně vážně a přemýšlet. Nedělat nějaká zkratkovitá rozhodnutí a brát to vážně. Mě vytočí blbosti mě vytočí, ale mám takový pocit, že jako já jsem s tím nějak spojený. Mě vlastně třeba zachránilo, já vím, že to zní komicky, A že Evropská unie rozhodla, že víčka z podláhev budou připevněná, protože vždycky mi to víčko spadlo, jako jo, tak teď aspoň o tohle, já vím, že to jsou takový hlouposti, ale...
0: Spousta lidí na to nadává, ale vám to přišlo.
1: Já jsem to ocenil, akorát když jsem byl loni ve Skotsku v květnu, tak jsem říkal, to je fajn, zase to můžu mít v ruce, šup, a bylo to dole.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále generál Andor Šándor, který byl v roce 2001 šéfem vojenské tajné služby. Byl to zrovna ten rok, kdy se odehrály ty strašlivé útoky na newyorská dvojčata. Když se řekne špion, tak pro nás smrtelníky moc si neumíme pod tím představit, co to všechno znamená, ale vlastně dobrý špion je ten, o kterém nevíme, je to tak?
1: Tak z určité části té organizace ano. To je vždycky lépe o takových lidech nevědět a je lépe, když takový lidé se nestylizují do James Bonda. 007 je fikce anglická, která má připomenout zatuchající a zašlou slávu britského impéria. Já jsem to říkal a možná i v té knižce jsem to psal, že kdybych někoho takového objevil ve své organizaci, tak do hodiny je pryč, protože to je přesně úplně něco, co ten člověk tam jako nemá být.
0: Takový. A svádí to k tomu?
1: Ale on už takový člověk nemá být ani vybrán, že jo, aby měl takové předpoklady. Když si někde zamíchá, netřepá nějaký ty drinky, tak ještě prosím. Ale v zásadě takový člověk nesmí být neposlušný. Nesmí vlastně pracovat na vlastní pěst, nerespektovat pokyny, které dostává. Na druhou stranu on je v tom terénu pomyslném je hodně volný. To není jako, že každý dvě hodiny zavolá a zeptá se, co a jak dál. Musí být kreativní, ale musí se umět v té své kreativitě udržet tak a s vědomím, že jeho malér může mít mnohem větší následky, než když číšník převrhne talíř s polívkou, když ji nese k hostovi. Takže to asi tak to je. O mě taky děti leta vůbec netušili, že jsem tím, kdo jsem. Konec konců, když jsem odešel, tak lidé na sídlišti taky koukali vlastně, že jsem to byl já, že já jsem měl krytí, že učím angličtinu a takhle jsem fungoval. Ono, v téhle práci člověk nesmí mít pocit, že by chtěl být celebrita, že by chtěl nějakým způsobem se ukazovat na veřejnosti, sdělovat věci. Musí se naučit žít s tím, že i jeho úspěchy nikdo ze současných lidí nedocení, možná nikdy nikdo. Vaše maléry, obzvlášť v dnešním mediálním světě, vám ocení v uvozovkách hned někdo a hned vám to natře, ale taková je realita. Já jsem se s tím jako naučil žít a proto, abych byl někde v centru

0: něco, co potřebujete k té práci mít, protože když jste profláklá, no tak jako nejste dobrý špion, to jako tak asi je. Potom samozřejmě, když jsem se stal šéfem, tak to už se o vás ví, to už novináři vás vědí, už vám píšou, už vám volají, chtějí rozhovory, tak tam to už neutajíte a už to ani nemá smysl, protože jste vlastně součástí té státní správy, ale řada těch pozic takových musí zůstat a je to tak správně.
1: No teď byste už být špionem nemohl, to je jasné.
0: To už asi ne, ale...
1: teď jste profláknutý.
0: Ano, já jsem v jedních novinách řekl, že jsem jako kluk chtěl být... A špion a bigbyťák a tak jsem tehdy z té dívence vyprávěl a ona pak napsala do headlineu: špionem už jsem byl, tak teď už budu roková hvězda, no ale tak to je taková nadsázka, že jo?
1: No nadsázka, ale bubnuje vám to dobře.
0: No děkuju.
1: I to k tomu se dostaneme. Andor Šándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s generálem Andorem Šándorem teď mimo jiné o tom, že se bude podílet na vzniku, nebo podílí se na vzniku jednoho seriálu. Jak vás tam využili v tom seriále?
1: Tak já už jsem jednou pro pana Paše ze Slovenska dělal.

0: když jsem mu pomáhal s odbornou prací na scénáři nějaké detektivky, už si nepamatuji, jak se to jmenuje, a on mě oslovil loni, že s Jojkou by chtěli udělat a s nějakou českou televizí opravdový špionážní seriál, aby konečně, a nic proti těm, co se dívají na policii Modravu, fajn, je to tam hezký, opravdu nemám s tím problém, ale aby něco bylo takového jiného ražení, mě to samozřejmě zaujalo a v úterý jdeme před audiovizuální nějakou komisi, kde budou představeny synopse a zřejmě se tam bude už asi jednat o tom, zda nějaké peníze na to budou jaksi alokovány, jak to má pan Paš a programový ředitel Jojky vymyšlený, to je jejich věc, já jenom jsem jim připravil nějaké možné scénáře, které ten scénárista zapracovává, budou tam nepochybně věci i pravdivé z 11. září, takhle tak trošku nakouknout, jak to tehdy bylo, to už si tak, já už jsem to vyzkoušel v těch knížkách, nikdo nemá protest, tak to teď můžeme dát klidně i do filmu, nikdo neprotestuje, že jsem to řekl, jak to bylo, a je to zajímavý, já jsem rád, že tuhle práci můžu dělat, strašně bych se chtěl i podílet na tom natáčení a možná si zahrát nějaký štěk tam, mít nějakého hafánka malýho někde, ale to ještě uvidíme. Ale zajímá mě tahle ta práce, abych věděl trochu do té kuchařky a myslím, že to nebude vůbec špatné. Já jsem i s Vojtou Polesným připravil takovou synopsi na Otýlí Vranskou, na tu věc, co jsme zatím ještě nikde neudali. Na Slovensku se to vehementně snažím udávat a říkám, pánové, to byla vaše prostitutka, to nebyla česká prostitutka. Zatím o to není nějaký velký zájem, ale já doufám, že ještě tohle se nám podaří jako udat, jako, myslím, že jako dobrý, protože já jsem to dopracoval jakoby z reality do fikce zase do nějakého špionážního motivu, souboj Abwehru, což byla vojenská rozvědka Wehrmachtu versus tehdy předválečné vojenské zpravodajství a podobně. Myslím, že to ještě lepší než to, co děláme teďka, ale třeba se nám to podaří ještě prodat.
1: Tak a když se zůstaneme u toho, co děláte teď, takže to bude vlastně seriál.
0: 8 dílů.
1: Fikce, ale na základě skutečného obrazu, nebo reálného obrazu.
0: Ano.
1: No a vy jste tak já nás nalákal na ten rok 2001. Vybavíte si, kde jste přesně byl a když se začaly linout první informace z New Yorku, když se k vám začali dostávat?
0: To se nedá zapomenout. Já jsem měl jednání s bulharským šéfem rozvědky Kacarovem, když mě někdo přišel říct, ať se jdu podívat na televizi, kouknu, že jo, jedna věž už byla v plamenech a najednou bác druhé letadlo letělo do té druhé věže. A to pamatuju, jak jsme seděli na operačním sále a snažili jsme se připravit nějakou aspoň první informaci pro druhý den, pro briefing vedoucích představitelů. Samozřejmě jsme zaktivovali zdroje, které jsme měli, abychom vyhodnotili současnou situaci, zda skutečně Česku něco nehrozí. Pamatuju si, že jsem takto briefoval, řekl jsem, že Česku nic nehrozí. Jeden nejmenovaný náměstek, nebudu ho fakt jmenovat, se mě ptal, a co to je, pane generále, za informaci. A já mu říkám, a co byste chtěl slyšet, pane náměstku? Chtěl byste slyšet, že nám něco hrozí? A pak jsme večer briefovali prezidenta na hradě Havla a po skončení já jsem říkal, pane prezidente, můžu vám něco ukázat, že i v té branži je tak, že říkáte jenom těm, co skutečně to mají vědět, tak jsem ukázal takovou záležitost a on se mě ptá, a máte to pod kontrolou? Já říkám, ano, máme, pane prezidente. Tohle to nezapomenu nikdy. Pak ten další rok byl šílený. Hodinová pohotovost, furt mi někdo volal, a to úplně jedno, jestli ve 3 odpoledne nebo v 11 v noci, velmi často mi volal Stanislav Gross, tehdy ještě jako minister vnitra, a vždycky mi říkal, tuž taky můžu říct, pane generále, řekněte mi něco, ona mi biska nechce nic říct, tak jak to měl zařízený, tak to měl, já jsem samozřejmě mu rád vyhověl, ale bylo to ty první 2 měsíce bylo období, kdy politici skutečně naslouchali. To bylo opravdu situaci, že se všichni báli, nikdo fakt netušil, co se může stát. A já jsem měl pocit spoluodpovědnosti za bezpečnost této země. A to jsem cítil jako takové silné memento v té práci a snažili jsme se udělat maximum, aby se tu nic nestalo. A myslím si, že když se podíváme zpětně, tak svojí částí jsme určitě přispěli k tomu, že se tu nic nestalo.
1: Andor Šándor je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal generál Andor Šándor. Jak jste vyříkal, nebo byl titulek vlastně v nějakém článku, špionem jsem už byl, teď je čas na rok. A vy jste se stal bubeníkem, ale tak trochu v pozdějším věku, až po 50. Vaším prvním hudebním nástrojem byly housle, tuším, tak bubny jsou trošku odlišné. Co vás to napadlo takhle po 50?
1: Tak já, když jsem na oslavě paní Bohdalové potkal Petra Jandu, tak jsem mu říkal, že na jeho písničkách v 70. letech jsem bubnoval pletacími jehlicemi do peřňáku své mámy, kouřil u toho, a než jsem šel do školy, to mi bylo asi 13. A pak, když jsem šel na střední vojenskou školu, tak jsem tam jako ty bicí chtěl hrát, ale tam proto prostě nebyly žádné podmínky. Tak mezi tím jsem samozřejmě hrál na housle, na kytaru, na mandolínu a vlastně asi někdy v 53. Jsem si vlastně jako řekl, když já bych si ty bicí mohl koupit. Jedna paní, známá mé dcery, mi řekla, on vás bude učit můj David, to je dobrý kluk, chodí na konzervatoř do Pálfiho paláce, tak já jsem říkal, chodím na konzervatoř do Pálfiho paláce a David mě učil. A do dneška mě mentoruje a jednou mi říká, vám kdyby bylo 8, vy byste to někam dotáhl. Já mu říkám, ty vole, víš, kolik mi je roku, že jo? Ale je to hrozně fajn, že jsem si ten sen splnil a vlastně tu člověku potvrzuje to, že na nic není pozdě. Můžete začít s čímkoliv, pokud nemůžete hrát na bicí, když nemáte ruce, že jo. Byť znám pár bubeníků jednorukých, nebo který mi hrá jenom jednou rukou líp než řada z nich dvouma. Ale můžete začít. Jo. Já vím, že nebudu nikdy Scott Travis nebo Portnoy nebo něco, ale prostě se to snažím hrát, tu muziku, tak, jak to nejlépe jde, jak to nejlépe umím. Trénuju každý den, pokud to jde, jak na soupravě, tak na malém bubínku večer u televize nebo u zpráv, že jo. A máme kapelu, která hraje vlastní písničky, takovou kombinaci severské ságy, anglického temna, templáři, a má to celý metalový podtext. A my jsme taková parta, jakoby tří gerontů, já jsem z nich bohužel nejstarší, bubeník, basák a solový kytarista, pak tam máme dvě dívenky, Káju, která je operní zpěvačka profesionální, takže teď vlastně hrajeme Phantom of the Opera v podání, jak to hráli Nightwish, a je to jako super, to se úplně na to těším, už jsme to jednou vystřihli naživo, ale a ještě potom druhou zpěvačku, která zpívá alt, a máme mladýho kluka, relativně učitele, který hraje na varhany. A to jsme taková parta, bohužel tři jsou s táborám, jeden je ze Žďáru nad Sázavou z Přibyslavy a my dva jsme z Prahy, takže trénujeme v táboře, tak je to trošku problematický, ale snažíme se hrát, no, co to jde?
0: Snažíte se jim hrát, jmenujete se Hard Barok, ano. Je potřeba říct, ta kapela. Ta kapela vznikala spolu s vámi, nebo vy jste do ní vstoupil?
1: Já jsem do ní dostal laso, než jsem dostal laso do Kiss Revivalu, ale zvládl, pak jsem dostal laso sem, nakonec jsme hlasovali o přejmenování, tak jsem tam protlačil Hard Barok a vlastně jsem se stal i manažerem tím, že vlastně scháním koncerty, kde bychom mohli hrát a jestli můžu, tak 12. v pátek června hrajeme od 7 na zámku v Blatné u paní Baronky Hilbrantové, to je moje kamarádka. A tím pádem zvu všechny, ať přijdou, a myslím 11. nebo 13. července hrajeme na Trzích na Kulaťáku od 11 hodin, bude to na Facebooku, všechno pozvání, a hrajeme potom v červenci na zámku v Chotěboři, zase u mého kamaráda hraběte Dobřenského. Já takhle využívám těch kontaktů, které máme, abychom prostě si zahráli, a to mě jako těší, jako pro mě je to prostě takový ten velký smysl toho, co dělám. Prostě snažím se tomu věnovat maximum úsilí, maximum času.
0: Bubnující generál Andor Šándor je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s generálem Andorem Šándorem, který, když něco chce, tak si zatím jde. Aspoň tak se to vás píše, tak se to možná i vy sám říkal a ostatně mluvili jsme o bubnování a zatím si také jdete. Tak je ještě něco, do čeho se chcete pustit? Psaní scénáře?
1: Také? Ano, to určitě tady je. Jinak nějaký úplně extra plán nemám. Já kromě toho samozřejmě ještě pracuju. Já jsem tady slyšel starobní důchod 22 tisíc, tak jsem nevěděl, co je horšího. Jestli ten výraz starobní, anebo těch 22 tisíc, pro mě představa, že jsem starobní důchodce, je šílená. Takže jako pracuju, dělám pro dvě nadnárodní firmy, takže i tam samozřejmě věnuju své úsilí. Já chci jenom si ještě užít života a zatím si jdu teda. To je určitě takové memento. Byl bych rád, aby mi vydrželo zdraví, které je asi základem k tomu, aby člověk to mohl si ty sny naplnit. Ono třeba ještě něco přijde, já nevím. Já jsem taky nikdy netušil, že budu psát knížky nebo že budu dělat něco takového. Takže já věřím, že ještě mě pán Bůh něco sešle, k čemu už se budu moct do toho zakousnout a tak to já bych to řekl jako obecně, prostě mám vůli, chuť prostě ještě dobře žít a užít si to tady a být platný jak pro své blízké, tak možná ještě trošku pro ty, kteří mě mají rádi. A jinak připravuju svůj podcast, trošku jakoby soukromý i trošku placený, neboť moje dcera mi říká, tati, já nevím, proč jsi tak blbej a furt někde něco povídáš a děláš to zadarmo, když a teď začala jmenovat nějaké ty celebrity, které na tom vydělávají velké peníze, takže už jsme na tomhle začali pracovat, už jsme natočili první věci, takže v tomhle tom se chci trošku vyprofilat, uvidím, jak mi to půjde.
0: Dobře, a já když jsem četla tu vaši knihu, tak jsem tam, samozřejmě vy tam popisujete i to, když jste skončil v čele vojenského zpravodajství, tak jste rovnou odešel, myslím tím, skončil jste s armádou, šel jste prostě do civilu, tak mi to přišlo, že to musel být pro vás docela šok, takhle jste si představoval svůj konec v armádě, nebo ne?
1: Jsem si to nepředstavoval, byl to šok, já jsem se 5 dní před tím, že mi bylo řečeno, že už mě nebudou potřebovat, jsem se to dověděl teprve před ní, 5 dní.
0: Ale armáda vás potřebovala? A vy jste skončil i s ní?
1: No tak, ale on si to asi ministr tehdy nepředstavoval a já jsem chvilku přemýšlel, co budu dělat a pak jsme se dali dohromady s Jirkou Šedivým, který skončil asi půl roku po mně a dělali jsme tady spoustu společné práce, kdy jsme dělali různé bezpečnostní studie, krizové řízení a nevím, to, co bych nazval bezpečnost předmětu podnikání, téměř všechny velké energetické firmy, které tady jsou, počínaje ČEZem, ČEPSem, EONem a já nevím, co všechno.
0: A nezalitoval jste nikdy? Nechyběla vám pak už armáda?
1: Mě asi rok a půl Mirek Kostelka jako minister nabídl, abych se vrátil zpátky. A já jsem řekl Mirkovi, hele, ani náhodou, já už se prostě nevrátím. To se asi jako do stejné vody dvakrát člověk nestoupí a prostě to pro mě to skončilo. Já mám rád armádu, já bych ji nikdy nepošpinil, ale pro mě to skončilo, já jdu dál.
0: Jdete dál a pak můžete třeba právě bubnovat, psát
1: ano,
0: scénáře,
1: přesně, ano,
0: besedovat, dělat podcast. Je toho strašně moc. Ale já moc děkuju, že i ve svém plném diáři jste našel čas na Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Andor Šándor.
1: Pro vás Alex vždycky. Děkuju, nashledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze podali všichni tři nově obvinění. Krnov se snaží sklidnit okolí městského divadla. Studenti Ostravské univerzity dnes mají majáles. Zítra bude většinou oblačno, místy zaprší a naměříme do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Krnovská radnice pracuje na sklidnění lokality kolem městského divadla. V nedalekém vnitrobloku se scházejí mladí lidé a lidé bez domova. Místní pak posílají stížnosti městské policii a necítí se tam bezpečně. Město proto začalo lokalitu více hlídat, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Došlo k posílení kamerového systému, vylepšení osvětlení a úpravě zeleně ve vnitrobloku za divadlem, což zvýšilo přehlednost a pocit bezpečí. Zástupci sociálních služeb ve spolupráci s městskou policií a policií České republiky tady také provádí pravidelný monitoring.
2: Podobná opatření město chystá i v okolí autobusového nádraží. V jarním kole potravinové sbírky darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. To je o 100 tun více než loni, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Komu sbírka pomáhá nejvíce, vysvětluje mluvčí federace Vendula Seifertová.
4: Jsou to z velké části samoživitelé, maminky s malými dětmi, rodiny v krizi nebo prostě lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
2: Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. V Ostravě dnes bude jubilejní 30. majáles, který pořádá Ostravská univerzita. V City Campusu nabídne tři žánrově odlišné scény. Novinkou je akustická stage, kde budou komorní vystoupení i prostor pro debaty, dodává za organizátory Tereza Jílková.
5: Hlavní headliner za pop je Poetika, co považujeme za jako vrchol večera, tak je britský interpret D&B Sota. Z reputu máme Maniaka, Sosane, bude hrát spousta studentských kapel, například kluci od Nového Jičína, jmenují se Midnight.
0: Počasí.
2: V noci očekávejte v Moravskoslezském kraji hodně oblačnosti a místy občasný déšť nebo přehánky. Zpočátku výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Zítra přes den pak bude většinou oblačno, lokálně s přehánkami, které budou četnější na horách. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni, na horách naměříte maximálně 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě v ulici Horní poblíž zastávky Josefa Kota se srazilo osobní auto chodce. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte s omezením provozu. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a startuje jako vždy v tomto čase také odpolední vysílání. Kam se vydáme a co nás čeká? 2 hodinky aktualita, zajímavostí mezi 14. a 16. hodinou jsou před námi. Po 17. určitě den v kraji, prostě je toho mnoho, ale budu určitě i konkrétní, protože už za malou chvíli vás pozveme na festival se speciálním názvem. Určitě si na své přijdou milovníci jídla. No a v polovině hodiny se vydáme na Karvinsko přímo do Orlové, kde dnes děti v knihovně vyrábějí překvapení pro maminky. Z muziky můžu slíbit Petra Muka nebo Valdemara Matušku už za chvíli, případně kapelu Slza. A důležitá informace o počasí, ty přidáme dnes speciálně ve 14 hodin a přibližně 45 minut. To znamená v této hodině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne. To přeje za všechny od mikrofonu Iveta Dadamová.

0: Valdemar Matuška, jedna Tereza v podobě písničky na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď ale mám pro vás pozvání, jak jsem slíbila, na jeden speciální festival. Dolní Vítkovice v Ostravě se tuto sobotu totiž promění v centrum krajské gastronomie. Začíná tam první z letošní série Pojez Festu. Milovníci jídla tam najdou desítky stánků s nejrůznějšími produkty a specialitami. V telefonickém spojení jsme teď s Klárou Kohutovou z krajské destinační agentury, kterou vítám. Dobré odpoledne přeji.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kláro, jaké druhy kuchyní mohou návštěvníci na festivalu zítra ochutnat? V sobotu.
1: V sobotu, ano. V sobotu, to znamená pozítří. Bude to pestrá ochutnávka, pestrá nabídka, stánky a food trucky restaurací, kaváren, bister, ale třeba i lokálních farem z celého kraje nabídnou tradiční české, ale tedy i ty světové speciality. Co se týče třeba těch světových, tak budou zde podniky, které se v přípravě menu a jídel nechávají inspirovat třeba mexickou, asijskou kuchyní, ale třeba i chutěmi Jižní Ameriky. Oblíbené jsou pak u návštěvníků tradičně food trucky z burgery a barbecue, no a lidé budou moci ochutnat třeba i tradiční polské speciality. Nicméně přehled těch podniků, které se do Pojez Festu zapojí nebo budou na Pojez Festu, mohou lidé najít na www.pojez.cz a také na našich sociálních sítích Pojez Fest, kde podniky postupně představujeme.
0: Součástí toho programu by měly být i kuchařské show a tak je jasné, že návštěvníci můžou být i milé překvapení. Co pro ně chystáte? Můžou pak třeba i ochutnávat?
1: Přesně tak, mohou. Program začíná v 10 hodin na hlavním pódiu a po celý den mohou lidé zhlédnout kuchařské show některých podniků a následně hned ta jídla ochutnávat. Takže budou moci lidé začít snídaní a skončit třeba dobrou večeří, když opravdu vydrží celý den. Budou moci ochutnávat klasické třeba sladké knedlíky, když se dívám do programu, ale například i americký nebo asijský street food. No a víme, že zajímavé to často bývá i pro ty vystupující, to znamená pro ty šéfkuchaře, kde je to takový specifický koncept pro ně, protože oni musí kromě toho, že ty pokrm vlastně připravují, tak to komentují, co dělají, snímají u toho kamera, která dění pak promítá na plátno za nimi, takže lidé se jim opravdu dívají celou dobu pod ruce, no a nakonec ještě musí vždy připravit opravdu mnoho malých porcí na tu ochutnávku, takže i to servírování je pro ně vlastně celé netradiční.
0: Pojez Fest, ten propojuje jídlo i s kulturním programem, tak jaký bude?
1: Poledne zahraje skupina Adam Sanchez Band a v 17.30 potom Janek Ledecký. Každopádně program spojený tentokrát teda s technikou, řemeslem a soutěžemi pro rodiny pak po celý den nabízí minifestival Den s technotrasou, který je součástí Pojez Festu. Tady jsou připraveny soutěže, dílny, připravena je třeba science show, lidé si budou moci zkusit vyštípat třeba srdíčko z břidlice, ale bude tam třeba i škola čepování, kde si lidé zase budou moci pod vedením odborníka načepovat správně šnit, hladinku, čochtana a umýlko.
0: Jde o první letošní Pojez Fest, tak kde budou ty další?
1: Připravujeme ještě Pojez Fest v Ostravici v podhůří Beskyd. Ten se bude konat 12. září, nicméně tuto sobotu 9.5. se budeme těšit na všechny zájemce v Dolních Vítkovicích a začínáme v 10 hodin.
0: Vše důležité si shrnula. Díky moc za pozvání, děkuji za všechny informace. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava jsem si povídala s Klárou Kohutovou z krajské destinační agentury. Díky moc a přeji, ať se akce vydaří.
1: Děkujeme, všechny zveme. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a tentokrát míříme na Karvinsko v Orlovské knihovně, totiž dnes bude rušno a to nejen mezi regály. Děti tam vyrábějí přáníčka a drobné dárečky ke dni matek a odpoledne je plné tvoření barev i rodinné atmosféry. Přímo v městské knihovně v Orlové už je redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, krásné odpoledne přeji. Tak jak to dnes v knihovně vypadá a co všechno si tam děti pro své maminky mohou připravit?
2: Krásné odpoledne. No tak já jsem právě teď v oddělení pro děti a mládež. A rozhodně tady není ticho jako v čítárně, ba naopak je slyšet, že děti už začaly tvořit a že si to tady s maminkami velmi užívají. A co všechno budou moct svým maminkám nadělit a vytvořit, tak to ví paní Adela Římánková, která je právě tady z knihovny a myslím si, že tak trošku i za tímto projektem a za tím dnešním dnem stojí. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak když se podíváte k nám do regálu, tak tam najdete spoustu příběhů o superhrdinech, kteří zachraňují svět, ale ty největší superhrdinky jsou pro nás mezi námi a jsou to právě naše maminky. A tím, že dneska slavíme jejich den, tak jsme to tvoření přizpůsobili právě maminkám a děti si můžou namalovat obálku knihy, kde vytvoří svou maminku jako superhrdinku, ale máme tady připraveny i srdíčkové úkoly, otázky a třeba mozaikové tvoření, které je sice piplačka, ale ten výsledek je úplně nádherný a můžeme to potom použít jako dárek právě mamince k svátku.
2: Je nějaké věkové omezení, které jsou, jako jaké děti sem dneska k vám mohou s maminkami dorazit?
3: Tak věkové omezení nemáme a to můžete vidět i tady za námi, kdy nejmenší účastník má 2 týdny a nejstarší má 17, takže opravdu žádné omezení věku nemáme.
2: Maminky si sem přivedly své dítka, ty jim vytvoří takový krásný dáreček. Já si myslím, že všechny z toho budou mít obrovskou radost. Do kolika dneska, kdyby to teda ještě nevěděli a chtěli přijít, tak do kolika mohou?
3: Dneska to máme do 5. Začínali jsme ve 2 a do 5 můžou kdykoliv přijít a tvořit.
2: A je nějaká další akce, když pomineme tu dnešní, která tady už probíhá, na kterou byste nás třeba pozvala, kterou tady u vás v knihovně budete mít?
3: Tak akcí máme spoustu, ale abych vás nějak nezahltila, tak třeba 21. května máme cestovatelskou besedu o Amazonii, to máme s Tomášem Kubešem a od 1. do 5. června nám potom začínají tábory pro seniory. Tam máme ještě pár posledních volných míst, takže určitě se můžete přihlásit a ty jsou super, je tam tvoření, jsou tam různé úkoly, soutěže a právě spolupracujeme s Červeným křížem, takže si myslíme, že pro ty seniory to bude super. Taky nás čeká tábor pro děti, kde jsou taky ještě volná místa, ale tam je kapacita pouze 12, takže pokud chcou, tak určitě co nejdřív. No a všechny ty naše oslavy vyvrcholí potom v říjnu, kdy máme oslavu 105 let knihovny, takže to bude velké.
2: Já vím, že vy tady máte také své děti. Tak co myslíte, co budete mít vy na té své obálce? Jak vás vaše děti nakreslí? Už to víte?
3: To nevím, ještě jsem nekoukala, ale věřím, že budu opravdová superhrdinka, budu dobře vařit, budu dobře uklízet, budu se o ně hezky starat, prostě všechno nejlepší.
2: Tak já věřím, že to klapne. Děkuji moc za váš čas. Běžte si užít tady to tvoření tady s dětmi a doufám, že přijde spoustu superhrdinek a dozví se to na svých přebalech knih. Díky moc.
3: Taky děkuju.
2: Jak jste slyšeli, můžete dorazit sem do Orlové, do oddělení pro děti a mládež do knihovny a třeba si něco i nakreslit pro svoje maminky.
1: Díky moc za všechny informace, nejen o projektu, který pro dnešní odpoledne připravila Orlovská knihovna. Nám vše v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava zprostředkovala redaktorka Petra Pivková. Petro, zapojíš se?
2: Tak já bych své mamince také mohla něco nakreslit, ona by měla určitě radost, ale možná, že zavolám svému synovi, ať on tady taky trošičku se zapojí.
1: Záleží na tom, jak to všechno zorganizuješ. Důležité je, že jsi v místě, kde tam možnosti, jak jsme slyšeli, je. Díky moc, hezké odpoledne všem.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava.

0: Každý čtvrtek také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava po 17. hodině součástí Dne v kraji je půl hodina s názvem O čem se mluví. Téma té dnešní zní, jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize, jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování a je ohrožena jejich nezávislost. O těchto tématech budou diskutovat členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany. Pořad pro vás moderuje Tomáš Pancíř, více od 17. hodiny a 30. minuty v našem vysílání. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama.

0: Prachy si nekoupíš.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ne dnes, ale také zítra v tomto čase na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pro vás máme aktuální informace o počasí. Má je připraveny Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Evi, zdravím vás, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vypadá v kraji? Jaké máme počasí? Prší už někde?
1: Ano, stále máme hodně oblačnosti a už se objevují i první přehánky, dokonce i pár blesků, ale opravdu spíše můžeme mluvit o přehánkách, zejména v oblasti kolem Podbeskydí, ve Frenštátě, pod Radoštěm, ve Frýdku Místku jsou slabé srážky, anebo také na Jesenicku. Teploty se nyní odpoledne pohybují kolem 20 stupňů Celsia a fouká mírný jihozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jak to bude vypadat dále? Jaké jsou vyhlídky pro další hodiny, noc a zítřek?
1: Těch srážek by během večera a noci mělo přece jenom přibýt, takže ve výsledku by se mohly nějaké srážky objevit na většině našeho území. Zpočátku to budou pouze přehánky ve večerních nebo i z kraje nočních hodin se ojediněle může objevit i nějaká ta bouřka a během noci naopak mohou srážky přejít i do takového občasného deště, ale budou i lokální ty, kde může pršet jen velmi málo nebo dokonce ještě nezaprší, takže bude to velmi různorodé, nebudou to plošné srážky. Teploty během noci klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia a vítr už povane během večera i noci pouze slabý, proměnlivý, rychlosti do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne pak očekáváme většinou oblačno, stále ještě lokálně s přehánkami, které budou už četnější, zejména v horských oblastech. Později odpoledne budou i tam srážky slábnout a večer čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty během zítřejšího dne budou něco chladnější než dnes, mezi 16 až 19 stupni Celsia, za to vítr povane už jen slabý, proměnlivý nebo severních směrů, rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy pátek, co sobota a neděle?
1: V sobotu očekáváme a také v neděli, že budou rána ještě přechodně chladnější, pronikne nám k nám chladnější vzduch. Během soboty bude polojasno, jenom přechodně bude oblačnosti přibývat. V odpoledních hodinách se ještě výjimečně mohou vytvořit přehánky, ale to opravdu jen výjimečně na horách. Večera v noci se potom bude na většině území vyjasňovat. Teploty tedy v sobotu očekáváme po ránu mezi 9 až 5 stupňů Celsia. V údolích při malé oblačnosti mohou klesnout i na hodnoty kolem 3 stupňů Celsia a opět se mohou objevit i přízemní mrazíky. Během odpoledne teploty vystoupají na 17 až 21 stupňů Celsia. Vytepované stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a během neděle očekáváme většinou jasno, jen ráno možnost nízké oblačnosti a další oblačnost bude přibývat až ve večerních hodinách od jihozápadu. Takže neděle bude slunečná, ráno ale opět chladné, nejčastěji mezi 8 až 4 stupni Celsia, v údolích výjimečně ale až ke 2 stupňům Celsia a opět možnost přízemních mrazíků. Během dne teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia a vítr stále povane slabý, proměnlivý, rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Takové počasí budeme mít v dalších dnech v Moravskoslezském kraji. Předpověď tu tentokrát připravila Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já za ní děkuji a přeji hezké odpoledne.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Jaké budou povolené maximální ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu? Řekneme za chvíli, podrobnosti za 5 minut v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Pro vás bude mít Tereza Hájková, která zprávy připravuje nejen na 15. hodinu, ale také celé dnešní odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nejvyšší přípustné ceny paliv v pátek a o víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude vyšší než u nafty. Na břehu řeky Lučiny v Ostravě vzniká volně přístupná gradovna na inhalaci mořského vzduchu. Kopřivnice má nové schránky na uložení jízdních kol. Zítra bude většinou oblačno, místy zaprší a teploty do 19 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Tereza Hájková. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Litr nafty bude moct stát maximálně 44 korun a 15 haléřů. Oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit taky v pondělí. Inhalovat vzduch nasycený solankovou vodou budou Ostravané moct na břehu řeky Lučiny. Pracovníci městských lesů tam staví gradovnu podle inspirace z Polska. Dřevěná stavba s cirkulující vodou s vysokým obsahem jódu bude pro zájemce volně přístupná. Podle Martina Matyho z ostravských městských lesů začne gradovna fungovat v průběhu léta.
4: To je technologie, s kterou tady v České republice neměla žádná firma zkušenosti. Oslovili jsme teda polské kolegy, s nimi jsme to konzultovali jak projektově, tak nakonec v realizaci, takže teď vzniká opravdu technologie, která je tady výjimečná a určitě neběžná.
2: Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. Teď se pro odhalení karcinomu používá hlavně cytologický stěr. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využít ženy jen třikrát za život. Podle mluvčí rezortu Nady Chatové budou moct lékaři používat testy častěji.
5: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let. Doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
2: Cílem těchto testů je odhalit přítomnost viru, který rakovinu děložního čípku způsobuje. V Kopřivnici přibylo 10 nových cykloboxů. Lidé je najdou nedaleko vstupu do muzea nákladních aut. V každém boxu je místo pro dvě jízdní kola a elektrická zásuvka, například pro dobití elektrokol. Jak doplňuje mluvčí radnice Kateřina Talajková, kola si mohou lidé uschovat maximálně na 3 dny.
6: Používání cykloboxu je jednoduché a funguje na principu jednorázového PIN kódu. Při prvním použití si uživatel na klávesnici zvolí vlastní kód, box uzamkne a kód si zapamatuje. Stejným kódem lze box kdykoliv otevřít.
3: Počasí.
2: V noci čekejte v regionu hodně oblačnosti, lokálně s občasným deštěm nebo přehánkami. Zpočátku výjimečně i s bouřkami. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Zítra přes den pak bude většinou oblačno, lokálně s přehánkami, které budou četnější na horách. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách do 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Bílovce. V ulici Dukelská se srazila 2 osobní auta. Z opatrnosti je místo průjezdné.
1: Zelená vlna
3: Známe lepší cestu.
2: Přeji krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začneme v Novém Jičíně. Tam mají unikátní dráhu pro skoky na kole. Kdy město slavnostně otevře, kdy otevře nový pumptrackový areál, to si řekneme už za malou chvíli a v polovině hodiny určitě zajímavé povídání s ředitelkou Charity Studenka s Jarmilou Pomykálkovou. Tak příjemný poslech, k tomu patří pohodová muzika, Miroš Birka s Marikou Gombitovou, kapela Krištof a teď i Karel Černov. Tak hezké odpoledne s námi.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď už míříme do Nového Jičína. Tam zítra otevírají nový pump track a pro město je to opravdu velká událost. Podle radnice tam totiž bude nejdelší takzvaná jump line v Česku. Jedná se o unikátní asfaltovou trať pro jezdce, kteří na kole chtějí rozvíjet své skokanské dovednosti. Navíc tam budou právě v pátek také závody českého poháru v pump tracku. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď ale detailně vše probereme, proto vítám místo starostu Václava Dobrozemského z ODS. Přeji dobré odpoledne, alespoň po telefonu. Zdravím vás.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Pane místo starostu, na co se tedy návštěvníci mohou zítra těšit?
1: Tak přestože samotný pump track byl pro uživatele otevřený začátkem března, tak k slavnostnímu otevření s programem dojde až zítra, 8. května. Zájemci nebo návštěvníci se můžou těšit na závod českého poháru v pump tracku, hodnotné ceny, součástí bude i trikovací závod na jumpline, součástí bude i večerní koncert místní kapely Hobiti Noha a taktéž bohatý doprovodný program. Počasí je objednáno, bude přát, takže určitě zvu návštěvníky k navštívení této akce.
0: A dobrá nálada určitě chybět nebude. Pro koho je ale pump track určený? Můžete to přiblížit?
1: Určitě je to určeno pro všechny, ať už na kole, na koloběžce, na kolečkových bruslích či na longboardech, přičemž povinnou součástí je přilba a osoby mladší 12 let by měly být v doprovodu osoby starší 18 let.
0: A zůstaňme ještě u té novinky, čím je právě specifická jumpline a jak se liší od toho klasického pump tracku?
1: Tak určitě jako raritu můžeme zmínit, nebo můžeme se pochlubit, že máme nejdelší asfaltovou jumplineu v České republice a je to vlastně součást té jízdní dráhy toho pump tracku. Je to pro jezdce, kteří chtějí skákat a dělat triky a jedná se vlastně o takovou specifickou sekci nebo dráhu, kde se místo běžného pumpování využívají boule, terénní vlny k odrazu, ke skokům a cílem je vlastně strávit co nejdelší čas ve vzduchu.
0: Pump track vznikl na místě bývalého horního nádraží, tak jaké plány má město právě třeba s okolím toho sportoviště?
1: Tak už vlastně v roce 2021 jsme prodloužili cyklostezku koleje až k tomu areálu toho bývalého horního vlakového nádraží. V loňském roce, abychom vlastně mohli vybudovat pump track, tak došlo k odstranění dvou skladových objektů v tomto prostoru a vybudování vlastního pump tracku. A poslední etapa, která nás čeká, tak je revitalizace veřejného prostranství, to znamená úprava a výsadba zeleně, řešení od parkovacích míst nebo navýšení kapacity parkovacích míst, řešení odpadového hospodářství, úprava zpevněných ploch, tak aby ten areál mohl sloužit jako sportovně rekreační areál. S tím, že vlastně z původního nádraží, z areálu nádraží zůstala pouze vyvýšena rampa, je taková připomínka toho bývalého využití a bývalá výpravní budova, ve které se nachází prodejna a dva byty, které jsou ta budova je ve vlastnictví města Nový Jičín. No a zároveň plánujeme ještě změnu územního plánu u jednoho pozemku, který vlastně přináleží tomuto areálu, kde by v budoucnu mohl vzniknout psí park neboli agility park, agility hřiště.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava místo starosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Díky moc za všechny informace, děkuji za váš čas a loučím se. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou, díky.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Charita ve Studénce, ta dokončuje nový domov pro seniory. Jeho součástí je i relaxační místnost, kterou zdobí velká mozaika a hlavním motivem je obraz uvedení páně do chrámu. U mozaiky se zastavila s ředitelkou Charity Studénka Jarmilou Pomykálkovou i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Nová mozaika v domově svatého Jáchyma ve Studénce. Toto je taková místnost relaxační.
2: Ano, tady ta místnost je vlastně relaxační místnost, která bude sloužit klientům, ale může i pracovníkům pro takovou relaxaci, oddych. Budou tady moci využít masažní křeslo, můžou si tady sednout do křesla, číst si, nebo prostě jenom si přemýšlet. Takže taková oddechová místnost.
1: Říká ředitelka Charity Studénka Jarmila Pomykálková. No my jsme sem vešli a na mě už dýchl tady takový klid. Je to taková tiší místnost?
2: Ano, ano, je. Je i tak jako orientovaná, že vlastně je do zahrady. Myslím si, že tady bude všem dobře.
1: A námět té mozaiky, který je přes celou čelní stěnu té místnosti, ten je duchovní. Bo náboženský.
2: Ano, je to motiv uvedení páně do chrámu. Je to vlastně motiv, kdy pana Maria s Josefem přinášejí Ježíška do jeruzalemského chrámu a tam potkávají Simeona, který vlastně vidí v Ježíši světlo světa a spasitele.
1: Ruční práce řemeslníků.
2: Ano, ano, je to ruční práce z dílny všech svatých z Brna.
1: Takže museli z těch kousků to slepit. Ano. Nevíte, paní ředitelko, z kolika kousků se ta mozaika skládá?
2: To nevím, ale možná někdy, když tady někdo bude relaxovat, můžeme spočítat, nevím.
1: Dostane úkol.
2: Ano, může být.
1: Jak dlouho se s tím tady řemeslníci skládali?
2: 3 dny.
1: Už to měli připravené z toho Brna?
2: Ty postavy už měli připravené a potom vlastně asi nejčernější práce byla skládání těch čtverečků a obdélníčků a lámání kamen. Ne, ale byla to jako moc pěkná práce, úplně jsme se z toho těšili a chodili jsme tady ohlížet, jak to jde.
1: Jaký výraz se z těch kamínků i toho obličeje dá vlastně udělat? 4 postavy tedy na mozaice, včetně třeba, ano, Josef drží 2 holubičky. No, není to jediná mozaika tady v domově svatého Jáchyma. Už když se vstupuje, tak je mozaika vlastně na prosklených dveřích.
2: No, mozaika je tady ta jedna, na prosklených dveřích je vitráž.
1: Vitráž.
2: Vitráž. A ta znázorňuje Anu a Jáchyma, protože vlastně původní dům, nebo ten starší dům, který tady už máme vlastně víc než 20 let už v provozu, tak to je dům svaté Anny. A teď jsme vlastně k tomu přistavili dům svatého Jáchyma, protože vlastně Anna a Jáchym byli manželé, byli to rodiče Panny Marie, takže nám to přišlo takové, jako že patří k sobě, tak jak tady ty 2 domovy patří k sobě, tak to musel být Jáchym prostě.
1: No tady ty práce v přístavbě finišují, chystáte i dny otevřených dveří, ty budou kdy?
2: Dny otevřených dveří budou od 12. do 14. května. A časy máme teda na našich stránkách a na Facebooku. A teď, ať to nepopletu, ale nějaké hodiny tam jsou dopoledne a potom do 5. hodiny je odpoledne, ty 3 dny.
1: A po dnech otevřených dveří už myslíte, že to bude v takové fázi, že se sem budou moct stěhovat klienti?
2: No určitě ještě nějaké drobné dodělávky a dochystávání bude, ale od 1. června bychom chtěli začít vlastně přijímat nové klienty. Jsem ráda ty prostory, všechno, že je nové, moderní.

0: že jsme hrozně rádi, že se tam povedlo postavit novou budovu, moderní, ale to jsme postavili dům a teď musíme vybudovat ten domov.
1: Říká prozatím v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava ředitelka Charity Studénka Jarmila Pomykálková, která nás už po písničce vezme třeba na malou prohlídku novým domovem svatého Jáchyma. Teď už Petr Kotfeld, tak hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: přístavbě domu pro seniory ve Studénce jsou stále řemeslníci. Ovšem jednotlivé místnosti teď už vybavují posledními kusy nábytku a plné ruce práce mají i ti, co se starají o úklid. Dům je sice postavený, ale teď musíme vybudovat domov, kde bude našim klientům dobře. To říká ředitelka Charity Studénka Jarmila Pomykálková, která po nové přístavbě provedla i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou.
1: Tak z místnosti relaxační, kde je velká mozaika, se s Jarmilou Pomykálkovou, ředitelkou Charity Studénka, projdeme po domově, po té přístavbě nové a my jsme v kuchyňce.
2: Takže tady ano, tady taková malá kuchyňka, která bude sloužit pro klienty, vlastně kde si budou moct uvařit kafe, protože seniori rádi si chystají podle svých receptů nějaké jídla, takže určitě tady s pracovnicemi budou si moci něco nachystat, připravit, posedět, budou si tady moci

0: třeba s rodinami oslavit své výročí, narozeniny a tak, takže myslím si, že tady ta místnost bude hodně využívaná.
1: A ta už se rýsuje, tady už je trouba, myčka,
0: ano, ta už je
1: všechno zařízené, ta stůl.
0: Ta už je připravená k používání.
1: Hned vedle taková docela velká místnost s velkým stolem ve středu.
0: To je vlastně místnost taková ergoterapeutická, my říkáme, kdy zase si tady klienti budou moct posedět, dělat si to, co mají rádi, to, co je zajímá, nevím, hrát karty, Člověče nezlob se, sadit kytky, co je napadne, co si vymyslí, nebo se třeba jenom dívat na televizi a povídat si na staré filmy a vzpomínat na minulé časy.
1: Takže taková setkávací místnost, ano.
0: Dá se vlastně vyjít na zahradu, tady z té místnosti jsou velké dveře, kde se dá vyjít vlastně na zahradu do altánku a projít se tady po venku, nebo i posedět si pod střeškou.
1: Všechno uspůsobené tak, aby tady mohli samozřejmě i lidé na vozíčku pohodlně projíždět.
0: Jo, celá budova musí být bezbariérová, takže to už je standard teďka všude.
1: Nahlédneme do nějakého budoucího pokoje?
0: Určitě, třeba? Určitě. Pokoje jsou vlastně v druhém nadzemním patře, tady v tom přízemí je vlastně takové zázemí, kde je prádelna, sklady, šatny pro personál, kancelář, kotelna. Potom je tady dál vlastně ještě taková velká společenská místnost, která bude sloužit pro setkávání, když třeba děláme ples a velké vlastně akce.
1: Vidím, také jsou tu už stoly připravené, židle, které se dají odsunout v případě potřeby.
0: Tak, stoly se dají složit, židle se dají odsunout a můžeme tancovat.
1: A taky východ ven na zahradu.
0: Ano, a dá se propojit vlastně, že i klienti ze svaté Anny můžou zahradu využít.
1: Jaká bude ta výsledná kapacita potom po dostavbě?
0: Oba dva ty domovy budou mít 36 lůžek pro domov pro seniory a 4 odlehčovací, takže celkem 40 vlastně klientů.
1: Tak a my ještě s Jarmilou Pomykálkovou vcházíme do jednoho pokoje pro budoucí klienty, seniory, je to teda pokoj jednolůžkový?
0: Ano, máme tady vlastně 18 jednolůžkových pokojů a 2 dvoulůžkové, takže ty dvoulůžkové pokoje, pokud se podaří, tak bychom chtěli přijmout i třeba manželský pár, aby mohli vlastně závěr života prožít spolu. Tak to jsme rádi, že třeba i ten dvoulůžkový pokoj máme, no a každý ten pokoj má vlastně svoji koupelnu s WC se sprchou bezbariérovou samozřejmě.
1: Já tady nakouknu, jestli můžu. Prostoru dost, je to fajn.
0: Potom klasické vybavení, co v pokoji vlastně musí být elektrická polohovatelná postel, stůl, židle, noční stolek, nějaké úložné prostory, takže doufáme, že tady bude našim budoucím klientům dobře.
1: A to už jsem slyšela, že to máte takovou tu pěknou věc pro ty klienty, ta nižší okna, aby vlastně jo. I z postele viděli na zahradu, viděli do zeleně.
0: Jo. To jsme chtěli takhle, když se ten projekt připravoval, aby opravdu měli tu možnost vidět ven.
1: Dodává Jarmila Pomykálková se studentky Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou, unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Trnov začne s novým projektem pro lidi bez domova. O co jde, řekneme za chvíli. Podrobnosti se dovíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Promiňte, v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Ano, je 15.53. Co nás čeká po 16. Po 16. nás čeká humoriáda. A hostem té dnešní by měl být Martin Zounar. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krnov začne s projektem Stravenka za práci pro lidi bez domova. Děti se mají v mateřských školách učit, jak zvládat své emoce. Stará Bělá zve na výstavu o Masarykovi, Švehlovi i obětech války. Zítra bude většinou oblačno, místy zaprší a naměříme do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Lidé bez domova v Krnově se budou moci zapojit do projektu Stravenka za práci. Dostanou poukázku na potraviny, pokud se zapojí do práce pro město. Půjde hlavně o zvelebování veřejného prostranství, vysvětluje Lubomír Rapušák z Krnovské radnice.
2: Pokud se teda vše podaří a budeme se o to snažit, tak od června by tento projekt měl nastartovat a jsme sami zvědaví. Za nás je důležité těm lidem dát nějaký smysl tomu jejich bytí nebo dát jim nějakou aktivitu, aby něco dělali.
0: Hasiči opustili místo požáru lesa v Českém Švýcarsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ústeckých hasičů Petr Pelikus. Požární poplach je teď podle něj na nejnižším prvním stupni. Na místě zůstane kvůli dohledu 6 jednotek dobrovolných hasičů a taky vyšetřovatelé. Podle nich oheň zřejmě založil člověk. Případ vyšetřují jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Děti by měly být na nástup do základních škol připravené nejen znalostmi, ale taky tím, jak zvládají své emoce a vztahy. Právě s tím mají mateřským školám pomoct nové metodiky organizace SOFA, které vznikly na základě pilotního testování. Nabízejí učitelům konkrétní aktivity, jak tyto dovednosti rozvíjet v běžné výuce. Jsou rozdělené do 7 navazujících oblastí, doplňuje expertka SOFA Monika Kubásková.
3: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
0: Historii tří památníků dnes připomene nová výstava v ostravském obvodu Stará Bělá. Ukazuje, za jakých okolností vznikly sochy prezidenta Masaryka, prvorepublikového předsedy vlády Antonína Švehly a pomník obětem první světové války. Výstava v kulturním centru Zlatý jelen potrvá do poloviny října, upřesnil nezávislý starosta Mojmír Krejčíček.
4: Ta historie je skutečně zajímavá. Navíc se jako badatelům podařilo získat unikátní fotografický materiál, včetně negativu z celého průběhu těch oslav toho odhalování pomníku, kde je spousta fotografického materiálu. Informace o kolik se zúčastnilo lidí, bylo jich přes 2000.
1: Počasí.
0: V noci čekejte v Moravskoslezském kraji hodně oblačnosti, lokálně s občasným deštěm nebo přehánkami. V první polovině noci výjimečně i bouřkami. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Zítra přes den pak bude většinou oblačno, místy s přehánkami, které budou četnější v horských oblastech. Později odpoledne a večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách naměříte do 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Cingrova poblíž haly Tatran havarovala dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A nehodu dvou aut hlásíte taky z Trojanovic. Bouralo se konkrétně u základní školy. I tam dejte pozor. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
6: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady humoriádu a musím říct, hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
5: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
1: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bububut. Ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Jsi celý,
1: dojel jsem se tady
0: pořádku, tebe
1: a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor, večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to, zašel dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom ano. na našem Kopeckém. Bys to měl to debatu rozvíjet dál takhle. Jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tady poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčky a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01104.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa na

0: kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka. Jste fajn, fajn muž. A hlasuji, Patriku, prosím vás, pro Ačko. Mějte se hezky.
2: Děkujeme,
1: taky,
2: hezký
1: taky,
2: den,
1: děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, David, dávám Bčko.
2: Dobře, dobře, Davide.
1: Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
5: Honka, tady Danda Staková.
2: Dobrý den.
5: Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a děkuji. Volím Luďka Sobotu.
1: Dobře,
5: Sobotu,
1: dobře, dobře, dobře.
5: Jo, mějte se krásně.
1: Na skle, i vy, děkuji. Zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
6: Takže dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
6: Tady je Petr Stebec nad Metojí.
2: Aha.
6: Pozdravuji pana Tounera.
2: Děkuji.
6: Ale já se... Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuji.
1: Ano, a co?
2: Co dáte?
1: Co dáte? Ano, Ačko, Bčko?
6: Ačko.
2: Děkujem,
1: dobře,
2: díky, naschle.
1: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
7: Klenoty Rivalten.
8: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
7: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
8: Výborně.
7: Klenoty Rivalten.
9: Tady Šampianová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
7: Ano, zítra ve 16:00, madam.
9: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
7: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
9: Výborně, budu vás čekat v hale.
7: Děkuji, madam.
9: To je přesno.
7: Přesnost je ozdobou králů, madam.
9: Ozdobu králové, máte?
7: Ano, tady.
9: A mohla bych se ještě jednou podívat?
7: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
9: Já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
7: Prosím, samozřejmě.
9: To bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to... Že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
8: Pane Rivalten, nemilý,
7: velice mě těší.
9: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
7: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
8: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
7: Děkuji.
8: Máme hezký den, což?
7: Ano, velice krásný.
8: Vy se nám nepokazil, což?
7: Já doufám, že ne.
8: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
7: Já jsem obchodník, pane profesore.
8: To je taky dobrá vlastnost.
7: Já doufám, že se domluvíme.
8: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
7: Pane profesore, já dost spěchám.
8: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
7: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano. Jestli vás to tedy zajímá.
8: A co, úpal?
7: Úpal ne. Vy ano?
8: Já ne, proč?
7: No, jen tak.
8: Kouříte?
7: Ano, děkuji, děkuji.
8: Kolik?
7: Jedna stačí.
8: Denně?
7: Ne, myslím teď.
8: A co myslíte, má Carmen pravdu?
7: Která Carmen?
8: O,
7: o tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
8: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
7: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
8: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
7: Vy jste veliký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
8: Celkem normálně reagujete.
7: Oh. No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
8: Ale to měl smít to dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
7: Já vám nerozumím.
8: To nevadí.
7: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
8: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
7: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
8: Tak lehké to není.
7: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
8: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
7: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
8: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
7: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
8: Nemusíte, mně stačí šek.
7: To mě úplně.
8: Mně taky.
7: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
8: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
7: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
8: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
7: Vy jste velice laskav.
8: A vezměte sebou ženu.
7: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
8: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
7: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
8: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
7: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
8: Co?
7: Že ruku líbám.
8: Komu?
7: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
8: Promiňte, já nemám paní.
7: A ta dáma, která tady...
8: Jo, vy myslíte vaši paní?
7: Mojí paní, já jsem vdovec.
8: Co? Co se jí stalo?
7: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
8: Do hrobu?
7: Do hrobu, do ruky.
8: Co to?
7: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
8: Klid?
7: Policii, zavolejte policii. Nechci.
8: Klid, prosím, klid.
7: Policii, zavolejte.
8: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
1: Humoriáda. Ta sklenčka, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Ukázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
2: ano.
1: Nějak?
2: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem dělal krásnou instalaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vitchý a Pavel Kříž. Byla to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si, a bylo dvě kráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes, říkal, vlcem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herctví o poslouchání a vycházení z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
1: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
2: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
1: Jo.
2: Ono, když to
1: jako zapomenout na to, že hraješ a
2: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dít, co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
1: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
2: ano,
1: se ten text, jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
2: Ne, to se nedá naučit.
1: Nedá.
2: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapi s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že tyhle, já mám pocit, že si povídáme, jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
1: Takže je to pak
2: hezký. A musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když seš nejvíc

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam vybereme? Máme?
2: Pozor, pozor, pozor, já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty na, a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano,
1: na
2: ano,
1: stanice,
2: to byla ano. Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeně, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil, bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já,
1: co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je jako, no to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká, chutnalo, ano, říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně.
3: Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou,
2: no,
1: ty to umíš.
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima Vařečky, 100 dílů, pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři,
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal, a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Polorek Zdeněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem

0: rád, že jsem jako, ano, že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by se opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, Teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
2: No nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
3: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká atom Paťa. Poty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
2: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
3: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam na sen, na sen.
2: Kouknou, paninko.
3: No.
4: Jdou sem.
3: No.
4: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
2: Tak pojďte se, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
3: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Nastupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Nastupte si všichni, kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
4: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
3: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
2: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
4: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Taky víš, co to všechno, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je opravdu, na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurňák, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli, ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tedy Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To
2: no,
1: je Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná V divadle, scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 humor mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo ano. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounarem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den. Já jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám se vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je svým prča.
3: Jo,
2: Ačko. Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říká si, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: Takže ne pudli nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: On přátelé, půdl dobrý taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh. Ne,
7: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrab.
8: Ne, to ještě neunosí.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: A na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Jeden z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog, no.
7: Ekolog je špatný bytí, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, Greenpeace, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tárka chodila v okolí, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, Green Spies, ale Green Peace.
8: Green Peace,
7: no jistě, známe. To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti, známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, no, jsme založili u nás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 9:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
8: Ten Viktor.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká, měli bychom se vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. Jo, no tak vrátíme do hry, pozor.
3: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
3: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Limon, Linomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor, kdo to umí. On krásně kreslil, pan Linomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na ně zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady dělal úplně hudební doprovod.
2: No, ale to prostě krásy Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
2: Na pionýrském táboře. Já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj. Furt,
1: koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honza Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina Zolnara a hlasuji pro pana Sobotu.
1: Dobře,
2: máte o mít.
1: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
2: A já se těším.
5: Tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bonbonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím,
6: na...
7: pojďte trošku, stěch.
5: Ticho.
2: Proboha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Tam, prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromné schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromné schodiště? Buďte sticha, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: normální schodiště to.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak taky obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidnej.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obry.
8: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je.
8: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
1: Humoriáda. Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
2: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie.cz, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
1: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
2: Pa, pa.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Rekonstrukce Parmova mostu v Ostravici začne později. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Frenštátská radnice opravuje rozlehlou plochu v centru, pro řidiče a chodce bude bezpečnější. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky a teploty do 19 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Parmův most v Ostravici bude neprůjezdný až za 2 týdny. Přípravné práce nabraly zpoždění. Oprava měla začít už v pondělí 11. května. Most u někdejší Pily využívají hojně turisti. Jeho konstrukce je v havarijním stavu. Jak potvrdila lidovecká starostka Pavla Stankajová, pro auta se uzavře úplně. Chodci přejdou po provizorní lávce.
3: Termín zahájení prací a uzavírky Parmova mostu se přesouvá až na pondělí 25. května, a to z důvodu probíhajícího vyřizování dopravního značení. Do uvedeného termínu tedy zůstává most nadále přístupný jak pro automobily, tak i pro tu pěší dopravu.
1: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. Sazba, od které se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
4: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice, aby zůstal přiměřený.
1: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%. V únoru přitom čekala skoro 3% růst. Ve Frenštátě pod Radhoštěm začala oprava plochy u supermarketu Albert. Slouží jako parkoviště i jako průchozí lokalita v centru města. Podle radnice je v havarijním stavu a pro lidi a řidiče nebezpečná. Řemeslníci odstraní nerovnosti a výmoly. Jde jen o dočasné a levné řešení. Město teď totiž zpracovává dopravní koncepci, která souvisí i s podobou nedalekých zastávek. Evropská unie zakáže od prosince takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít i o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Dohodu musí ještě formálně potvrdit.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté dnes odehrají první zápas švédských her. V 19 hodin nastoupí proti domácím, kteří zatím vyhráli všechny zápasy evropské hokejové tour. Čerstvou zkušenost z českého turnaje s nimi má Michal Kempný, který v minulé sezóně navíc ve Švédsku hrál.
5: Jsou silní v osobních soubojích, jsou silní na puku, dokážou se udržet na puku, ať už to je v útočný, v obraný třetině. Sami jsme to mohli vidět teďka vlastně v Českých Budějovicích, hráli fakt dobře a tenhle týden nebude výjimkou, jo. Myslím, že to bude ještě kvalitnější.
2: Počasí.
1: Zítra bude v kraji oblačno, místy s přehánkami, které budou četnější v horských oblastech. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně v centru Ostravy, v ulici Českobratrská, u křížení s ulicí Přívozkou ve směru ke konzervatoři stojí porouchané auto a jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, hezké odpoledne. Jak vypadal ten dnešní den v Moravskoslezském kraji s datem 7. května? V Ostravě vzniká venkovní solanková gradovna. V Krnově se snaží rozšířit možnosti pro zábavu mladých lidí a financování veřejnoprávních médií. To je téma pořadu, o čem se mluví více od 17. hodiny a 30. minuty. Ovšem zpravodajský souhrn stručně, jasně a přehledně nabídneme už za chvíli s Terezou Hájkovou. Za chvíli, to znamená hned po písničce. Tak příjemný poslech a dobré odpoledne s námi.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krnovská radnice pracuje na sklidnění lokality kolem městského divadla. V nedalekém vnitrobloku se scházejí mladí lidé a lidé bez domova. Místní pak posílají stížnosti městské policii a necítí se bezpečně. Město proto začalo lokalitu více hlídat, potvrdila mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Více podrobností uslyšíte v této hodině. Inhalovat vzduch nasycený solankovou vodou budou moct Ostravané na břehu řeky Lučiny. Pracovníci městských lesů tam staví gradovnu podle inspirace z Polska. Dřevěná stavba s cirkulující vodou s vysokým obsahem jódu bude pro zájemce volně přístupná. I toto téma více probereme v následujících minutách. V obci Vrchy na Novojičínsku začala oprava frekventované silnice první třídy číslo 57. Řidiči tam do září musí počítat s omezením. Bude se jezdit převážně kyvadlově jedním pruhem. Práce budou stát téměř 20 milionů korun, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazál. Jablunkov staví novou cyklostezku kolem koupaliště Amerika. Bude měřit zhruba 3/4 kilometru a povede od hlavní cesty na Bukovec až k hřišti v městské části Lísky. Trasa je v plánu už dlouho. Hotovo by mělo být v polovině července. V Kopřivnici přibylo 10 nových cykloboxů. Lidé je najdou nedaleko vstupu do muzea nákladních aut. V každém boxu je místo pro 2 jízdní kola a elektrická zásuvka například pro dobití elektrokol. Kola si tam mohou lidé uschovat maximálně na 3 dny. Trojnásobný extraligový šampion Andrej Nestrašil bude pokračovat v Třinci. 35-letý hokejista měl původně po sezóně odejít do Vítkovic, kde se už domluvil na smlouvě, ale nakonec tam zamíří jiný útočník David Čenčala. Oba kluby o tom informovali na svých webech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: A Jakub Smolík na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a teď zůstáváme v Ostravě. Mořský vzduch jako na břehu Baltu, to mohou za pár měsíců inhalovat Ostravané přímo ve městě. Jak už jsme vás o tom dříve v našem vysílání informovali, v Radvanicích vzniká venkovní solanková gradovna. Na nově zpřístupněném břehu řeky Lučiny bude pro zájemce dokonce volně přístupná.
1: Tím bardziej, že vy jako Češi nemáte moře.
2: Tím spíš, že vy Češi nemáte moře a musíte jezdit k nám na Balt. Tak tady budete mít aspoň něco. Bude tam plno jódu a vy jste průmyslové město, tak prosím, tady máte něco pro vaše horní cesty dýchací.
1: To zapraszamy tutaj.
3: To něco je solanková gradovna a Arek Holiš je specialista na jejich stavbu. V Polsku je takových plno, v Česku je to novinka. Dřevěnou konstrukci budoucí gradovny právě teď kompletují ze smrkového a modřínového dřeva.
4: Je zde betonový bazínek a z vrchu s pomocí nádrží přečerpáváním bude téct solanková voda a bude vlastně stíkat po švestkovým proutí.
3: Venkovní solankovou jeskyni mi představuje starosta Radvanic a Bartovic a Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu. Bazének už vidím, potom já v něm budu sedět a dýchat.
4: Ten zůstane jenom opravdu pro recyklaci vody.
3: Čili sedím u bazénku a dýchám.
4: Vlastně konstrukce teda uzavírá tento venkovní objekt a okolo těch zdí budou lavičky. Sedím, dívám se na břehy Lučiny a do toho poslouchám kapky vody, jak stíkají po švestkovém proutí a inhaluju jod.
3: Lučina je přírodní říčka z Beskyd, která ale na okraji Ostravy desítky let zarůstala. Proto se k ní téměř nedalo dostat a mnozí o ní ani nevěděli. Podle Martina Matyho z ostravských městských lesů nebylo vůbec snadné její břehy oživit.
5: Nepřístupný porost, haldovina, měli jsme spoustu technických problémů. Jak byla jsme tady do tohle území kopli, zjistili jsme, že se pod tím nachází struska. Tohle byly všechno výzvy, s kterými jsme se potýkali.
3: Na Mořský vánek si Ostravané do gradovny budou moct zajít už v létě. Kompletně budou úpravy nábřeží Lučiny hotové do konce roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je tady další téma Dne v kraji. V Krnově se totiž snaží rozšířit možnosti, kde se mohou ve městě bavit mladí lidé. Jde třeba o podporu sportovních aktivit. Radnice teď řeší stížnosti obyvatel na hluk a nepořádek, který dělají mladí lidé scházející se na veřejných prostranstvích.
1: Určitě bychom jako neměli zapomínat na to, že taky jsme byli mladí, ten prostor jsme taky chtěli a prostě to město stejně tak, jak patří všem, tak patří mladým dospělým, patří bezdomovcům, patří prostě všem.
2: Lubomír Rapušák mě vzal do takového vnitrobloku kousek od městského divadla. Na první pohled to tady vlastně vypadá úplně obyčejně, jenom se občas povaluje, dejme tomu nějaká plechovka, nebo tam vidím obal od Kinder vajíčka, ale jinak je tady vlastně poměrně pořádek.
1: Tady, kde stojíme, je problém, že tady postávají skupinky mladých lidí, kteří ale nedělají nic zásadního, jenom prostě tady jsou a baví se. Je to jakási přirozená potřeba.
2: To pak vadí místním hlavně v nočních hodinách. Krnov se s tím ale snaží něco dělat. Město má například 3 nízkoprahové kluby. Každý víkend taky pronajímá tělocvičnu na cvičení. Vznikla i pracovní skupina a městu se snaží vyjít vstříc i evangelická a českobratrská církev.
1: Ty církve využívají nějaký prostor jako klub pro setkávání mladých lidí, takže za to jsme moc rádi.
2: Mladí ale nejsou jediným problémem. U divadla se scházejí i klienti armády Spásy. Těm se teď například snaží poskytovat zázemí nedaleké nízkoprahové centrum.
1: Rada města schválila realizaci projektu Stravenka za práci. Za nás je důležité těm lidem dát nějaký smysl tomu jejich bytí nebo dát jim nějakou aktivitu, aby něco dělali. Chceme tyto lidi zapojit do zvelebování města, do uklidových akcí.
3: Došlo k posílení kamerového systému, vylepšení osvětlení a úpravě zeleně ve vnitrobloku za divadlem, což zvýšilo přehlednost a pocit bezpečí.
2: Mluvčí krnovské radnice Dita Círová vysvětluje, co už se změnilo přímo u divadla. Na mapě mi taky ukázala další problémovou lokalitu.
3: Podobná lokalita se nachází u autobusového nádraží a prodejny Albert.
2: I tam město chystá bezpečnostní opatření. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: veřejně probírá něco, co se týká zájmů Českého rozhlasu. Kodex nám v takové situaci ukládá, abychom postupovali obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. Přesně tak k tomu přistupujeme. I v tomto pořadu nabídneme pohledy sněmovní koalice i sněmovní opozice. Jsem rád, že pozvání přijali dva poslanci ze sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Představím je v abecedním pořadí. Ve studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Martin Baxa, poslanec ODS, bývalý ministr kultury. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: A v pardubickém studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí ANO. Před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník. Dobrý den.
2: A přímo z Pardubic. Dobré odpoledne a moc děkuji za pozvání.
0: V úterý demonstrovali v Praze podle odhadu organizátorů 10 000 lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odbory a část zaměstnanců obou těchto médií je kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Rozumíte jim, pane poslanče Kolovratníku?
2: Nerozumím. Opravdu ne, a nemyslím to nějak ironicky, ale věcně a se vší pokorou, a snažím se zopakovat a vysvětlit to, že, a dneska o tom budeme mluvit, že z dílny Ministerstva kultury tady byl udělán první, nevím jak to nazvat, výstřel, pokus, návrh, ale budu asi a možná trochu překvapivě hodně upřímný, já to vnímám jako nějaký draft, pracovní návrh, materiál, který vůbec není hotový, takže já jako obavu o Český rozhlas ani Českou televizi v tuto chvíli nemám a prosím, ať se nikdo neurazí, ale nezaznamenal jsem, že bychom ta média, nevím, slučovali, ovládali, dělali čistky nebo něco podobného. Nic takového se neděje v tuto chvíli. Máme platnou legislativu nastavenou, máme nastavené kontrolní mechanismy, myšleno rady obou médií a tak dále. A je to podle mě, no já nechci použít slovo hysterie, ale je to opravdu zbytečné vyvolávání negace a je to všechno předčasné a spíš místo nějakého dialogu, snahy o, nevím, řešení, vysvětlování, tak je to zkrátka zbytečná aktivita, které nerozumím. Říkám to upřímně.
0: Pan poslanec Baxa má pochopení nebo souhlasíte s tím, co teď zaznělo, že ty reakce jsou přehnané?
1: Já si jenom dovolím takovou možná trošku osobnější poznámku, protože kolega Kolovratník je opravdový expert na média, působil v Českém rozhlasu, tak mu takhle na dálku vzkazuju, Martine, že ti jediné, co ti nevěřím, je, že upřímně si myslíš, že to bude, rozumíš, ale chtěl jsem to jenom dodat, protože si vážím toho, že můžu debatovat s tebou, ale
2: já fakt to si myslím,
1: že tomu,
2: beru a
1: že velmi dobře chápeš, o co šlo. Já těm lidem velmi rozumím, protože mají prostě obavu o média veřejné služby, mají obavu o další budoucnost České televize a Českého rozhlasu, ať už z hlediska nezávislosti, tak z hlediska jejich financování a dalšího fungování. Já teda musím úplně odmítnout to, co říkal Martin Kolovratník, a tomu nedávám nějak za vinu. Hájí prostě svého kolegu z vládní koalice, když říká, že to, co předložil ministr Klempíř, je nějaký draft. Já bych se za to styděl a nikdy bych jako minister kultury nedovolil, aby pomyslně brány ministerstva opustil takový paskvil, jako je návrh zákona o mediálních službách, který připravil o to Klempíř, a záměrně říkám připravil o to Klempíř, protože ho podle mě nemohli připravovat legislativci ministerstva kultury.
0: Pardon, jak je špatný. Přes tím zákon o médiích veřejné služby.
1: Já jsem říkal co, pardon?
0: O mediálních službách.
1: Jo, pardon, zákon o médiích veřejné služby, aby byl, ano, aby, omlouvám se, aby byl správný ten termín. Takže já těm lidem rozumím, chápu jejich rozhořčení, chápu jejich obavy. Ten rychlý vládní postup, řekl bych zbrklý, řekl bych naprosto nepromyšlený a podle mě vedený nedobrými úmysly, prostě vyvolává reakce a proto ti lidé vyšli do ulic. A dovolte mi zmínit ještě jednu důležitou poznámku. Ministr Klempíř nenabídl žádnou ruku k debatě. To je ta důležitá věc. Pokud kolega Kolovratník mluvil o tom, že je to nějaký návrh diskuzi, takovým věcem má debata předcházet. Bylo vlastně až komické, že se generální ředitelé obou médií veřejné služby dozvěděli v pátek předtím, než byl ten návrh zveřejněn, ani ne jeho detailní obsah. Prostě od začátku, od A až do Z špatně a lidé se tomu brání.
0: Jestli chce stručně na to, jestli byl prostor k jednání nebo nebyl prostor k jednání, reagovat pan poslanec Kolovratník?
2: Já ještě zareaguji na to, že to nějak jako hájím nebo musím hájit koaliční návrh. No já jsem řekl, že možná překvapivě budu upřímný, já až jako nemám takovou potřebu to hájit, prostě kolegové motoristé z ministerstva kultury něco vyslali do světa, teď se teda o tom začíná mluvit, ale možná překvapivě se s kolegou Baxou shodneme, jako seriózní materiál, legislativní návrh se vším všudy, nevím, důvodovou zprávou, nějakou ekonomickým hodnocením a podobně. V tuto chvíli, teď to říkám jako poslanec, který pracuje, Martin to zná, s těmi takzvanými sněmovními tisky, to zná

0: hotový materiál se všemi komentáři vlády, stanoviskem a tak dále, tak to zatím prostě ve sněmovně nemáme. Proto o tom takhle mluvím, že já to zkrátka bez nějaké ironie takhle vnímám, že z ministerstva kultury něco vyšlo ven a upřímně já to sám za příliš jako kvalitní materiál nepovažuji. Taky o tom možná dneska budeme mluvit, to, že tam není nejsou definovány třeba regionální stanice, že se tam zatím jako nezmiňuje věci typu šíření obsahu v online světě, v digitálním světě, vůbec definice jednotlivých stanic obsahu, tak to, proto jsem řekl, že já to prostě vnímám jako nějaký draft. A teď, pardon, jaká byla ta otázka?
1: Já myslím, že otázka byla, že jste jí zodpověděl, protože byla, jestli chcete reagovat. My se samozřejmě k regionálnímu vysílání, protože jsme ve vysílání regionálních stanic, za chvíli dostaneme, ale v souvislosti s Českou televizí a Českým rozhlasem se mluví o řadě věcí, o způsobu financování, o množství peněz, které mají mít obě tato média k dispozici, také o definici toho, co mají a nemají dělat, v neposlední řadě právě o podobě návrhu toho zákona, o kterém jste teď mluvili. Když to vezmeme postupně. Začneme financováním. Současná vládní koalice má v programovém prohlášení, že zruší poplatky za veřejnoprávní média. Proč, pane Kolovratníku, máte pocit, že ten současný model rozhlasových a televizních poplatků nefunguje?
0: Máme.
1: V čem nefunguje?
0: Na jednu stranu bych byl rád, aby se ta debata nesmrsknula jenom na to, ale bereme to opravdu jako jednu část té celé diskuze, ale samozřejmě zásadní. A víte, já když jsem sám tady v tom rozhlase, vlastně v tom studiu, kde odkud v tuto chvíli vysílám, když jsem to působil, to znamená, bavíme se někdy o letech 2008, 9, 10, tak si pamatuju, a teď to neříkám ironicky vůči Martinu Baxovi, ale v té době ODSka navrhovala, aby se zrušily poplatky a já jako pracovník rozhlasu jsem byl proti a říkal jsem, to je přece zbytečné, má se to zachovat, má to fungovat. Přiznávám, že ta situace je dneska opačná z mého pohledu, to zásadní, co v tom vidím, je třeba úspora nákladů. Já když jsem se díval do výročních zpráv jak rozhlasu, tak televize, tak náklady na ten výběr jsou opravdu v řádu 100 milionů, těch nízkých 100 milionů ročně u obou médií dohromady. A třeba to jsou přece přesně peníze, které rozhlasu i televizi mohou zůstat pro vlastní potřebu, ať investice nebo platy lidí a podobně. Takže úspora, to je jeden důvod. Ten druhý důvod je i tedy někde řeknu z pohledu občanů, je to nějaký náš politický postoj, že zkrátka z toho nechceme mít jakoby tu řeknu přímou daň, přímý poplatek, ale že to tady bude pod rozpočtem. A teď prosím, a to chci vysvětlit, já osobně, a to tady říkám s plným vědomím veřejně, nikdy bych nebyl pro to, aby se tady ta částka nebo ty peníze do veřejnoprávních médií staly jakýmsi řádkem na ministerstvu kultury a občas to slýcháváme. A aby ředitelé museli chodit prosit vlády každý rok, aby něco dostali. To by bylo naprosto špatně. A tady chci vysvětlit, to je ten naprosto zásadní moment celé debaty. Dneska výši koncesionářského poplatku v rozhlasu a v televizi máme pevně danou zákonem, je v zákoně, to znamená, není je tak jednoduché ji změnit. Vlastně jsme si to odehráli minulý rok 150 korun versus 55 korun, je to dáno v zákoně. A ta naše představa je taky, a víte to moc dobře, že to bude dáno pevně zákonem, ta částka, a dokonce bude každý rok valorizována automaticky. A to je přeci odpověď, to mi i Martin Baxa musí dát zapravdu, že to je odpověď na tu obavu o nezávislosti. Jestliže to máme pevně v zákoně, je to automat, který nejde jen tak změnit, tak tam přece nikdo nemůže ředitele každý rok vydírat.
1: Pane poslanče Baxo, v čem je podle vás lepší ten stávající systém? Martin Kolovratník mluvil o úspoře v řádu nízkých stovek milionů. Není to argument?
2: Já si možná taky dovolím trošičku obsáhlejší odpověď. Vezmu to postupně, tak jak to říkal Martin Kolovratník. Předně, ten systém poplatků funguje. Neexistuje objektivní důvod k tomu, proč by se měl měnit. Jsou země, kde poplatkový systém byl opouštěn třeba proto, že lidé poplatek nechtěli platit a pak už ta míra těch neplatičů byla taková, že to ohrozila ta média. V Česku to neplatí, naprostá většina poplatníků, to znamená domácností, to chci potrhnout, platí. A také díky tomu poskytují Česká televize a Český rozhlas kvalitní služby. Ty náklady na výběr, které se pohybují zhruba okolo 250 milionů korun v součtu za obě média, jsou v největší části dána tím, že lidé v Česku konzervativně platí tím systémem SIPO.
1: A to znamená, jsou vlastně peníze, poplatky poště.
2: Ano, jsou to vlastně poplatky poště a upřímně řečeno, samozřejmě, že to jsou peníze, které by se mohly využít jinak, ale to tohle je komfort poplatníků, kteří takhle platit chtějí. Naopak ten návrh financování ze státního rozpočtu znamená jenom v prvním roce na obsluze toho dluhu, který, ze kterého se musí ten, se bude muset, pokud ten návrh projde, ten systém financovat, bude činit rozhodně několik set milionů korun víc, než je ten samotný systém. Takže o úspoře hovořit nelze. Já mám o té nezávislosti velké obavy, minister o tu nezávislost velké obavy. Aby posluchačky a posluchači věděli, tak ten systém poplatku je vlastně nastaven tak, že ty domácnosti nebo právnické osoby platí přímo oběma médiím veřejné služby, České televize, Českému rozhlasu. Ta cesta přes státní rozpočet znamená zrušení nezávislého financování, to já považuji za velmi vážný krok, a dosud nebyl schopen ministr Klempíř ani veřejně vysvětlit, jak bude vypadat ten konkrétní mechanismus, protože on řekl při té úvodní tiskové konferenci, že peníze snížené o miliardu korun budou rozpočtovou kapitolou a to by znamenalo vlastně přímé státní řízení financování České televize a Českého rozhlasu.
0: To není pravda, to není pravda.
2: Zatím jenom chci podotknout, Martine, že zatím jsem, tak my si tykáme tak, aby posluchači věděli, aby tady
0: na vysvětlení. Martinové si tykají.
1: Trochu matoucí je, že oba jste Martinové, ano, ale snad tak, to bude srozumitelné.
2: Zatím nebylo vlastně popsáno, jak to financování bude fungovat. To znamená, kde ta částka bude napsána a jak bude řízena. Takže já z toho obavy mám, ale hlavně pro posluchače a posluchače regionálního studia nebo regionálních studií, tak prostě to škrtnutí více než miliardy korun u televize a stovky milionů u rozhlasu prostě bude znamenat velké omezení služeb.
1: Ale k tomu se dostaneme za malou chvíli. Teď se zeptám pana poslance Kolovratníka k tomu, co říkal pan poslanec Baxa. Jste už v koalici dohodnutí, jak to tedy technicky bude a jestli to, co říkal pan poslanec, jestli vlastně se nedostane ministerstvo financí ke kontrole jednotlivých částek, tak jak s nimi nakládá Český rozhlas a Česká televize?
0: No jsme, a teď já nepodezírám Martina Baxu z nějaké záměrné lži nebo manipulování, ale tak, jak ty informace vnímám já, tak, jak je z koalice mám, tak řekl jsem to vlastně před chvílí, přesně stejným způsobem, jak máme dneska v zákoně napsanou větu v zákoně výše koncesionářského poplatku pro Českou televizi je 150, pro rozhlas 55, tak stejným způsobem bude nebo má být v zákoně napsána ta výchozí částka od roku nebo od tedy začátku účinnosti té změny zákona.
1: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ano. Já jsem se samozřejmě díval do toho návrhu, tu větu jsem tam četl, ale z toho třeba není jasné, jestli všechny ty peníze ty instituce obě dostanou hned 1. ledna nebo jestli to dostanou 31. prosince. Tam přece z toho praktického hlediska zůstává řada otazníků, nebo ne?
0: No dobře, ale pokud vím, tak ani v dnešním zákoně nemáme nějakou definici, kdy dostávají nebo jak často koncesionářské poplatky, tak přece je to měsíčně, lidé je posílají měsíčně. Teď jste mě zaskočil, jakoby tou otázkou, nedovedu si představit, jakože třeba by rok čekali a nic nedostali, nebo podobně, a to si dovedu představit, že se pak asi dá ošetřit buď nějakou vyhláškou, prováděcím předpisem a podobně. Na druhou stranu, tady bych připustil, že ta obava může být, jako Ježišmarja, ono se to změní a kdy ty peníze přijdou, ale to je, a to uznávám, to je možná chyba toho návrhu, toho draftu, že prostě není dopracován. To tady budu upřímný a tato slabá místa tam jsou a tohle asi těžko dělat pozměňovacími návrhy. Na druhou stranu opakuji, není to ještě věc, kterou bychom ve sněmovně měli na stole, takže to jako nechci spekulovat nebo nechci hodnotit, ale já jsem teda nezaznamenal nikde jakoby nějaký postranní úmysl, že tam dáme pevnou částku a pak je třeba necháme vyhladovět, nebo že se rok nebude nic dít, pro boha, to bych si nedokázal představit.
1: Já se vrátím ještě k tomu argumentu, který říkal Martin Baxa o tom, že hrozí vliv politiků nebo že to je, může být omezení nezávislosti. V současné době se z poplatků platí média veřejné služby v 10 státech Evropské unie, z toho v Polsku a u nás se tedy diskutuje o jejich nahrazení. V posledních 16 letech od poplatků vstoupilo 9 států, včetně Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Rumunska nebo Slovenska. Neukazuje tohle, že je možné nastavit jiný způsob financování, aniž by byla ohrožena nezávislost?
2: A hned odpovím jenom ještě v reakci na to, na co vy jste se ptal. Ďábel se skrývá v detailech. Tam v tom zákoně prostě není napsáno, vypočítáno, jakým mechanismem ty peníze budou posílány a kdyby to byla rozpočtová kapitola podle velkých rozpočtových pravidel, jak říkal Otto Klempíř, tak to znamená vlastně přímé řízení financování pro ta média veřejné služby. Ne, tam nejde o tu částku, ale o to, že by třeba stát schvaloval, jaké by měly být investice, zaměstnanci by byly systemizováni a podobně. Tak to já doufám, že bude vyvráceno. Ale zpátky k té vaší otázce. Ano, jako v řadě evropských států se od poplatkového systému ustoupilo, ale vždycky to bylo vedeno nějakým jako vnějším silným důvodem. Tak vy jste v tom výčtu zemí uvedl země opravdu jako od sebe na hony vzdálené, bych řekl, na straně jedné Maďarsko nebo Slovensko.
1: Na straně druhé Dánsko nebo Finsko.
2: Samozřejmě bydla jako velmi nanovedoucí vlastně k zániku nezávislých médií veřejné služby. V maďarském případě určitě, na Slovensku jako k jejich drastickému omezení jejich nezávislosti a vlastně marginalizaci. Ale uveďme si příklad Finska. Ve Finsku se rozhodlo, že se poplatkový systém ruší, byla o tom vedena mnoha, nebo ne mnoha, a několikaletá velká debata. Kolega Kolovratník určitě ten systém zná a byl nahrazen vlastně přímou daní. A to si nemyslím, že třeba v Česku by bylo jako všeobecně akceptovatelné řešení. Když máme poplatkový systém, který stojí na tom, že domácnosti podle kritérií, která asi posluchačky nějak vědí, za jednu domácnost jeden poplatek rozhlasový, jeden poplatek televizní, pokud má domácnost přístroj, který umožňuje přijímat rozhlasové televizní vysílání, versus přímá daň, tak to myslím, že by nebylo přijato úplně jako pozitivně. Jo, a ten finský systém je jako funkční, to je jako
1: já pravda. Nechci úplně zabíhat ale, do detailů, no, protože v každé té zemi to funguje trochu jinak. Ano, já mířím k tomu, jestli z principu, tak jak jako opoziční poslanci říkáte, pro nás je nepřijatelná ta změna, protože to je ohrožení nezávislosti, tak jestli ta zkušenost ze zahraničí neukazuje, že to je řešitelné.
2: Pro nás je nepřijatelná změna mimo jiné, protože neexistuje objektivní důvod k tomu, aby se tak stalo. Není to tak, že by lidé... No, můžeme si o tom povídat, ale není to tak, že by prostě média skomírala, že by lidé nechtěli platit. V Česku na straně jedné poplatky se platí, domácnosti a právnické osoby je platí, a na druhou stranu obě média poskytují kvalitní služby.
1: Což už jste říkal.
2: My máme z toho obavy, proč vlastně vláda ještě takhle překotně ten systém chce měnit.
1: Já se ještě vrátím k argumentu, který říkal Martin Kolovratník, úspora. Na druhé straně tady zaznělo od Martina Baxy, že pokud se ty výdaje, ty náklady České televize a Českého rozhlasu budou platit přímo za státního rozpočtu, tak ve chvíli, kdy státní rozpočet je v deficitu, tak to bude znamenat další dodatečné náklady, protože to je na dluh. Je správný čas v téhleté situaci to měnit?
0: No tak neměníme to dneska ani zítra, no to ještě nějaký pátek potrvá.
1: Počítáte s tím, že to bude příští rok?
0: No, tak budu upřímný, já si myslím, že se to nestihne do příštího roku, když vidím, jaké
2: tempo od 1. ledna příštího roku.
0: Tak jaké tempo má sněmovna, teď nejsem ironický, prostě konstatuji dynamiku sněmovny, s Martinem Baxou jsme si zažili teď dva dny obstrukcí, tak realisticky 1. leden příštího roku je sci-fi a navíc právě ve stavu, kdy ten návrh je opravdu v nějakém draftu nebo prvním výkopu, tak to, buďme upřímní, to prostě je nereálné.
1: Asi s tím nechcete čekat na dobu, kdy budou veřejné finance v plusu.
0: No tak my samozřejmě věříme, že nástroje a to už je, ale jiná debata, které máme připraveny, ať je to EET, podpora hospodářského růstu, takže ten rozpočet bude v mnohem, mnohem lepší kondici za rok, za dva. Ale to je jiná debata do jiného pořadu. Já jenom rychlá reakce na Martina Baxu, je to možná poloplná a poloprázdná sklenice. Martin říkal, že poplatky fungují, že lidé je platit chtějí a to je přesně to politické platí, vidění světa. Velká část našich voličů, část společnosti prostě spokojena není, nechce ty poplatky platit, vidí to jinak. Konec konců byl to náš slib, který jsme dávali před volbami a za který, nebo mimochodem, také za něj jsme dostali nějakou důvěru voličů a teď ten slib jako plníme a posouváme dál. A děkuju za ten příklad třeba Dánska nebo Finska. Mimochodem právě do Finska se plánujeme s naším výborem mediálním podívat letos na podzim, tak i tam s Martinem Baxou, pokud by jel, můžeme tu inspiraci čerpat a bavit se o tom, ale prostě jsem přesvědčen, že čas, a nemyslím to ve zlem, čas společnosti nechce ty poplatky platit, chce třeba i větší kontrolu médií, chce prostě nějakou změnu, takže zatím si argumentem stojím, ale proti tomu, abych to vyvážil, uznávám tu obavu, že pokud není přesně definováno, jak ta částka vlastně bude generována a jak bude fixována, tak pak, že by tam ta obava mohla být. A je naším úkolem, jak v rámci koalice, tak kolegů ve vládě a ve sněmovně, abychom tohle napravili, vydiskutovali a jasně ukázali. A už jsem to řekl před chvílí, jako třeba pokud by měla být nejistota, jakou formou, kdy se to uvolní, tak pak tomuhle se věnujeme ve sněmovně a hledejme shodu i s opozicí. O čem se mluví?
1: poslanec ODS Martin Baxa, poslanec Hnutí ANO Martin Kolovratník jsou hosté dnešního pořadu O čem se mluví. Když se vrátím k té celkové částce, tady už to zaznělo od vás od obou, že návrh zákona o médiích veřejné služby počítá s tím, že Česká televize i Český rozhlas budou dostávat méně. V případě České televize je to více než miliarda dolů, v případě Českého rozhlasu jsou to 100 miliony dolů. K tomu poslanci koaliční chystají ještě novelu stávajících zákonů, kde chtějí osvobodit od poplatku určité části obyvatel, například seniory nad 75 let. To by logicky také vedlo k tomu, že obě média by měla méně peněz. Pane poslanče Kolovratníku, máte pocit, že Česká televize, Český rozhlas dělají něco navíc, že je správné dát jim méně peněz, aby toho dělali méně?
0: Tak já jenom vysvětlím, ono, jsou to dva kroky, které jakoby nesouvisí. Neznamená to, že my dáme nejdřív nějaké snížení teď a pak ještě dojde k dalšímu. My to spíš vnímáme jako mezikrok, je to pozměňovací návrh té stávající legislativy. Zatím jsme ho tedy ještě nepodali a tam zase je to spíše politické vidění světa ve smyslu, že třeba jsme slíbili našim voličům seniorům nad 75 let, sociálně slabším, malým firmám, že jim trošičku ulevíme a víte, v tom jsme konzistentní.
1: Já tomu rozumím.
0: Vysvětlím, já to chci dovysvětlit, že už přeci, když jsme v tom minulém volebním období byli kritičtí k té novele, za kterou tedy stál Martin Baxa, tak jsme říkali to nebo tehdejší koalice, tak jsme říkali, že to zvýšení je příliš vysoké, že je to zkrátka až moc. A stále jsme třeba neprosadili kontrolu NKÚ nad veřejnoprávními médii.
1: Protože dodejme, budu kritický, k tomu je potřeba změna ústavy, to znamená shoda obou komor parlamentu a řeší
0: teda,
1: se to.
0: A abych byl třeba teda konkrétní a uvedu to na přesném příkladu, budu hodně upřímný. Už před x lety, když jsem já osobně byl tady v Českém rozhlase a byl jsem jeden z manažerů, budoval jsem to regionální studio, tak jsem vnitřně cítil věc, kterou řada kolegů i na chodbách na Vinohradské si říkala, vždyť je to vlastně divné, my máme celoplošnou stanici Český rozhlas 2 Praha a vedle toho máme regionální stanice a ten obsah se poměrně jako překrývá, je si hodně podobný. Pojďme se na to podívat, jestli je to potřeba, nebo jestli by se to nemělo dramaturgicky nějak změnit. A vím, že mi neodpovíte, pane moderátore, ale určitě sám jste tyhle příběhy tisíckrát slyšel. A vidíte, že je rok 2026 a říkám to jako ilustrační příklad a vlastně do dneška se tohle nezměnilo.
1: Takže vy byste třeba zrušil dvojku Českého rozhlasu.
0: Já bych, no nechci říct, vy pak dáte titulek, Kolovratník chce rušit dvojku, takže to nepotvrdím, to neřeknu a nerušil bych ani regiony, ale třeba bych hledal víc synergie nebo větší programové propojení.
1: Martin Baxa, vidí nějaké možnosti, máte pocit, že Česká televize nebo Český rozhlas dělají, vysílají něco, co by nemuseli nebo neměli?
2: Já když jsem nastoupil na ministerstvo kultury, tak moje původní ambice dokonce byla taková, aby se nemusela neutěšená tehdejší situace obou médií řešit zvýšení poplatků, chtěli jsme rozšířit okruh poplatníků. Nakonec ale ukázalo, že ta dlouhá léta bez zvyšování poplatků se opravdu podepsala na hospodaření obou médií, takže ona vlastně přestávala mít prostředky na to, aby mohla plnit své funkce. Jenom připomenu, že se poplatky stanovily v roce 2005 a 2008 v té výši, která byla vlastně platná až do roku 2025. Tak si představte, za jak dlouho vlastně ty poplatky neměnily. Současně za tu dobu obě média nabízejí služby, nebo se dostala do podoby, kdy nabízejí služby, které jsou prostě žádané, chtěné, vysílané, přijímané a poslouchané, chtěné. Fakt si myslím to jako velmi vážně. A my, když jsem dělal to velkou mediální
1: rolu, že do toho skáču, to ale nemusí být úplně argument pro to, aby to dělali z peněz veřejných, ať už z poplatků nebo ze státního rozpočtu. Vidíte něco, co by třeba nemuseli dělat?
2: No a jenom prostě dořeknu, že i jsme se tomuhle věnovali. V té novele zákona byla dvě memoranda pro Českou televizi a Český rozhlas, kde se obě média zavázala k tomu, co v následujících 5 letech budou dělat. A došlo tam dokonce i k nějakému omezení toho rozsahu služeb, který poskytují. Odpověď na to, jaké služby dneska Česká televize a Český rozhlas nabízejí, je zájem diváků a posluchačů. Dneska je vlastně Česká televize nejsledovanější televize na trhu, Český rozhlas některého stanice třeba Radiožurnál nejposlouchanější vůbec. A já mám za to, že dneska obě média naplňují to, co je v zákoně. To znamená, mluví ke všem a každý se v nich najde. od většinových až po opravdu jako menšinové žánry a poptávka po věcech, které by v soukromých médiích být nemohla. Já nechci konkrétně říkat, co by obě média neměla dělat, co by měla přestat vysílat, nebo v případě České televize, co by měla přestat vyrábět.
0: Tak to nám myslím, že to politikům ani nepřísluší.
2: Ale já jsem přesvědčený o tom, a vzhledem k tomu, že ta naše novela vznikala velkou odbornou diskuzí, že ten rozsah služeb je dnes takový, že naplňuje zákon, kodex a současně naplňuje poptávku posluchačů a diváků. A samozřejmě se to do budoucna může změnit, to je jako bez pochyby pravda.
1: Rozumím, vy jste oba říkali, že politikům nepřísluší, aby říkali, co má nebo nemá vysílat Česká televize nebo rozhlas. To je jasné, na druhé straně debatuje se o definici veřejné služby, to znamená, že ta moje otázka mířila k tomu, jak vy vnímáte v tomto směru poslání České televize a Českého rozhlasu. Martin Kolovratník chtěl reagovat.
0: No, já ještě jeden osobní, to jsem teda netušil, že to tady budu říkat, ale a to není o programu, ale já když jsem tady do těch Pardubic přišel, pro mě to je nostalgie, opravdu vysílám ze studia, které jsme budovali na koleně, tak to studio do dneška vypadá podobně, je malé, efektivní, je tady úzký tým lidí a nevím, jak je to dnešku, ale tehdy před těmi, řeknu, 15-18 lety, tak byly třeba náklady na tu novou regionální stanici právě tady v Pardubicích, řeknu někde kolem 15-18 milionů korun za rok. O kousek dál snad se nikoho nedotknu. V Hradci Králové bylo regionální studio historické, z Doplasně, které vzniklo v minulém století, dělalo stejný rozsah programu, stejný počet hodin, zpráv, vysílání, ale stálo na nákladech možná dvojnásobek, možná ještě víc, něco přes 40 milionů.
1: Takže tím míříte k tomu, že vidíte nějaké vnitřní možnosti úspor?
0: Teď se možná někoho dotknu, ale tohle je prostě, je to fakt ilustrační příklad a mně se třeba, do dneška mě to mrzí, mně se nikdy nepodařilo jako docílit toho, aby ta stará kamenná studia, když bych použil tento příklad, se prostě zefektivnila, neměla tam x režisérů, dramaturgů, nebyla ve vlastních budovách, které jsou samozřejmě provozně náročné, tady v Pardubicích je rozhlas ve velmi levném nájmu od města a opravdu na tom provozu dramaticky šetřil. A berte prosím tohle jako ilustrační příklad, že třeba právě ten tlak na trošku nižší zdroj peněz, prostě ty peníze, tehdejší ředitel už je po smrti, tak ho mohu citovat, Václav Kasík přišel také ze soukromého rádia a říkal, no tady ty peníze, řada lidí má pocit, že tady ty peníze tečou ze zdi, že prostě se někde nacházejí. A možná pan teď řadu lidí naštvu, ale
1: když to je přesně to, k čemu mířím. Narazil jste na něco takového také?
2: Tak já chci jenom ubezpečit posluchačky a posluchače, že vlastně obě média, Česká televize, Český rozhlas už musela k úsporám přistoupit v tom čase, kdy se ta novela chystala. Český rozhlas propustil značný počet zaměstnanců. Nechci uvádět přesný příklad, abych náhodou neudělal nějakou chybu, ale pan generální ředitel Zavoral to říkal i veřejně. Úspory provedla i Česká televize. Bez pochyby v každé instituci je možné nějaké úspory provést. To je jako bez debat. Tak je velkým tématem České televize, proč musí mít pořád k dispozici tu obří za socialismu postavenou budovu zpravodajství na Kavčích horách, která je totálně vlastně jako nehospodárná z hlediska vytápění a podobně. A já na tu otázku hned odpovím, protože ty poplatky, které dlouho vlastně byly požírány inflací, vlastně neumožnily našetřit na to, aby mohli postavit efektivní, moderní, funkční budovu. Tak to je jenom, ale abychom...
1: To bychom mohli pokračovat dál. Zbývají nám dvě minuty do konce pořadu. Chci se dostat k důležité věci, o které už jste se zmínili, důležité věci pro naše posluchače. V tom novém návrhu zákona chybí jakákoliv zmínka o regionálních stanicích, o regionálních studiích Českého rozhlasu. Pane Kolovratníku, můžete garantovat nebo říci, jak to bude s regionálními stanicemi a regionálními studii?
0: Mohu garantovat, že nezaniknou a kdyby tím někdo hrozil, takže budu první, kdo bude stát na barikádách a tohle bych nikdy nedopustil. To tady říkám se vší vážností a se vší odpovědností, protože regiony, tak jak nás naši posluchači teď poslouchají, to je ohromná síla rozhlasu jako celku, součet všech těch stanic dohromady a to je rodinné zlato, na které já osobně bych nikdy nedopustil sáhnout a věřím, že se to nestane.
1: Z pohledu Martina Baxy?
2: 1,2 milionu posluchačů týdně, to je součet všech regionálních studií Českého rozhlasu. Považuji za ohromnou chybu, že v tom novém návrhu zákona to není. Prostě vážnost toho regionálního vysílání je taková, že má být zakotvena v zákoně a jenom připomenu, že ministr Klempí říká, ať si s tím ty ředitelé naloží podle svého uvážení. Já si myslím, že naopak mají být regionální studia zakotvena v zákoně pro Český rozhlas, to znamená v každém krajském městě u Českého televize ostravské a brněnské studio a je velká chyba, že tam není, protože to je jedna z klíčových položek veřejné služby u Českého rozhlasu i u České televize.
0: A upřímně, já tady s Martinem Baxou souhlasím.
1: Takže na závěr dnešního pořadu, o čem se mluví, shoda. Našimi hosty byli poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti, bývalý ministr kultury Martin Baxa. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou a zdravím speciálně posluchače do západních Čech.
1: A také poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti a před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník.
0: Díky. A já děkuji za pozvání a zdravím posluchače do východních Čech.
1: A od mikrofonu zdraví posluchače do celé republiky Tomáš Pancíř.
3: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví?
4: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze podali všichni tři nově obvinění. Valašské Meziříčí zakáže ohňostroje, výjimkou bude jen Silvestr. V Jablunkově vzniká nová cyklostezka. Zítra bude oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalubce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Od příštího roku se změní některé screeningové programy. Gynekologové budou třeba při vyšetřeních děložního hrdla častěji využívat HPV test místo cytologie. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Nově budou moct HPV test využít ženy ve věku od 25 do 65 let. Změní se i screening rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo plic. Valašské Meziříčí chystá plošný zákaz ohňostrojů. Zastupitelé vyhlásili záměr vydat vyhlášku, která by odpalování pyrotechniky zakázala celoročně na celém území města. Výjimkou by byla silvestrovská noc. Město se podle mluvčího Jakuba Mikuše opírá o zákonnou úpravu z prosince loňského roku, která používání pyrotechniky na velké části území už dnes omezuje.
5: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě.
4: Jablunkov staví novou cyklostezku kolem koupaliště Amerika. Bude měřit zhruba 3/4 kilometru a povede od hlavní cesty na Bukovec až k hřišti v městské části Lísky. Trasa je v plánu už dlouho. Hotovo by mělo být v polovině července, říká lidovecký starosta Jiří Hamrozy.
6: Měli jsme tam trošku komplikace, protože tím, jak se to plánovalo, tak nebyly vykaceny všechny stromy, které byly jakoby v plánu, takže jsme museli počkat na ornitologický průzkum, aby jsme tam jakoby nedělali nějaké problémy v hnízdění ptáků a další, takže to se tam trošku zpozdilo. Sport.
4: Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců. Ta pro východoevropskou zemi platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Pokud budou se zrušením souhlasit jednotlivé sportovní svazy, Bělorusové budou moct reprezentovat pod vlastní vlajkou i státní hymnou. Omezení pro ruské sportovce platí dál.
3: Počasí.
4: Zítra bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, místy s přeháňkami, které budou četnější v horských oblastech. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Vás čeká nejprve ostravská rozhlasová rodinka, to znamená i písničky na vaše přání, a v druhé půlce hodiny hudební klub Harenda. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.
3: Ostravská rozhlasová rodinka.
7: A kdo dnes slaví svátek, má Stanislav, tak Stanislavům vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 7. května, i vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Už jste si zvykli, že v podvečerní ostravské rozhlasové rodince předávám písemná přání, také dnes je tady pro vás mám. A rovnou pojďme k tomu prvnímu. Přeji krásný dobrý den. 7. května slaví dva členové naší rodiny. Krásné osmnáctiny slaví Erik Birtus a ve stejný den také jeho babička Tereska. Oběma přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a také splnění všech přání. Gratulaci posílají Zdeňka a Gustav.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: A přidávám další písničku na přání. Dobrý den, prosíme o písničku 7. května, a to u příležitosti setkání spolužáku po 62 letech od maturity na SZT Eš v Novém Jičíně. Spolužákům ukládám to nejdůležitější, aby pečovali o své zdraví a za rok opět naschledanou. Podepsán je kolega Jiří Bárta.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, prosím o přání s písničkou 7. května. To přání je k jmeninám pro mého syna Stanislava Valoška z Petřvaldu u Karviné. Všechno nejlepší k svátku, hodně pohody, vitality, zdraví a dobrého moku to přeje celá rodina s jiskrou v oku a přání to posílá taťka Alois.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milé Ostravské rádio, prosíme směs spolek od Karla Vacka. A to 7. května, v tento den slaví svátek Stanislav. Mých máme v rodině hned několik, rovnou tři. A tak všem přejeme jen to nejlepší. Hodně zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody, vždy dobrou náladu, ať se jim prostě v životě všechno daří. A připijíme na jejich zdraví. Všechno jen to nej, přeje celá rodina.

0: Našimi pátečními hosty budou nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity docentka Anna Pumprlová i odcházející děkan profesor Robert Antonín. V rozhovoru s Ivou Piskalovou oba potvrdí, že předání funkce může probíhat v přátelské atmosféře a dojde i na koníčky obou respektovaných historiků nebo na původ jejich příjmení.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný květnový podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je první čtvrtek v měsíci a to znamená, že Harenda nese podtitul Live. Jsme ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava a tady už je nachystaná nazvučená kapela Fools. Mladíci z Ostravy, talentovaní, plní energie, vám dnes zahrají v tomhletom složení. Bicí nástroje Filip Crhonek, basová kytara Ondřej Perutka, kytara a vokály Ondřej Klos a na kytaru bude hrát a zpívat David Husťák Fools a první pecka Cold Water.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda Live a hned na začátek nás schladila kapela Fools chladnou vodou. Zdravím vás, pánové.
1: Taky.
0: Vy jste kapela velmi mladá, jak jsem se dočetl na vašem webu na Benzonu, hrajete v podstatě rok, dva?
1: Čtyři.
0: Čtyři, no tak on ten čas někdy utíká rychleji, než by se zdálo.
1: Někteří zase už nejsou tak mladí.
0: Čtyři roky kapela hraje. Co všechno už jste za ty čtyři roky stihli a hrajete pořád celé čtyři roky ve stejné obsadě?
1: Takhle, já jsem se vlastně do té kapely dostal úplně náhodou. Já jsem vlastně na hradě už asi třetí

0: rok. Kluci hrajou už asi 5 let dohromady.
1: Ne, asi 4.
2: Ne. No teď to bude asi 5. rokem,
1: já s Filipem.
0: A stalo se prostě to, že kluci měli koncert a kytarista jim odpadl, tak hledali kytaristu. A mě prostě kamarád kontaktoval, protože ho nemohl, takže jsem v kapele.
3: Takže ty jsi 3 roky už záskok, jo?
0: Ano, jo.
3: A jako hodláš se trvat v téhleté kapele, nebo máš nějaké zajíčí úmysly?
0: Zatím ano, ale ještě ohledně teda názvu kapely, tak my zatím hodně zvažujeme přejmenování. Zatím ještě nad tím jako spekulujeme a tak, ale zatím by se jednalo o název Screaming in Violet. Takže jo.
3: Tak pro dnešní den bych zachoval možná...
0: Jo, pro dnešní den jsme ještě fools.
3: Tak, jako, jasně. Jako, já myslím, že to je dost bláznivé, jako během přenosu změnit název kapely, ale zase na druhou stranu, kdy jindy, že?
0: No, přesně tak.
3: Dobrý, kluci, vy jste v podstatě někteří ještě možná studenti gymnázia, nebo už jste všichni opustili?
1: Jo, Filip Bubeník a já. Tak, ještě teď.
3: Takže vy jste maturanti. Jak to bude dál potom? Čekají vás vysoké školy různé, že určitě nějaká jiná města. Jak to bude s fungováním kapely?
1: No já se asi do Ostravy ještě a Filip asi ještě neví.
3: A jak to má David? David studuje na vysoké škole?
0: Ne, já jsem teďka nedávno čerstvě z práce a zatím věnuju energii stěhování a hudbě.
3: Takže na volné noze.
0: Ano.
3: Tak třeba ambice někdy živit se hudbou, i když to není vůbec jednoduché, je to, a je to skoro prostě sebevražda, by tady ty ambice byly teoreticky.
0: Určitě, 100%. Jasně. Ale ideálně spíš nějakou nekomerční cestou, no.
3: Jasně. Dneska to je takové komerčnější, no. Chápu. Dobrá, tak já mám takový nápad, že bychom si dali další pecku, která se jmenuje Rosemary Silence, tak jsem zvědavý, jestli bude ještě víc energetická než ta první, anebo jestli bude taková klidnější. Necháme se překvapit. Kapela Fools.

0: Posloucháte Harendu Live na Českém rozhlase Ostrava a právě jste slyšeli takový ploužáček kapely Fools, který se jmenoval Cold Water. Kluci, jak je to s písničkami? Děláte celá kapela, na písničkách nosíte nápady, všichni, každý má nějaké svoje hudební vize, anebo máte jednoho autora v kapele, který tvoří všechno?
1: Řekl bych, že se hodně střídají epizody, kdo nosí, kdo nosí. Ale většinou, když někdo přijde, tak stejně na té kapele. Na té skladbě má podíl prostě celá kapela. Každý tam vždycky něco přidá, někdo prostě z nás neumí na bicí, někdo z nás neumí na basu, někdo na kytaru, takže to všechno prostě nějak dáváme dokupy.
0: Předpokládám, Davide, že texty si píšeš sám.
1: Ano.
0: O čem jsou a kdy je píšeš? Máš nějaké jako denní období nebo noční nebo nějaké rozpoložení, které tě nutí něco napsat?
1: Spíš noční rozpoložení, ale řekl bych, když se mi asi spíš něco stane, něco třeba emočního nebo cokoliv, tak to jakože třeba potřebuji nějak jako dostat ven, ale spíš se to asi pojí, že já spíš texty jako málo kdy je píšu předem, většinou spíš ty texty vychází z melodii první.
0: Jasně. Jsou v těch textech nějaké tvoje třeba i osobní zážitky nebo nějaké autobiografie?
1: Určitě, 100%.
0: Můžeš něco prozradit?
1: Asi ne. Já nerad dávám, jak to říct, smysl těm textům, protože jsem rád, když si v tom třeba posluchač najde něco svého a přijde mi, že když to hodím do nějaké kostky nebo do nějaké krabice, o čem to je, tak už to o tom bude navždycky. Takže se mi líbí spíš, když mi třeba někdo řekne, že si myslí třeba, že to je o tom nebo o tom. Myslím si, že to je také hezčí.
0: Tím pádem to trochu ztratí tajemství, že jo?
1: Jo, ale není na tom samozřejmě nic špatný, jako.
0: Jasně.
1: A někdy z těch textů si myslím, že to je jasné, o čem to je.
0: Jak to máte s nějakým nahráváním? Myslím tím teď nějaké album nebo single. Máte už něco za sebou?
1: Určitě. Máme dva singly venku, které jsme si vlastně nahrávali sami. Jeden nám mixoval náš dobrý kamarád Radovan Typovský a jeden jsme posílali na mix. A jinak teďka budeme vydávat single, a což byla ta první píseň Cold Water. A připravujeme se buď na EP nebo na album.
0: Jste zastánci ještě toho starého modelu opravdu nechat si vylisovat CD nebo vinyl a mít to opravdu hmatatelné a možnost to někomu předat, anebo už jste opravdu ta generace, které to stačí na síti, někde na Spotify a spokojí se s tím?
1: Já, nevím, jestli můžu mluvit za celou kapelu, ale já miluju vinily, takže já bych byl určitě pro vinyl. A na druhou stranu zase nemám rád Spotify, radši si třeba kupuju digitální kopie, což doporučuji všem. Ať podpoří mladé umělce, nebo i staré, jakékoliv. Myslím si, že to má pak větší váhu a není to takový komerční biznis jenom.
0: Jasně. Vaše fanouškovské řady většinou asi předpokládám se srocují v Ostravě, že jo? Tady ano. Je vaše základna. Pravidelně navštěvují vaše koncerty, kde třeba rádi hrajete?
1: My milujeme provoz. Provoz je nejlepší místo na planetě. Ale taky máme rádi variaci v Olomouci. A nebo taky Futra v Orlové je skvělý klub.
0: Jasně. Tak teď si dáme dvě písničky, pak si popovídáme, kde všude vás posluchači budou moct slyšet a vidět. První se jmenuje Houbová a druhá Complaint, kapela Fools.

0: Kapela Fools v pořadu Českého rozhlasu Ostrava Harenda Live. Kluci, když jste zakládali kapelu, přesně jste věděli už jako co bude hudební náplní, měli jste nějaký vzor, nějakou kapelu, která vás okouzlila a mysleli jste si, že byste chtěli jako třeba tak podobně nějak?
1: Jako, myslím si, že pro každého z nás je to hodně dneska, hodně jiné. Na začátku si myslím, že to byla hodně Nirvana, na 100%, ale myslím si, že největší motivátor stejně většinou jako život, takže tak.
0: Asi hlavní faktor je ta energie, že jo?
1: Určitě, na 100%.
0: Kde ji berete? To by mě zajímalo.
1: Nevím. nevím, jakože mě třeba hodně vždycky motivují, když se dívám třeba na nějaké živáky svých oblíbených kapel, tak prostě cítím tu jejich energii a říkám si prostě, že to je jako skvělé a že to chci taky tak cítit, no.
0: Jasně. Když se bavíme o těch živácích, je květen, blíží se festivalová sezóna, chystáte se na nějaký renomovaný festival, už máte něco zabukováno, nebo nějaký prima koncert ještě teď do prázdnin?
1: Zatím ještě nemáme. Teďka máme spíš takové, jak bych to řekl, období skládání, takže moc nezháníme koncerty, většinou když nás někdo kontaktuje, tak třeba do toho jdeme, ale teďka spíš se snažíme nahrávat a skládat.
0: Takže myslíte si, že do konce roku třeba byste mohli to album stihnout?
1: Myslím si, že určitě.
0: Máte natočené nějaké videoklipy k písničkám, které už máte třeba studiově nahrané? Nebo...
2: Spíš ne. Asi to ani neplánujeme.
1: Děláme jenom takové malé jakoby teasery, mě to strašně baví. Dělám takové menší minifilmy, ale občas je to časově náročné, a takže někdy se na to prostě vykašlem, no.
0: Jasně. Takže pokud vás někdo bude chtít ještě někdy zase vidět, tak samozřejmě si může pustit dnešní záznam, ale najde vás taky na internetu a najde vás teda kde přesně?
1: Najde nás na Instagramu, kde jsme Fools _ band, a najde nás teda na Spotify, ale ideálně teda na Bandcampu, kde jsme Fools.
0: Jasně. Blížíme se k závěru našeho pořadu. Já zdravím všechny posluchače naše věrné, kteří mají rádi novou muziku. Pokud chcete pozdravit někoho vy, tak máte teď příležitost.
1: Já zdravím Barneyho a Radovana.
0: Jasně.
2: Všechny, co nás poslouchají.
0: Všechny fanoušky a faninky. Kapela Fools nám teď zahraje svoji poslední písničku. Jejichž název Print v Ondrova vám možná vysvětlí David, o co půjde, co Davide?
1: Já jsem totiž studoval na elektrotechnické a Ondrova byl prostě jenom takový pracovní název, protože to vymyslel Ondra, ale zůstalo to tak dlouho, že prostě jsem nevěděl, co s tím, tak jsem tam prostě dal jako kdyby jeden v programovacím jazyku, ať se jakoby vypíše název Ondrova.
0: Jasně.
1: Takže.
0: A tak to vzniklo. Kapela Fools, hezký zbytek večera, no a zase příští týden u Harendy. Ahoj.

0: tvůj příběh o hrdinství. Každý děláme nějaký hrdinní činy ve svém životě a toho odhodláme se, ale měli bychom vzpomínat na takovýhle velký hrdiny.
1: V tom s vámi naprosto souhlasím a právě proto je...
0: To jsem zmínil, tak to jsou ty lidi, na který bych chtěl vzpomenout. Já sám žádnej velký hrdina nejsem, ale tak tohle jsem chtěl jenom říct.
1: Vašku, právě proto je tématem té aktuální noční linky odvaha. Jak už jsem říkal před malou chvílí, konec konců, i já bych chtěl vzdát tímto hold všem těm odvážným, ať už to byl, jak vy jste říkal, první, druhý, třetí odboj, nebo právě ti, kteří před 81 lety šli na barikády a...
0: Ano, ano, přesně tak.
1: A projevili a odvahu.
0: I tohle byla odvaha. Já volám, ne poprvý samozřejmě, ale... I tohle byla odvaha, zavolat k vám do vysílání. Tak...
1: To pro mě není moc velké vyznamenání, když se mě bojíte.
0: Já vím, že ne, teď jsem to strašně snížil. Vůbec ne.
1: Jo, naopak, vy jste tomu dodal lidský rozměr, řekl bych.
0: Ano, děkuju.
1: Vašku, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc, krásný máj.
0: Jsem rád za vaše vysílání a přeju vám, držte se.
1: Děkuju.
0: Český rozhlas, to je pro nás, nebo pro mě, velký průvodce mýho života, fakt si toho cením, co pro vás děláte. Děkuju.
1: I tohle byl odvážný čin z mého pohledu v aktuální situaci.
0: To...
1: Děkuju.
0: Není zač.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Je tu noční linka a povídáme si o tom, kdy jste projevili odvahu, nebo někdo z vašich blízkých. Máte-li takový příběh, volejte, číslo je 731 800 900, anebo napište jako František, který tentokrát napsal. Asi tak v roce 1983 jsem šel v Židlochovicích na svačinu okolo pracoviště dělníků, kteří tam zrovna nebyli, ale stál tam autogen, to je kyslíková a plynová bomba. Z té plynové bomby šlehal oheň, protože hadice asi nějakým způsobem upadla a plyn hořel přímo u ventilu. V blízkosti nebylo nikoho, kdo by plyn zastavil. Tak já jsem šel zrovna okolo, když jsem to uviděl, a bez váhání jsem k těm bombám přiskočil a ventil jsem zavřel. Plyn přestal hořet a když jsem přišel do kantýny, kde pracovníci od toho autogenu pracovali, tak jsem jim řekl, co se na jejich pracovišti dělo. No, byli z toho vyděšení. Já jsem to nebral jako nějakou odvahu. Akorát jsem možná předešel nějakému problému. Františku, to jste teda předešel velkému problému. Já vám děkuju za tuhle vaši odvahu. Někdo si jako odvážný čin představuje něco, co je posléze zvěčněno nějakým hrdinským filmem. Někdo vidí odvahu v těch malých, drobných, obyčejných, ale také odvážných věcech, ke kterým dochází skoro každý den. Jak jste na tom vy?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trochu rychlejší verze než ta od Gina Kellyho, ale pořád to bylo Zpívat jako déšť, tentokrát od Jiřího Korna. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o odvaze přichází popovídat paní Jiřina. Dobrý večer vám přeju, paní Jiřino.
1: Dobrý večer.
0: Posloucháme.
1: Haló. No já bych jenom chtěla říct, že odvahu měla moje maminka.
0: Řeknete k tomu víc?
1: Měla 13 dětí sama. Tatínek nám umřel, když jsme byli maličký. A dožila se 99 let.
0: To je úctyhodné. Mám tím na mysli to, že byla sama na 13 dětí a o všechny se postarala.
1: Ano.
0: Chcete k tomu povědět něco víc, nebo to necháte takhle?
1: Nechám to takhle. Ale vidím ji jako hrdinku, protože když dneska vidím ty některý mámy, jak se špatně starají o děti, tak to je hrdinka.
0: Jak jste na tom s odvahou vy?
1: Jo, moc nemám.
0: Nepřipadnete si odvážná? Nepostavila jste se někdy, neříkám fyzické přesile, ale třeba argumentačně někomu, kdo, možná bych mohl použít expresivní výrazy, kdo na vás takzvaně vyjel nebo vám třeba nadával, ne?
1: Jo, to jsem odvážná, to já se ubráním vždycky, to jsem odvážná.
0: No prosím, tak nakonec přece jen. Ale vy chcete, abych to z vás tahal, že jo?
1: Ne.
0: Smím se zeptat, odkud telefonujete?
1: Ze Selbu.
0: Odkud, prosím, já jsem nedobře rozuměl?
1: Ze Selbu.
0: Ze Selbu?
1: No, z Německa.
0: Já si říkám podle telefonního čísla, že to nebude přímo od nás, tedy z České republiky, ale je dobře, že nás posloucháte v tomto případě zřejmě přes internet, nebo přes digitální rádio asi, že?
1: Ne, rádio. Každý večer.
0: Tak vás každý večer budu pozdravovat. Příště to zase bude Noční linka vysílaná z Brna v úterý 12. Tak si na vás taky vzpomenu. Mějte se hezky. Dobrou noc, paní Jiřina.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
0: Telefonáty a vaše psaní na téma odvaha. To je téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. No a když jsem zmínil ono psaní, tak tedy rozhlas.cz/linka, kam napsal i Pavel, cituju, já jsem sice nic odvážného nevykonal, ale notnou dávku odvahy projevuju, když si dokážu stát za svým názorem, což se mnoha lidem nelíbí. A nejvíc mé kamarádce, kvůli čemuž mezi námi dochází k hádkám. A od ostatních se setkávám zase mnohdy s nepochopením, což mě trochu mrzí. Ale já nechci být žádný utápnutý podpantoflák a navíc jsem ve znamení býka. Takže to mám v povaze. Tož dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A odvaha, to je téma našeho dvouhodinového povídání, tedy vašeho povídání, protože vaše příběhy tvoří Noční linku. Bez nich by Noční linka nebyla Noční linkou. A já mám teď vlastně na výběr, jak vám představit našeho dalšího posluchače. Na výběr ze dvou možností. Nejdřív říkal, že je starý vlk, a potom se představil jako Jindra. Jindro, tak dobrý večer, starý vlku.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům krásný večer a vlastně dá se být i klidnou noc. Já nevím, jestli je to odvaha nebo ne, teda, ale tenkrát před 20 lety jsem pracoval u státního orgánu a jako šofér. A napadnul nás z finančních problémů, nás tam napadnul zezadu. Takový obrovský chlap, kožený boty, vykopnul skrně dvě a vletěl tam a děvčata začaly křičet, proč nás chtěl napadnout. Chtěl to tam začal zvlášť, že to všechno rozmlátí. No, byl jsem tam, tak jsem tam vletěl, zavřel za sebou dveře a řekl jsem tak a dál se nedostaneš, kamaráde. Dostal jsem v momentě ránu, to byla bomba, jak zděla. No a na nic jsem nečekal, jo, a nikdy jsem se ničeho nebál. Jo, taky ne. Podařilo se mi toho chlapa, on byl o hlavu větší než já, byl o hodně silnější, teda asi o těch 30 kilo. A spacifikoval jsem ho, srovnal jsem ho, složil na zem a držel jsem ho na zemi tak dlouho, než přišla policie a ochranka. Tak nevím, jestli to byla odvaha, ale mám ten den, že jsem tenkrát zachránil třeba někomu i život, protože ten chlap měl v ruce sekeru a byl nebezpečný. Tak nevím, jestli to byla odvaha nebo ne, ale víte, já jsem to nikdy o nikom nějak jsem to dál neřešil. Nečekal jsem nějaký pochval nebo něco, ale byl jsem rád, že jsem zachránil úřad, že jsem zachránil lidi a hlavně majetek taky. Ale hlavně ten lidský život, protože ten chlap byl nepříčetný. Jednalo se čistě o finanční problémy, no. Hmm. Nebo říkat, kde se to stalo, nebo něco, no, ale je to Ústecký kraj. A tak nevím, jestli to byla odvaha nebo něco, ale byl jsem šťastný s tím, že jsem mohl něco udělat a někomu něco zachránit.
0: Vaši skromnost, Jindro, tedy skromnost v tom smyslu, že se sám vlastně usvědčujete, že sám přemýšlíte o tom, zda to byla po odvaha nebo nebyla odvaha, vaši skromnost chápu. Ale já si myslím, že polemizovat o tom je naprosto zbytečné. Pro mě to odvaha byla a je. A dokonce snad i hrdinství, protože právě tak, jak jste řekl, vy jste zachránil možná lidské životy.
1: Ano. Já mám ten dojem, že protože jsem za sebou zavřel dveře, říkal, dál se chlape nedostaneš. Jo.
0: V ten moment jste byl připraven, já vím, že to možná nebude znít hezky, ale
1: život. Ano.
0: Obětovat život?
1: Protože mám ty lidi, já jsem s nima sloužil a měl jsem mě rád. Všecky. Jo. Ochotní lidi, všecko a to tam jsou samý, povětšinou u nás byli samý mladí lidi. Už je to 20 let a pryč, 20 let a je mi dneska 82, ale stále dá se víc v činné službě a stále ještě pracuji. Jo, jako převod. No, ale já bych to nevydržel bez té práce a bez těch lidí taky ne. Protože lidi, to víte, lidi někdy jsou na sebe zlí. Ne někdy, hodně jsou na sebe zlí. Ale ono, když s tím projevíte trošičku takového toho soucitu, protože doba je zlá, tak ty člověk měl trošičku sám nad sebou zapřemýšlet, že i já někdy vyletím, že jo. A potom to čeká i mrzí, ale nebojím se do dneška někoho a v těch takových příběhů jsem měl být, teda, jo, protože jsem se nikdy nedal. Ale jsem rád, že to je poprvé v životě, co jsem, že jsem něco takového řekl. A říkám, už je to všecko promlčený, tak to víc můžu.
0: Já vám za to moc krát děkuju. A říkal jsem to vlastně v úvodu noční linky, že možná dnes poprvé řeknete, jakého odvážného činu jste se dopustili. Takže to je přesně šité na vás. Jindro, já vám za to moc krát děkuju. Věřím, že vám poděkovali i ti, které jste tehdy, ano, zachránil. Ale pokud by to snad nebyla pravda, tak za ně za všechny děkuju já.
1: Ne, v životě bych nelhal. A jelikož jsem sloužil ústavní orgán, tak v životě bych nelhal. A za prvé a za druhý jsem starý trend, pojď jak živá. A moje žena se jmenuje Žabža. A máme rádi přírodu šíleně, zvířátka, což tady na baráku máme hodně zvířátek a zachraňujeme zase tady. Děláme jinou věc, hlavně moje paní, zachraňujeme zvířátka, který jako zase, jak se dá ví, lidi zlí vyhoděj, no tak je zachraňujeme a zase pouštíme dál do svýho života.
0: To, co s vaší paní děláte, bych označil jako další druh odvahy. A moc krát vám za to děkuju, Jindro.
1: Děkuji vám všem hezký večer a děkuji, že jsem vás slyšel.
0: Díky.
1: Poprvé v životě jsem se odvážil teda něco takového.
0: Jak se nám ta odvaha proplétá, že?
1: Ano.
0: Odvaha neznamená nemít strach, ale strach překonat.
1: Ne, to není strach, víte, ale aby se člověk jako nevychloubal nebo něco takového, to bych v životě nesnes, ale říkám, že to všechno promlčené, tak už něco víc můžu.
0: Děkuji vám za váš příběh. Děkuji za upřímnost.
1: Hezký večer vám
0: a naslyšenou.
1: Všem posluchačům naslyšenou.
0: Pohled na web rozhlas.cz/linka. Mimochodem, vaše příběhy, které se tématu týkají, budou uveřejněny na zmíněné adrese po 13:00 zítřka, tedy 8. května, takže ještě chviličku vydržte. Tedy pokud se podívám na zmíněný web rozhlas.cz/linka, tak vidím, že a třeba tady Mirek z Prahy si dělá dokonce žebříček nejlepších moderátorů. Děkuju, Mirku, ale netýká se to odvahy, co jste napsal. Tady vidím jeden příspěvek od Bohumíra. Na starší třešni odešla poměrně silná větev. Chtít ji odřezat znamenalo vylézt po žebři 4-5 metrů vysoko a řezat po částech, jinak by to mohlo ohrozit venkovní sprchu. Tak se debatovalo, kdo to jednak udělá a jak. To víte, nikdo se k tomu neměl a já téměř v 80 letech jsem si moc netroufal. Už byla plná chorošů a zavazela. Tak jsem pod ní chodil, dumal, co a jak by se to dalo. Vzal jsem žebřík a elektrickou pilu a šel na ni. Pila o váze 4 kila. Na 3x jsem to letos zvládl a uklidil. Hleděli jak vyšinutí. Zvládl jsem už víc ošemetných věcí a pokaždé říkám, že je to naposled. Bohumíre, i za vaše psaní děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a chtěl bych vás ubezpečit, že skromnost, ano, je to hezká vlastnost, ale skromnost v tomto případě nebude na místě. Jen se pochlubte tím, jakým odvážným činem jste se zapsali do rodinné kroniky. Ludmilo, týká se ten příběh o odvaze vás nebo někoho blízkého?
1: Ano.
0: Dobrý večer.
1: Ano, týká, dobrý večer. Zdravím vás, Borku, zdravím všechny účastníky Noční linky.
0: Děkuju.
1: A nevím teda, jestli to budete považovat za odvahu, ale já jsem to považuju.
0: Tak každý vidíme odvahu v něčem jiném, to se taky může říct.
1: No já jsem se dokázala sama rozhodnout, že se rozvedu. Ale opravdu to mě stálo hodně cíl. A musela jsem prodat svůj byt sama. Sama jsem na to byla, přes realitku. Musela jsem si sehnat nový byt tady v Brně. Musela jsem dítě do školy přihlásit. A teď všechny to, co se to kolem toho týkalo, přepisy, odpisy, elektriky, všechno. Takže toto pro mě byla velká odvaha, protože já jsem dělala 17 roků ve školce a všichni ty ženy, co tam se mnou dělali, mě říkali, ty to dokážeš. Já říkám, dokážu, já už mám toho života pokrk. A já jsem to dokázala odvahou jsem měla toto udělat. A teďka teda už jsem hodně dlouho sama. A myslím si, že jsem udělala dobře, nelitu toho. Jo. Tak je to odvaha, nebo
0: není? Já bych řekl, že je. Nechtěl jsem vás přerušovat, protože taky tak trošku přemýšlím, jestli vůbec je vhodné a vkusné se vás zeptat, co jste vlastně už nemohla vydržet a co vlastně vás k tomu vedlo. No, ale to nechám na vás. Já říkám, že to odvaha je...
1: Můžu to říct klidně. Strašně odpíl. A nepovažoval mě za vhodnou, aby si mě vážil. Ale musím vám říct, že když jsem vdávala tu poslední dceru, tak na svatbě bylo a řekl mě na té svatbě, říkal, já ti děkuju za to, že jsi mě tu dceru dala, protože to byl můj druhý manžel. Jsem neměla štěstí. A říkal, já jsem si toho nevážil. Já jsem měl uvařený, uklizený, všechno. Nikam se nechodila, že by se stoulala. A jedinou dceru, co jsi mě dala, a kdybys nebylo tebe, tak bych ju neměl. Takže moc krát ti děkuju. On za mě třeba přišel do nemocnice a řekl mě, že já jsem měla problémy s plotínkama. Byla jsem na operaci a on mi říkal, že se tam válím, že já jdu dom, že je potřeba zavažovat okurky.
0: No, alkohol dělá s lidmi, nechci říct kouzla, protože to by znělo ještě pozitivně. No, alkohol,
1: a potom by to je a chtělo, aby se ho vzal zpátky, jo? Jako on zůstal v Tišinově a teda v Brně a já jsem říkal, ne, já vůbec neuvažuju o tom. A měla jsem teda přítele, ale nebyli jsme spolu. A když ten přítel poslední Vánoce, je to už teda 16 roků a on dostal prostatu a cítil asi, že zemře a to byly Vánoce, kdy teda tady u mě byl a říkal mě, ty měla by se usmířit s tím svým starým, budeš sama, kdo ti pomůže s těma tvýma staroučkama, jako z rodiče, protože už měli přes 80. A já jsem mu říkala, ne, já vím, proč jsem se rozvedla a nikdo se nepolepší. Mohl by mě tady zlatě říkat, že to nebude jinak. Takže a ten normálně zemřel v březnu, od těch Vánoc, zemřel v březnu a ten můj, teda ten, co jsem se s ním rozvedla, ten už taky nežije, taky zemřel. A ten zemřel teda na infarkt. ale to říkal, že kouřil potom a ještě srdíčka obil toho samonasíracího furt nadává a furt a pořád.
0: Ludmila,
1: takže to byla odvaha ode mě, že jsem se dokázala odpoutat tady od tohoto života.
0: No, nemyslete si vy, kteří posloucháte a připadne vám to možná banální. To je velká odvaha. Odvážit se, změnit od základu svůj život se vším všude, no, tak jak to Ludmila popisovala.
1: No, je to pravda.
0: Děkuju.
1: Jako svoje rodiče jsem nemohla jsem zatěžovat svoje rodiče starý. No,
0: někdy jsme k odvaze donuceni okolnostmi, chcete zřejmě říct. A ono to taky má určitě nějakou váhu. Ludmilo, děkuji vám, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký máj.
1: Já vám taky, děkuji.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem spojujícím vaše příběhy je pro dnešek odvaha. Petr, který čeká na čísle 731 800 900, až dospívá Dalibor Janda, což se právě stalo, už nám může říct, jestli ten příběh o odvaze je příběhem jeho nebo někoho jemu blízkého. Dobrý večer.
1: Jo, dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se.
0: Já vás slyším výborně, poslouchám. Je to příběh váš nebo někoho z vašeho blízkého okolí?
1: Je to můj příběh. Měl jsem přítelkyni, krásnou ženu a jednou dne jsem si uvědomil, že ta žena není moje citová společnost. A tak jsem si řekl, že budu mít rád muže.
0: Já vás poslouchám.
1: A bylo to hodně velké. Bylo to těžké. Ale společně s mojí rodinou jsme to přežili a řekli jsme si, že do toho půjdem. A je to velké vítězství a chtěl bych poslat poselství pro všechny, kteří to tak mají, aby se nebáli přiznat svoji identitu a aby se nebáli být svý, protože je to svoboda. Vlastně vás to obohatí. Říct si, že jste tím, kým jste. A je to hezké. Promiňte, jsem...
0: Není co promíjet. Petře, není co promíjet. Mě zajímá, jestli vám, teď to řeknu hovorově, jestli vám v tom okamžiku, kdy jste provedl ten takzvaný coming out, jestli vám spadl kámen ze srdce.
1: Velký.
0: Zjistil jste svoji orientaci až teprve při vztahu s tou zmíněnou krásnou přítelkyní, nebo to ve vás, řekněme, nějakými náznaky bobtnalo, doutnalo už dřív, třeba v dětství, v mládí? Ale vy máte mladý hlas, vy jste ještě pořád mladý, tak si to nevysvětlujte špatně.
1: Děkuju. Jste milý. Nejde asi o mládí, ale je to o životní zkušenosti, nějaká etapa života vás přivede do stavu, kdy si zjistíte, že je čas to přiznat a je to opravdu osvobozující. Nevím, jaké je posluchačstvo tohoto kanálu, ale je to fajn.
0: Já bych řekl, že naši posluchači jsou vstřícní, inteligentní, empatičtí. Já myslím, že vás velká část, obrovská část podle mě, ale dobře, řekněme, velká část z nich chápe. Protože přetvařovat se celý život, z toho člověk, nevyklouzne ve zdraví, řekl bych.
1: Děkuji za vaše slova. Je to ulevující. A ano, je to tak a posílejme tuto zprávu dál, ať lidi ví, že to tak je, že to není tak těžké, jak se může zdát, že se dá s tím žít a dá se to prezentovat dál a není potřeba to tajit a je fajn s tím žít. A je fajn to přiznat a je fajn být svůj. To je moje poselství k odvaze. To je odvaha. Je to odvaha. Nemyslíte?
0: Souhlasím s vámi. Petře, já teď mám pár čistě technickou, vlastně jenom jednu čistě technickou otázku. Vy jste měl za život, než jste přiznal hlavně sám sobě, ale zejména okolí, svoji orientaci, vícero žen, trvalo to jak zhruba dlouhou dobu?
1: Já jsem moc žen neměl. Mm-hmm.
0: A myslíte, že to bylo právě tím, že ve vás něco říkalo, že tímhle směrem ne?
1: Mm-hmm. Můžu to říct naplno.
0: Řekněte to.
1: Chlapi, kteří máte rádi chlapi, nebojte se. To je odvaha. posílám zprávu.
0: A abychom byli vyvážení, jsme na veřejnoprávní vlně. Platí to i na ženy. Ženy, které máte rádi. Rády ženy, nebojte se, ano?
1: Přesně tak. A samozřejmě, a ženy, které máte rádi, ženy, nebojte se.
0: Petře, děkuju. Sebral jste několikrát odvahu k tomu coming outu, zejména...
1: Mám vás rádi. Máme rádi vaši linku.
0: Děkuju.
1: Jste skvělý.
0: Děkuju moc krát. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: I vy. Naschledanou. Dobrou noc.
0: A krásný květen. To se samozřejmě to přání týká i vás. Krásný květen, krásný máj. Mimochodem víte, že před zhruba 200 lety ještě květen nebyl květnem, že se začal používat podle pana Jungmana, tuším až někdy, teď nevím, jestli to bylo rok 1820, na začátku 19. století. No, půjdu si to raději najít, abych tady nemlžil, ale taky se podívám na to, co píšete na rozhlas.cz/linka. On je totiž nejvyšší čas jednak vám nabídnout písničku, ale taky se podívat, jak to vypadá s vašimi příspěvky. Tak dejme tomu, že po písničce Tomáše Linky v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý večer, ale vlastně taky dobrou noc, či možná pro některé i dobré ráno. Do nového dne a do další části noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, vás přivedla písnička v podání Tomáše Linky. Tak to byl půlnoční kovboj a půlnoc ta už odbyla. Už půl minuty platí nové datum. A já vás vítám v pátku 8. května, v tom svátečním dni, který začínáme další hodinkou našeho povídání na téma odvaha. Proč tomu tak je, tedy proč je tématem právě odvaha? Ano, máj je lásky čas, ale taky je to měsíc, ve kterém vzpomínáme těch událostí před 81 lety a je mnoho dalších a dalších událostí, které bychom si společně s květnem mohli připomenout a tak nějak z toho vyvodit další příběhy o odvaze. Ale dovolím si tu další hodinku začít tím, co napsala Daniela z Prahy na rozhlas.cz/ Linka, což je jedna z možností, jak dát vědět, jakou odvahu jste v životě prokázali vy. Teď ale k tomu, co psala Daniela. Zcela upřímně se přiznávám, že mi odvaha od dětství chyběla. Jako malá jsem se bála maminky, protože se vždycky dozvěděla o každé mojí lumpárně. Posluchačky starší jistě prožili stejně jako já 48. 50. léta, povolání otce do PTP, nemožnost řádně studovat. Prostě jsem té společnosti nerozuměla. Dnes taky dění kolem sebe nerozumím, ale jednou v životě jsem ve svých 24 letech neskonalou odvahu projevila. Dnes vím, že to byla odvaha pošetilá, ale když se kolem vašeho pracoviště stahují tanky, když doba praská nejistotou ve švech a mnoho lidí čeká, co se od vás dozvědí, to je jistě velká odvaha. Nejen moje, ale všech rozhlasáků, kteří v 68. týden nepřetržitě vysílali, aby jim to bylo řádně spočítáno. Možná je to smutné, ale život mě poučil, pokračuje Daniela a končí: takové nasazení a takový elán už jsem nikdy nezažila. Dobrou noc, Daniela. Danielo, já vám děkuju za vaše psaní. A dvojnásob děkuju za to, že jste to, co jste napsala, napsala právě v těchto dnech. A řekl bych, že nejen vy, jako bývalá rozhlasačka, ale i mnoho těch, kteří teď poslouchají noční linku, rozumí tomu, proč to říkám. Děkuju za vaši podporu. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Pokračuje noční linka na téma odvaha.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém dni, vážení přátelé. Po včerejšku, kdy měl svátek Stanislav, je dnešek dnem svátečním a je to den vítězství, který si připomínáme 8. května. A musím říct, že v noční lince, kterou posloucháte mě, Michal, náš první volající v novém dni, vlastně postavil před nelehký úkol, protože za jednu z největších odvah, já vím, že to teď možná trošku schazuju, ale on sám říkal, že za jednu z největších odvah považuje to, že se vůbec odhodlal dovolat do rádia. Michale, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý den, teda dobrý večer, nebo
0: dobré ráno, prostě zdravím vás.
1: Dobré ráno, spíš.
0: Michale, vy si myslíte, že jste nikdy v životě neprokázal jinou odvahu, než tu, kterou jsem zmiňoval?
1: Ale jo, odvahu, jo. Já třeba, ale jednou, no já vám takový trošku to odlehčím, nebo nadlehčím, nebo něco. Ono to nebude, no o odvaze to moc asi nebude. Ale řeknu vám takový příběh, co se mě opravdu stalo, jako ve třeťáku, mě nějaký dobrák zapálil vlasy a já jsem se ohnal, já totiž nevidím vůbec, víte, a tak...
0: A to se stalo na ulici, nebo to bylo...
1: Ne, to se stalo naštěstí ve třídě. No jenže on tu facku, kterou měl schytat, on schytal někdo úplně jiný. No, takže to moc si to do odvaze to není, ale spíš o tom, že jsem se teda dokázal postavit, jako aby mě to aspoň uhasil.
0: No já myslím, že to je odvážné. Kort při vašem handicapu, tedy pokud to tak můžu označit. A to, no, byla speciální třída, řekněme?
1: To byla speciální a v podstatě dá se říct, že ano, teďka už vlastně jak je inkluze, tak už nejsou a mě velice, ale to by jsme převedli úplně kam jinam.
0: Ale to jste byli teda pěkný čísla, to vám řeknu, zapálit někomu ve vyučování vlasy.
1: To bylo mě, no. Ne, to bylo naštěstí o přestávce. Ale já teda jsem chtěl lidi spíš trošičku, protože je to moc navážno, tak jsem chtěl spíš trošku pobavit, ale vám jsem chtěl poděkovat speciálně za načítání, za skvělé načítání zvukových knih, které určitě víte, že jste načetl docela hodně, si myslíme.
0: Mockrát vám děkuju. Tak. Mockrát vám děkuju. A pokud tak posloucháte třeba i radioknihy, dejme tomu na plusu.
1: Jo, audioknihy, jo.
0: Tak už brzo se tam objeví další radiokniha, i když možná bych to neměl prozrazovat, ale řeknu vám, u té jsem se teda hodně nadřel, protože mě to hodně zasáhlo. Říká vám něco jméno? Olga Hepnarová?
1: Trošičku malinko asi, ale moc ne, abych se přiznal teda, protože...
0: No vlastně poslední popravená žena v 70. letech, to je ta, která najela automobilem do lidí čekajících na zastávce v Praze. No, takže to bude předmět té další radioknihy. No. Ale to je jenom tak na okraj. Michale, já vám děkuji za vaši pochvalu, ale děkuji i za to, že jste částečně odlehčil dnešní noční linku na téma odvaha.
1: No, trošku by to chtělo, protože, ale opravdu třeba, jak ten pán volal, ten byl teda skutečně celkem jako, protože u nás byl vlastně podobný případ. U nás se žena zamilovala do ženy po té, co se svým mužem splodili syna. A ona to v podstatě taky je to od ní veliká odvaha. A že to přiznala vůbec.
0: S tím souhlasím.
1: Že to s tím chlapem prostě necítila dobře, tak to šla prostě. Jo, protože mi před nebo v totalitě se o tom vůbec nesmělo mluvit, že jo, nebo nesmělo, no, já nevím, nesmělo. Asi ne.
0: Ne. Nemluvilo se, ono se nemluvilo o vícero věcech.
1: No ano, to je pravda, no já teďka vlastně to, co já doufám, že se nestane a to, co chtějí udělat s tím rádiem, protože to byla katastrofa, jsem to dneska poslouchal ten rozhovor s tím, jak vedl Tomáš Pancíř, no to by byla katastrofa.
0: Já jsem rád, že to říkáte vy, protože já už z podstaty věci nemůžu využívat prostředku Českého rozhlasu k tomu, abych komentoval tu nastalou situaci, ale děkuji, že jste to řekl vy.
1: Jasně, protože prostě a jednak pro nás jako prostě rozhlas je prostě nejenom veřejná služba, ale já v podstatě poslouchám rozhlas s přestávkama od svých 5 let, takže jsem si vzpomněl Silvestra 88, což byl teda skvělej, a teďka mě to mrzí, že to strašně upadá, žádný strany nic nenatáčí, prostě je to, lidi to asi buď to nechtějí oni, nebo to nechtějí dramaturgové, já nevím. No.
0: Víte, ono někdy, ale tady už se dopouštím hodně velkého odbočení od tématu, takže já vím, se já omlouvám. Ono to může být z několika důvodů, možná, že v tom hraje roli několika faktorů. Já nevím, jestli jste sledoval tu situaci okolo třeba rozhlasových či televizních poplatků. Konkrétně u rozhlasu se 20 let neměnily poplatky, a když si vezmete v úvahu inflaci a tím pádem potom náklady na výrobu věcí a tak dál a tak dál.
1: Přesně tak, já vůbec si netroufám.
0: Asi víte, co chci říct.
1: Jako jenom kolik musí stát provoz těch vysílačů.
0: Je to tak. Michale, děkuju, já se omlouvám za to odbočení od tématu. Vrátíme se k odvaze už v dalším telefonátu. Za ten váš děkuju. Mějte se hezky. K tomu, co je tématem noční linky, napsal, vyjádřil se i pan Franz písemně na rozhlas.cz/linka. Cituju. Odvaha? Já to vidím v takzvaném kritickém myšlení, vyhodnocení situace. Kdo umí, ten umí. Říká se též využití zdravého selského rozumu. To jest skočit či neskočit například z 10 metrů do vody. A o tom to je. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Jo, a modlete se všichni, aby zapršelo. Jinak pojedeme do obilnice Evropy a budeme prosit, aby nám prodali obilé na chleba. Franci, děkuju za váš zhuštěný vzkaz. Já myslím, že si to nakonec všichni přebereme a že se už teď těšíme na další telefonáty, nebo aspoň na tu možnost zavolat na tohle číslo. To už mluvím o vás, kteří máte svůj příběh o odvaze.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já teď budu trošku indiskrétní. Hanka, která nás čeká se svým příběhem na telefonu 731 800 900, si tuhle písničku s Mirkem Žbírkem, ano, taky, tuhle dokonce zaspívala, že jo? Hanko, já vás zdravím, já jsem vás slyšel, když jsem přijímal váš hovor. No, bylo to slyšet. Tak, Hanko, já vás vítám ve vysílání Noční linky a protože jejím tématem je odvaha, tak se ptám, jestli ten příběh o odvaze je o vaší odvaze nebo o odvaze někoho vám blízkého?
1: Je to jako rodinný příběh, jednak bych chtěla poděkovat. No, ta odvaha je někdy, no, já skáču. Chtěla bych poděkovat pánovi, který volal tehdy, nevím, půl hodiny zpátky, protože dnes výročí konce války a můj dědeček lítal u 12. perutě v RAF a není to, že by si to ty lidi vybrali, ale prostě to byla ta doba a opravdu klobouk dolů před nimi.
0: A

0: On teda se vrátil z války, nepadl, ale nemluvil o sobě a samozřejmě ten režim nám zasáhl taky a jeho velice a bylo to pro ně těžké, pro ty lidi, když se vrátili, takže velká odvaha, že vydrželi, jako za to, že vůbec šli do té války, že vůbec tam vlastně dávali svůj život za to, aby jsme my byli svobodní. Klobouk dolů už jenom za to.
1: Mluvili jste někdy třeba na rodinných sešlostech o tom, jak vlastně ten jeho odchod z republiky a vlastně to, že potom létal u 312. peruti, probíhal? Mě jde o ten příběh odvahy. Co ho k tomu
0: ano,
1: vedlo?
0: On ještě předtím, než vůbec jako začala ta okupace, ještě před začátkem války začal vystupovat proti Němcům, proti tady tomu režimu, i ho jako internovali, pak teda byl puštěn a vlastně utekl pod rouškou noci ještě se třemi kamarády. Jo, to bylo složitý velice.
1: Přes Polsko?
0: Ale, ano. Mm-hmm. Ano, něco málo, to víte. Nebo promiňte, ne málo, ale...
1: No, prostě... něco málo, já bych to neoznačoval za obrovské znalosti. Ne, to ne.
0: Jo, byla to komplikovaná cesta opravdu Polsko, jo, pak Francie, to dokonce Afrika. Mm-hmm. Jo, a pak teda se vylodili jako z Afriky, jo, ta loď plula, jako ty příběhy neuvěřitelný. A ano, no právě taky to tam bylo zmíněno, že já jako války odmítám všechno, že, ale oni si to taky nevybrali. Ale že jako jo, chci bojovat a to, nevybrali si to. Ale byli k tomu donucený těmi okolnostmi tou dobou, nebo to, co se dělo. A ještě vlastně předtím, jo, jak už jo, opravdu ten dědeček cítil potřebu se jako vyjádřit proti tomu, co se dělo. A bohužel teda potom, když se vrátil, tak to bylo těžké, no.
1: Po únoru 1948 byl jako mnozí jiní degradován, vyhozen z armády a zbytek života pracoval jako dělník ve fabrice v Brně. Zemřel v Brně v červenci 1976.
0: A vy jste si to někde našel.
1: Tady jsem chtěl říct, cituju z facebookové stránky. Takže ano, jo. Josef Kepert z facebookové stránky Slavnosti svobody. Tak, aby to bylo kompletní.
0: Jo, bylo to jako pro celou rodinu, to bylo těžké, protože tam se o tom nesmělo mluvit, že jo, já jsem jako takový dítě, všetečný, vystřelený všude a vím, že se nesmělo, jako jo, ticho.
1: Ano, jinak jsme mluvili doma a jinak se mluvilo na veřejnosti, nebo ve škole, nebo v práci, ano.
0: Ano, jo, a teď jako samozřejmě děti tomu nerozumí, že jo, tak já jsem vykřikovala, až teď vlastně chápu zpětně maminku, která jako to je další hrdina pro mě velký, protože byla s námi sama. Teď jsme byli nemocný, to je jedno, to je další věc, ale tady toto vlastně pokračování tady tohoto, kdy musela čelit vlastně tomu režimu, té totalitě, zmizela na víkend, jo, nevěděli jsme, co se děje, ale odolala. Odolala tomu, aby, jo, nevím, nikdy se to hrdinství třeba může rovnat bláznosti, nebo nevím.
1: No, mnozí lidé to můžou vidět různě a naopak hrdinové málo kdy o svých hrdinských činech hovoří denodenně, že?
0: Je to úhel pohledu, no, právě, no, a většinou to člověk nebere jako za hrdinství, ale jako za samozřejmost, co. Takže i když teda jsme to měli složitý, měli jsme to jako opravdu, jako nebylo to jednoduché, řeknu jednoduše, ale nestoupila nikdo, pořád ji tlačili, pořád byla tlačená

0: zmizela na nějaký dny, což jsme netušili, co se děje, ale nepodlehla. A děkuji za to, jsem za to vděčná. A
1: já mám jednu otázku přímo na vás. Jestli pak se něco z odvahy vašeho dědečka projevilo i ve vaší povaze?
0: No, já jsem byl takový rebel rodinný, takže já jsem jako hned, já jsem byla v 9. třídě tehdy, nebo 8. 9. 89. takže já jsem první jako zvonila, že jo, ani jsem nevěděla pořád něco se děje, vykřikovala jsem, ale uchránit si dítě, jeho život. Já jsem byla od malička velmi nemocná a říkali mi, že nesmím mít dítě, že bych jako nepřežila. A poznala jsem svého muže a stalo se. Otěhotnila jsem a můj lékař mě vyhodil, všichni mě vyhodili, že nebudou ošetřovat sebevraha. Rodina se pro mě proti mě obrátila a byla jsem na to sama. Jo, bylo to to, že přežiju, nepřežiju, protože jsem nevěděla, že to nevíte. Jako do té doby, než se to nestane. Ale 99% říkalo, no ty nevydržíš. Nic, jo, prostě konec. Takže jsem proti všem uchránila své dítě. Když všichni říkali, musíš jít na potrat, prostě neexistuje. Nepřežiš.
1: Je to dcera, je to syn?
0: Je to syn.
1: Kolik je mu dneska?
0: Teď mu bylo 15, čekáme na přijímací zkoušky, jestli se dostal nebo ne.
1: Držím pěsti. Držím pěsti, Hanko, a děkuji za váš příběh o odvaze. Vy jste ochránila život svého dítěte. A řekl bych, že to je sice jiný druh odvahy, než který prokázal Josef Kepert, váš dědeček, ale stejně cený. Děkuju a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
0: Děkuji.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Tématem je odvaha. Ještě 35 minut potrvá naše povídání. Tedy poté, co odspívá Petra Černocká, věřím, že povídání bude od někoho dalšího z vás na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naši další posluchačku, paní Evu, zdravím až do Hořovic. Je to ta, která nám také řekne něco o odvaze. Jaký příběh to je? Paní Evo, dobrý večer, hezké ráno.
1: Já vás zdravím, je to příběh mýho táty. Ten schovával ve válce u nás rok a půl partizány.
0: V Hořovicích to bylo?
1: Ne, já pocházím ze Skrej, ale řeknu vám na pient, jo. Po válce mu bylo řečeno, že když se nebál Hitlera, takže si na něj musí dát pozor.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Mm-hmm. Takže to je přesně to, co jako hrdinové se vždycky takhle odměňujou.
0: Mm-hmm. Neboli, tak, jak jsme nedávno říkali v Noční lince, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, což v tomhle případě platilo. Ano.
1: No, jak na našich dětech, tak potom tátovi lidový soudy, že jo, všechno možný. Ale západočeši ten příběh budou znát, protože se to týká pana Františka Straky a bejvá v rádiu čítávali ten jeho příběh. A končilo to vždycky tím, že chodil Václav a Karel, že tam chodili k němu a můj táta byl ten Václav. A tam ten příběh končí. Dál už to ten, on potom se stal, ten pan Straka se stal mým strejdou, protože si vzal tátovou ze Scenici. Jo. Ale hrozně hodnej pán, hrozně, a taky ještě po vás jsem měl hrozný problém.
0: Ptala jste se někdy, tatínka, jak se při tom ukrývání za války, jaké měl pocity?
1: No, víte co?
0: Jestli měl strach, jestli překonával strach, nebo jestli to pro něj bylo něco naprosto přirozeného a nemyslel na to vůbec.
1: Takhle, oni, no to víte, že museli mít strach, jako, ale nesměli se bát vyloženě, že jo? Ale oni, vím, že vždycky táta říkal, když to utajíme před dědou a před maminkou mojí, takže jako by se to mělo utajit i před cizíma lidma. Jenže před mojí maminkou to mohli těžko utajit, když vařila a prala, že jo. Takže věděla, že pere o dvě košile víc, který táta nenosil, který v oblečení, že jo, že vaří víc, všechno. Jenže ona vždycky mlčela. Jo? A vím, ale to už my jsme byli dospělí všechno, když ještě tatínkový bratr řekl, no Růžena o tom nevěděla, já pan strejdo, jakože to říká, Růžena o tom nevěděla, když na ně prala.
0: Ale moudře mlčela.
1: No, ta mlčela, ale víte co, ale zase tím mlčením tak přišla mu partizánský důchod. No, takže ono je to jedno s druhým, ale jako můj táta vždycky říkal, já jsem to nedělal pro hrdinství, já jsem to dělal pro lidský životy. Jo. A což jako opravdu chápu, že to jako, jo, ale jako jak se potom postavili věci k tomu, tak to bylo docela dost ošklivý.
0: Já cítím potřebu říct děkuju. Byť váš tatínek, promiňte, jestli nemám pravdu, ale asi už mezi námi není, že?
1: No, není, ono už by mu bylo přes 100 let, on byl rok 1912.
0: Ale i přesto mám potřebu říct děkuju.
1: No, jako my jsme vždycky jako, no hrozně jsme si ho vážili a víte, on nerad o tom jako, když třeba do jednou byl v nemocnici v Hořovicích a my jsme tam byli u něj zase navštívit ho a byl tam pán, který se tam strašně vytahoval, že někomu dal chleba anebo to. A my jsme říkali, tati, proč ho neutřeš tohletím? A mu řekl, já jsem to dělal kvůli životům. Jo? Oni v tomhle tom lidi, ty lidi byli strašně skromní, strašně prostě, a když pořád večerí tam na těch vávrů pořádali vždycky sezení a to víte, já jsem chodila s nima, ale oni se tam nikdy o tom nebavili. Jo, tyhle ty, co byli jako v tomhle tom odboji, tak se tam scházívali. Jo. A nikdy o tomhle tom nemluvili. Jo, bavili se o všem možném, ale jenom prostě furt koukali dopředu. Jo.
0: Chápu, jako, neměli tu potřebu, brali to prostě jako samozřejmost, asi.
1: Asi jo. A teď si vemte, když doma, že jo, to maminka byla těhotná, brácha, ten se narodil v květnových dnech, zrovna jako v tu dobu osvobození. Takže jako opravdu, jako to bylo,
0: úctyhodná odvaha.
1: No.
0: Evo, já vám děkuju za váš telefonát, přeju vám krásné květnové dny a hlavně zdraví. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Já děkuju a přeju to zdraví všem a ať si každej váží života a v dnešní době, kdy máme mír.
0: Souhlasím.
1: Naschledanou.
0: A ještě to, co napsal Sváťa z Brna na téma odvaha. Odvaha se dá dokazovat mnoha způsoby, i mnohokrát. Jako malý kluk jsem žil u babičky a spolu s dospělými jsme držívali žňovou hlídku. Rovněž tak jsem hlídkoval kolem železniční tratě Kácov, zejména pokud jezdila parní lokomotiva. Další odvahu jsem projevil při jízdě autem z Brna do Zruče nad Sázavou. Nedaleko obce Vlastějovice jsem dojel hořící auto, pomohl jsem lidem ven, poskytl základní ošetření. Problém, neustále se vrhali k autu a chtěli své věci. Hrozil výbuch. Naložil jsem je do svého auta a přestože tu bylo nebezpečí, kolem auta jsem si zkrátil cestu a dovezl všechny k lékaři do Zruče, kde jsem je předal do lékařské péče. Ulevilo se mi ale teprve, pak na mne dolehlo, jaká to vlastně byla odvaha. Váš Sváťa. Sváťo, byla. A i za ní vám děkuju. O odvaze si ještě chviličku můžeme povídat v noční lince. Chce to ale zvolit to správné číslo. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma odvaha. A věřím, Blaženo, že se neurazíte, když řeknu, že jste tady vlastně jako prostředník, protože chcete říct příběh o odvaze své maminky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, odehrálo se to v 45. roce, když se Němci stahovali z Prahy jako na Plzeň a náš tatí jako prostě byl jako nějaký odborář a řekl, že se bude v Letkově střílet, tak nás poslal, byli jsme tři holky, tak nás poslal do Ejpovic k tetě. My jsme byli do lesa, já to dodneska vidím, ten les byl plný vojska německého, sice nikdo se nás nevšiml, nechali nás klidně projít a takže jsme přišli k tetě, no a večer tatí přijel, že se v Letkově nestřílí, tak si přijel pro mě a mami přišla druhý den domů zpátky.
0: Nechtěl jsem vás přerušovat, jestli je to všechno, tak samozřejmě děkuji za tenhle příběh. Maminka zůstala s tatínkem a vy jste šli k tetě, rozumím tomu správně, jo?
1: Ne. Mami nás, nejmenší dceři, sestře byly 2 roky, tak tu naložila do kočáru. Já jsem z jedné strany a druhá sestra z druhé strany, protože ty už bylo 12. No a jeli jsme přes ten les, krátili jsme si cestu, ale nevěděli jsme, že jsou tam ty vojáci. Ale teda žádnej se nepřišel podívat k tomu kočáru, co vlastně se veze. Prostě se nás nevšim, nikdo se nás nevšim. Ano, a v tom Letkově se nestřílelo se až v Plzenci. Takže taky měl o nás strach, tak nás zašíboval do Jípovic, ale to taky netušil, že ten les je plný vojska. Že oni utíkali od, báli se Rusáků, tak šli radši k Plzni.
0: Takže tohle byl vlastně příběh o překonání strachu, ano.
1: No, to bylo. A já když zavřu dneska oči, tak já ten les stejně vidím. Že s těma vojákama.
0: To se vám nedivím, protože že se vám o tom asi zdává ještě do dneška.
1: Protože to byl pomálo voják na voják. Člověk neví, kolik jich tam bylo, ale prostě nebyla dobrá doba. Já vím, no ale doufejme, že už si jen takový nedožiju.
0: Doufáme v to všichni. Protože, jak zpívali už Synkopy 61, válka je vůl. Děkuji vám moc krát, paní Blaženo.
1: Já bych tomu přála, aby jsme se toho nikdo nedožil.
0: No to si samozřejmě přeje každý normální člověk, ano.
1: Prostě ten, kdo takhle blbě myslí, takže ať si jde sám někam vzít život a nechá nás na pokoji.
0: To je samozřejmě na trošku další diskuzi, řekněme ten izolacionismus, ale to je až možná téma na někdy jindy. Děkuji moc krát, paní Blaženo. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Dobrý, já vám dobrou noc.
0: Díky, naslyšenou. Je až s podivem, tedy z mého pohledu, jak se některé příběhy mohou sami sobě, můžou navzájem podobat, protože možná ještě máte v čerstvé paměti příběh paní Hanky, naší posluchačky, která hovořila o svém dědečkovi Josefu Kepertovi, příslušníku 312. peruti a všechno to, co s tím souviselo. A tohle je psaní paní Ivety, cituju. Můj děda bojoval v první světové válce a když se vrátil domů, poznal svého nejmladšího 3letého bratra, který pak bojoval za druhé války v RAF. To jsou moji hrdinové, píše Iveta. Ale ráda vzpomínám na dobu, když jsem jezdila na dětské tábory jako vedoucí a pro děti jsme připravovali takzvané stezky odvahy. I ti nejmladší špunti chtěli ukázat, že nejsou žádní strašpitlové a s očima vykulenýma s malou baterkou v ruce vyráželi na cestu černo-černou tmou a pak při jejich návratu do tábora na ty šťastné úsměvy, že překonali svůj strach. A ještě něco o mně, dodává Iveta. Bylo mi přes 40, když jsem otěhotněla. Všichni mě považovali za nezodpovědného blázna. Dneska jsou kluci už oba tátové a já nikdy svého rozhodnutí nezalitovala. Byť jsem měla velký strach, zda je dokážu postavit do života. Dobrou noc přeje Iveta. Za chvíli vám dobrou noc popřeju i já, ale přece jenom ta chvíle určitě bude vyplněná ještě minimálně jedním příběhem na téma odvaha v té aktuální noční lince. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tohle byl Pavel Vítek a jeho modlitba. Ale potom de profundis je čas znovu se zeptat naší další posluchačky, jestli ten příběh o odvaze, což je téma Noční linky, je příběhem jejím anebo někoho z její blízkosti. Přeju dobrý večer, Jano.
1: Dobrý večer, pane Borko, vám i všem posluchačům.
0: Tak už jsem vás zesílil, ano. Máte docela slabý signál, ale to není vaše vina, to jenom, já jenom, že jsem vás ze začátku skoro neslyšel. Tak Jano, abychom vás slyšeli všichni, nekřičte, řekněte svůj příběh o odvaze. Vy sama jste prokázala odvahu?
1: Ano, je to příběh můj a já jsem se teda hodně odvážně cítila v době covidové, kdy jsem pracovala jako pečovatelka v domě pro seniory a bylo to hodně náročné období, hlavně psychicky, a pomáhala jsem vlastně zdravotníkům zachraňovat životy a cítila jsem se tam hodně tak jako důležitě, protože spousta mých kolegů odpadla do karantény, protože covid postihnul i je, bohužel. Takže nás tam bylo na oddělení opravdu velmi malý počet. Takže já jsem vlastně poprvé i měla takovou jako vedoucí funkci toho oddělení, že jsem za ní zodpovídala. A samozřejmě byla jsem hodně vyčerpaná, ale musím říct, že takové to podvědomí, že jsem to vlastně táhla, celé to oddělení i těmi mými unavenými už kolegy, tak to mě hodně dávalo takový ten pocit důležitosti a pomáhalo mě to tak jako psychicky si říkat, že jsem opravdu potřebná a dělalo mě to dobře na duši, no, musím říct.
0: A zároveň jste překonala svůj strach z nemoci, prokázala jste odvahu.
1: Ano, taky. A musím říct, teda bála jsem se samozřejmě toho covidu, ale musím říct vlastně, no, že tenkrát jsem nad tím tak nějak ani nepřemýšlela, no, že jsem přemýšlela hlavně nad tím, koho můžeme dále ještě zachránit, no. Tenkrát opravdu na to nebyl čas nad tím zamýšlet.
0: Možná to neřeknu úplně přesně, ale když dojde na ono pověstné lámání chleba, tak se člověk mnohdy ani nezamýšlí nad tím, jestli z toho pro něj plyne nějaké riziko nebo nemoc a podobně. A prostě inteligentní a empatický a morální člověk hlavně podle mě dělá to, co je prostě potřeba udělat. Souhlasíte?
1: Tak, ano, souhlasím.
0: A děkuju za váš telefonát, paní Jano. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Hezkou noc, dobrou noc, pane Borku, i všem posluchačům. A zdravím ještě paní Inku narychlo, naslyšenou.
0: Děkuju. Čistě časově, technicky to vychází tak, že teď v Noční lince můžu přijmout ještě jeden váš telefonát na téma odvaha. To, jakou odvahu prokázala Jana, už jsme slyšeli. A jsem zvědavý, kdo bude tím dalším, kdo nám vlastně uzavře Noční linku. Takže přeju dobrý večer či dobré ráno. Nevím ještě komu. Kdo je prosím u telefonu?
2: Margita.
0: Zdravím vás, paní Margita.
2: Pardon.
0: Ano, poslouchám vás. Jaký je váš příběh o odvaze? Je to příběh váš nebo někoho blízkého?
2: Je to můj příběh, ale už jsem ve vysílání.
0: Ano, jste ve vysílání.
2: Takže když umřel Jan Palach, tak jsem chodila do 6. třídy a chodili jsme do té školy, co je proti učitelským zbytovům. A právě když byla 6. třída, tak už nebyla družina. A když oni ho pohřbili, to byl 7. hrob, takhle zpravo, tak jedna spolužečka mě navezla, nebo takhle, dohodli jsme se, až jsme na ten zbytov, tam jsme si položili tašky na nějaký čistý náhrobek a jak tam okolo toho hrobu byly ty svíčičky, tak oni byli zhaslí, tak jsme si sedli na bobeček a pěkně jsme napalovali ty svíčičky a taky jsme tam chodili asi 3 dny po sobě. No ale víte, co mě napadlo, takové hrdinství to samozřejmě žádný nebylo, my jsme to takhle nevnímali. Ale co když od něho potom chudáka do těch všech přemístili kvůli tomu, že jsme tam chodili my?
0: To je samozřejmě věc spekulativní a nevím, co bych vám na to řekl. To bohužel nemůžu posoudit, že? Ale chápu ten pocit, že jste si to možná říkali. Ano.
2: Ale takhle, mě jde hlavně o to, že já se nemůžu vzpomenout, jestli to byla Renata Bartoničková, nebo kdo, aby se týkalo nedávno měli srát po 50 letech a sešlo se nás tam 5,5, takže nemám, no nic, prostě takhle. Kdyby se třeba, to je taky hloupý takhle. No, ale ta Růžičová to by nemohla, ta v té době chodila na GIMPL. Takže prostě ta vzpomínka je jako jasná, jako chodili jsme tam, no furt tam foukal nějak vítr a furt ty svíčky zasínaly. Jo, a potom dneska, když tam je ten palách, tak ten hrob není 7., ale myslím, že 9. A zakončím jenom tím, že od toho odbrama Zoubka, ta sluchka, co tam na to, takhle, vypadá ten hrob trochu jinak, ale je to moc pěkně udělaný, protože on tam má takové tu dláň a tý dlaně je prohlubeň. A když do toho dáte třeba tulipán, tak ten tulipán vlastně je ve vodě. To je tak asi, že to se chtěla tomu říct. A jsem moc ráda, jsem si konečně dovolila, o co vypadalo, že to nevyjde.
0: Bohužel noční linku časově nenafoukneme, ale jsem rád společně s vámi, že jste uzavřela tu dnešní dvouhodinovku.
2: Jenom se omlouvám, já se vás podezřívala, že to není živý vysílání. Takže se omlouvám.
0: A víte, že takových je vícero?
2: No, tak teď vidíme, že je to není pravda, že živý vysílání to je. Takže přeju hezký... Ještě pardon, že se dělá zeptat, vysíláte každý den nebo jenom čtvrtek?
0: Noční linka je tu každou noc, vlastně vždy v té poslední hodině starého a první hodině nového dne, ale střídáme se. Třeba zítra vás čeká Honza, no vlastně dnes vás čeká už za 22 hodin Honza Macoun s tématem Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Takže i jemu se můžete zkoušet dovolat.
2: No, to se takovej volač nejsem. Takže moc vám děkuju, že jste mě přijal do vysílání a přijel hezkou službu a tak dále. Naschledanou.
0: Děkuju za všechno. Naslyšenou. A vám, vážení přátelé, teď už můžu popřát dobrou noc definitivně. Ovšem, nebude to ještě bez jednoho citátu, respektive toho, co napsal Milan, a já se pokusím jej ocitovat. Přeje vám všem dobrý večer a píše. Ano, v dnešní době, kdy v moderním světě i díky plnému zajištění pohodlí, potravin, střech nad hlavou jsme velice blízko ozbrojenému konfliktu, neli válce, mocnosti a neskuteční zločinci světa dezinformují obyčejné lidi i národy. Ty se pak stávají míň a míň svobodnými, omlouvám se za to, že trošku klopítám, protože tam je plno překlepů, ale pokračuju dál. Tedy stávají se míň a míň svobodnými, až to přerůstá v konflikty vzpomínané. Měli bychom si denně uvědomit, ať v jakém pohodlí dnes žijeme a svobodu si bránit. Žít tedy beze strachu, však mít za to i svou odvahu a bránit i láskou, pokorou. A to je celá, tuším, odvaha. Dodává ještě tedy Milan, bez tohoto se dostaneme zřejmě brzy v opakovaně nesvobodné žití a do hrůz, jež tu stíhali lidi v minulém století dokonce opakovaně. Mluvme pravdu, buďme vstřícní, chraňme svobodu, neustupujme blbosti, tak tomuhle rozumím dobře, a zločinům, chraňme si odvahu. To denně a stále opatrujte se všichni. Z Valašska zdraví váš Milan. Milane, děkuji, bylo to pro mě sice trošku rebusovité, ale myslím si, že jsem řekl všechno, co jste chtěl říct vy. Teď už vám přeju dobrou noc, sladké sny a těšit se na vás budu zase v úterý 12. května, kdy tématem noční linky budou maturitní tabla.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

životy strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli,

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožno.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kvůli.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou Nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan de Treville.
3: Ale... Tak vy znáte pana de Treville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Paste, pane.
3: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: Yeah. U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to? Taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z kličemářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Chtíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 1 hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: A pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Treville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Treville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratili jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha?
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
0: Už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové. A jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
5: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
3: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stevena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově

se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za půl hodiny vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu
Odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc přitěle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Grefenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle
10: a hakuje pole.
11: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Grefenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se, se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
12: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
13: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
12: Ale já...
14: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
12: Tak ukaž, kde tě to bolí.
13: Tady. Tady nejvíc v koleni.
12: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
13: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
12: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
13: Ale...
12: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla. Znova a znova. naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
6: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
6: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
5: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
6: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
6: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary, trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krásná. krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.